choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

mlýn, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

vlaštovko, leď rychle a teď. Nesu tři zlaté groše, první

si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás. Co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Zdravím, že jsem brzk, člověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na tu jsem teďko velký machr na fidewa.
0: Fakt, já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladké blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou, nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to na se naučit, kod na ty velký třeba pánvy, pajelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého a myslet na to masový, který mám ráda.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No. No tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vorochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako, to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskech, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se tam taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože pec nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: A nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: Tohle bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Nebo neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se. Šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, rostodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít se, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byl na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to tě litu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc

0: základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě. Nepotřebujete k tomu nic, kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
1: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz.
2: Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
0: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
1: Mimochodem, v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete.
2: Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
0: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, a na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
2: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
0: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
2: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
0: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takový kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
2: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem. Teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovýrok.cz.
0: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec. Protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
2: Doporučuji. Těšíš ty se, až když mít v roce, až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
0: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
2: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
0: Ať tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať je lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklam.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dikonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dikonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Ne, taky to dobrý, ne?
2: Vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, se říkám, víš? No.
2: Budeš mít špatný svědomí, jo?
1: Budu mít špatný svědomí určitě, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí, nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo
1: na
2: záchodě nebo
1: pánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížil a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na tak, jídlo, nebo ne?
1: Ne?
2: Na snídaní.
1: Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty no. Si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, kdy jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. No. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, tak jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněný vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovirok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionů. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů, vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy. Ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře, ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovouto krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravena takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Je Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byli to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský, a vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká, v Evropě nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Šli tou úžasnou oranžerií a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažít asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánku a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn s takovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl, také neblahá postava Alexeje Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž, a ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam.

0: Tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete.
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději, Vladimíra?
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: Profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup, a také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezizubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přejdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky. Používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitída ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém a vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitída ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv. Nejenom parodontitída, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně?
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, panu Petrovi.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitída způsobuje úbytek kosti protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dásen jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, ono to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Kuřimi skončila rekonstrukce náměstí Osvobození za 100 milionů korun. Babiš se dnes sejde s Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Fotbalový Artis Brno doma remízoval se Slovanem Liberec 0-0. Dnes bude oblačno až zataženo, večer s přeháňkami. Teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Věřící v Kuřimi se dnes sejdou na mši s požehnáním opravenému náměstí Osvobození. Dělníci tam dokončili rozsáhlou rekonstrukci za 100 milionů korun. Na náměstí je teď nová socha, fontána, víceúčelová budova a také lavičky a stolky.
2: Prostor má podle vedení radnice sloužit pro kulturní a společenské akce nebo třeba jako místo pro vánoční trhy. Dlažba je vsakovací, část dešťové vody zadrží akumulační nádrž a budou se s ní zalévat stromy, keře a květiny. V nové budově začne fungovat informační centrum, jevní výstavní síň a skladovací prostory. Na náměstí nově lidé najdou i veřejné toalety. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to včera řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a také odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok více peněz do školství. S tímto navýšením motoristé nesouhlasí. Ministerstvo financí navrhlo schodek 389 miliard korun. Macinka v týdnu řekl, že by mohl o jednotky miliard klesnout. Úspory by se ale podle něj neměly dotknout výdajů na obranu.
1: Sport.
0: Fotbalisté Artisu Brno v 9. kole šance ligy doma remizovali s Libercem 0-0. Brněnský klub tak získal 5. bod do tabulky. Trenér Roman Nádvorník po závěrečném hvizdu emotivně slavil, což takto vysvětlil.
3: Myslím si, že ta hra směrem dozadu a pak i směrem dopředu, že měla z naší strany ligový parametry a proto jsem z toho měl radost, že uhráli jsme tu nulu a druhý poločas, my víme, že máme ty druhý poločasy daleko lepší jak ty první a se to zase prokázalo, že druhý poločas jsme byli podle všech statistik lepší jak soupeř.
0: Zbrojovka Brno v 9. kole nejvyšší soutěže prohrála v Mladé Boleslavi 0-2.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude oblačno, později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na větší části území vyskytnou přeháňky. V noci budou srážky opět od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, který se k večeru změní na severozápadní. Rostlové podmínky dnes budou velmi dobré a biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kvůli kulturní akci je dnes uzavřená silnice 19 na průjezdu Kunštátem. Místo se objíždí přes Rudku. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme 4 minuty po 5. hodině, probouzíme se do nedělního dobrého rána s Českým rozhlasem Brno, kterým vás až do 9. hodiny provede Alena Přikrylová. Krásný den. Během vysílání máme pro vás písničky, které nestárnou, ale také zajímavé informace. V reportážích navštívíme Pálavu, kde se šíří další nepůvodní druh Opuncie hnědoostná. Pozveme vás do divadla Polárka na novou inscenaci pro dospívající publikum. V jazykové dílničce s Jiřím Trachtulcem rozebereme název jedné brněnské ulice a proměny jejího jména v toku času. A než si připravíte snídani a začnete plánovat nový den, podíváme se na počasí a významné události i výročí spojené s dnešním datem 20. září, kdy má svůj svátek Olek, jméno skandinávského původu. No a hned po ránu vám posíláme Polibek. Zpívá Hana Zagorová a Stanislav Ložek. Přeji vám pohodovou neděli a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

Činasky na vlnách Českého rozhlasu Brno a Hvězdy nad hlavou, které mimochodem byly krásně vidět i dnes na sklonku noci a velmi brzkého rána u nás na Jižní Moravě. Máme neděli s datem 20. září roku 2026. V roce 1519 vyplula ze španělské Sevily flotila pěti plachetnic. Jejím cílem bylo najít západní cestu k ostrovům Koření. Velitelem flotily byl Portugalec Magalhães. Právě on přejmenoval Jižní moře na Tichý oceán. Z pěti plachetnic doplula zpět jen jedna a on sám byl zabit na filipínském ostrově Domorodci. I tak byla jeho výprava úspěšná a stala se první výpravou, která obeplula svět. Před 204 lety se narodil rakouský technik Petr Mitterhofer. Byl jedním z prvních vynálezců psacího stroje. V roce 1864 si nechal patentovat psací stroj s klávesnicí a barevnou páskou, přes kterou byla písmenka vyrážena na papír. Před 162 lety zemřel německý právník a sběratel lidových pohádek Jakob Grimm. K pohádkám, které spolu se svým bratrem Wilhelmem pozbíral, patří například i naše oblíbená pohádka o Jeníčkovi a Mařence. 92. narozeniny dnes oslaví italská filmová herečka Sofia Lorenová. První mezinárodní filmový úspěch a Oscara za nejlepší ženský herecký výkon jí přineslo válečné drama Horalka. Nejčastěji hrála s Marcelem Mastroianim. 79. narozeniny by dnes oslavil Vladimír Tesařík, bývalý člen skupiny Jojo Band. Vedle hudby se věnoval také léčitelství a v mládí i sportoval. Před 32 lety zemřel v pouhých 54 letech po těžké nemoci populární český herec Petr Čepek. Herecký mák s uhrančivýma očima nezapomenutelné role vytvořil například ve filmech Údolí včel, Postřiženy, Tři veteráni, Vesničko má středisková a další. Posloucháme první tóny následující písně s názvem Žízeň lásky v podání Leony Machálkové. Dobrý poslech.

0: Leona Machálková na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 17 minut po 5. hodině, pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Po ránu pro vás sledujeme, jak se nám pohybují teploty na jižní Moravě a ty jsou v rozmezí mezi 9 až 12 stupni Celsia. Nejchladněji je v Kobylí a Pohořelicích a naopak nejtepleji je na Hané a to ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna máme polojasno a 11 stupňů Celsia. Během dne očekávejte přibývání oblačnosti, večer na studené frontě také srážky. Ráno bude většinou polojasno s malou možností údolních mlh, v průběhu dne a dopoledne postupně oblačno a oblačnost může být i průsvitná. Později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na většině části území vyskytnou přeháňky. V noci budou srážky opět od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku bude vát slabý, během dne mírný, jihozápadní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Ten se bude k večeru postupně měnit na severozápadní v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Večer a v noci pak místy i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek je od 0 ke 4 mm, tedy malinko nám může sprchnout. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Sluníčko nám dnes vychází v 6 hodin a 36 minut a zapadá nám minutku před 19. hodinou. Dobré ráno.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Brno. Rozhlas Brno.

0: Krásná neznámá s kapelou Olympik na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 5:21. Jiří Trachtulec, který se vždy o víkendu hlásí se svou jazykovou dílničkou, se tentokrát podívá zblízka na jednu brněnskou ulici a proměny jejího jména v toku času.
1: Dnes si opět vezmeme na paškál zajímavé názvy brněnských ulic. Tentokrát to bude Francenda. Zdálo by se, že tady není co řešit, že tato ulice je pojmenována po Francii. Ale chyba lávky. Ona se původně jmenovala Obercejle. Horní cejl, doslova horní ulice nebo horní řádky, myšleno řádky domů. V roce 1854 ji však přejmenovali na počest tehdejšího císaře na Franz Josef Strasse. Tady je původ názvu Francenda. V roce 1918 byla jakoby přejmenována po zemi, ke které jsme tehdy vzhlíželi, na francouzskou, protože si radní byli vědomi, že starý název z hlav lidu jen tak nevymažou. Podobně se postupovalo v roce 1939, kdy bylo zase nepřípustné, aby se ulice jmenovala po nepřátelské zemi a dostala název Franz Schubert Strasse. A od války je to opět francouzská. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiří Trachta.
0: Další jazyková dílnička zazní přibližně za týden během posledního zářijového víkendu. Teď si dáme jednu z dalších písniček, které nestárnou. Posloucháte Bee Gees. Dobré ráno.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lidé v Jihomoravském kraji odevzdali loni do lékáren 94 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv. V celém Česku jich lékárny přijaly 770 tun. Část léčiv však stále končí v běžném odpadu. Podle průzkumu je vyhazuje do koše každý pátý Čech. Jak pečovat o tradiční lidový oděv se učí zájemci tento víkend ve vlastivědném muzeu v Kyjově. Organizátoři akce zaměřili především na kyjovský kroj, poradí ale i s krojovými součástmi z jiných regionů. Lidé se dozví například to, jak opravovat cenné kousky nebo si vyzkouší různé techniky údržby oděvů a tradiční výšivky. Sochu svatého Floriána z Výčap na Třebíčsku opravují restaurátoři. Ve svém jihlavském ateliéru z ní momentálně odstraňují porost a nečistoty. Vápencová skulptura z poloviny 18. století je nejstarší památkou obce. Její opravy by měly být hotové do konce roku. Rady vlády budou mít pravděpodobně nové statuty. Ministři je budou schvalovat na svém pondělním zasedání. Nově se v nich objeví například věta, že ve své činnosti zohledňují závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu ve fungování poradních a pracovních orgánů kabinetu po červencovém přesunu úředníků na jednotlivá ministerstva. Filharmonie Brno dnes večer slavnostním koncertem zahájí svou 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Césara Franka a Johannese Brahmse pod vedením bývalého šéf-dirigenta orchestru Petra Altrichtera. A počasí. Na jižní Moravě bude dnes oblačno, později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na větší části území vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů, povene mírný jihozápadní vítr a biozátěž dnes bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz je v Jihomoravském kraji na většině míst plynulý a současně nejsou hlášeny žádné nehody. Přesto jezděte opatrně. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Nezmaří jejich bodláky ve vlasech na vlnách Českého rozhlasu Brno pomalu doznívají 8 minut po půl šesté. Dobré ráno. Brněnské divadlo Polárka uvedlo první premiéru nové sezony. Na festivalu Polárkový dort představilo inscenaci Metoda destrukce, která dospívajícím divákům ukazuje křehké vztahy v domácnosti. Matka, otec a dcera, zavření v laboratorním boxu pod drobnohledem diváků. To je příběh o složitém rodinném soužití, který na jevišti odehrála skutečná herecká rodina.
1: Zavírej oči před vším, zavři oči.
2: Je to modelová situácia, kde vidíme trojicu postav, matka, otec, dcera, dá sa povedať nejakých laboratórnych podmienkach. To znamená, že ten centrálny objekt, ktorý tam je, je terárium, v ktorom sledujeme dynamiku vzťahov trojčlennej rodiny.
3: Popisuje režisér Braňo Mazuch. Ve sklenené kostce uprostřed jeviště ale sledujeme postavy z běžného života, jak potvrzuje herec Dušan Hřebíček.
4: Takovýho toho mača, který stejně není mačo, ale myslí si to o sobě.
5: To představení má zaplať pámu jako hodně vrstev, by to nemuselo vyznít úplně jednoznačně, ani proti tomu otci, ani proti té matce, ani ve prospěch té dcery. Jako doufám v to, že to jsou jako lidi, jo, že to nejsou jenom komiksové postavy.
3: Trojici na jevišti tvoří skutečná herecká rodina. Hru tak z velké části tvořili ze svých zážitků.
4: Je to odpozorované z našeho okolí, jako jak každý to zná, z vesnic a tak. Jsme tak pozorovali a vzpomínali, co jsme kdy viděli.
3: K rodinnému napětí se navíc přidá i blížící se tornádo, doplňuje herečka Anna Hřebíčková.
6: Ta rodina prochází takovou asi celkovou destrukcí i podle toho názvu ta inscenace, takže je sice v nějakém výchozím bodu, kde jako už tam si myslím, že jako je nefunkční, ale těmi okolnostmi, tím čím vším prochází, tak se vlastně úplně nějak rozpadne.
7: Vzduchem letí velký strom, vítr už jede uprostřed, vlnu vidí v bazénu.
3: Uprostřed černého malého sálu září nasvícený laboratorní box, který strhává pozornost na rozpadající se rodinné vztahy.
6: My sice jsme blízko k divákům, ale prakticky nevidíme, protože tím, jak jsme blízko u toho plexiskla, tak si sami vidíme do tváře.
4: Člověk se moc neobelže.
3: Hra tak dává publiku prostor přemýšlet o vlastních rodinných rolích, vysvětluje Mazuch.
2: Ten divák mohl se cítit, že vie, o čem se tam hovorí, vie, co sleduje, rozumie tomu, rozumie tým vzťahom. Napriek tomu, že to vidíme v laboratóriu, nemal by se od toho odťahovat, jakože absolutně nevím, kdo rábí a nevím, co mi to má hovorit.
3: Metoda destrukce je v pořadí třetí inscenací pro dospívající diváky, kterou brněnská Polárka uvádí. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, máme 6:45, je tu pro vás aktuální předpověď počasí. Po ránu se nám teploty pohybují mezi 9 až 12 stupně Celsia, nejchladněji máme v Kobylí nebo v Pohořelicích a naopak nejtepleji je v Ivanovicích, na Hané, ve Znojmě, Kuchařovicích. V centru Brna máme polojasno a 11 stupňů Celsia. Během dne očekávejte přibývání oblačnosti, večer na studené frontě i srážky. Ráno bude většinou polojasno s malou možností údolních mlh. V průběhu dopoledne postupně oblačno a oblačnost může být i průsvitná. Později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na většině části území vyskytnou přehánky. V noci budou srážky opět od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku bude vát slabý, během dne mírný jihozápadní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Ten se bude k večeru postupně měnit na severozápadní v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Večer a v noci místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne postupně velmi dobré a biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Sluníčko nám v Brně vyjde v 6 hodin a 36 minut a zapadá v 18 hodin a 59 minut. Pálavou se šíří nepůvodní druh opuncie hnědoostné. Kaktusu s červenými jednými plody se tam daří, ale do naší přírody nepatří. Vytlačuje třeba kosatce nebo violku. Ochranáři ho proto vytrhávají a vy o tom uslyšíte už za chvíli v další reportáži. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Kapela Smoky na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 10 minut budeme mít 6 hodin. Pojďme se podívat na pálavu. Na první pohled pěkný kaktus, na konci léta navíc výraznými červenými plody. Opuncie je hnědoostná, pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i na pálavě a vytlačuje tamní vzácné rostliny. Ochranáři proto nasazují rukavice, do ruky berou nářadí a kaktus ze stepí odstraňují.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
2: František Foltýn z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou a protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. Jo. Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářické rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
2: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit, ptačím trusem.
3: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
2: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová stepna Vysočině. Sklentnice, Aneška Hlávková, Český rozhlas. Já.

Sobotu 26. září v Brně na Šelepce. Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení, kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta, hudební

0: Den seniorů. Přijďte se pobavit do parku na Šelepce.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Na Pálavě se šíří nepůvodní kaktus opuncie, který ohrožuje místní rostliny. Kostel blahoslavené Marie Restitute na Lesné v Brně dnes po 6 letech čeká posvěcení. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice na Uhersko-Hradišťsku. Dnes bude oblačno až zataženo, večer s přeháňkami. Teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují jí teplejší a suší podmínky. Vytvářením souvislých porostů ale invazivní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři je proto z chráněných území odstraňují, upřesňuje vedoucí zprávy HKO Pálava Jiří Kmet.
3: Opuncie hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na svatém kopečku, je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
2: V Brně Lesné dnes římskokatolický biskup Pavel Konzbul posvětí kostel blahoslavené Marie Restituty. Kostel slouží věřícím už od roku 2020. Kamenný oltář zapuštěný do země a svatostánek potřebný pro svěcení ale získal ale až letos v létě. Upřesňuje mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová.
4: Nyní už je tedy plně vybavený a díky tomu může být i vysvěcen, čímž bude vyjmut z běžného světského užívání a stane se náboženskou stavbou určenou k bohoslužebným účelům.
2: Boršice na Uhersko-Hradišťsku se staly letošním vítězem celostátní soutěže Vesnice roku. Obec s necelými 2200 obyvateli uspěla díky rozvoji obce, práci s mládeží i podpoře místních tradic.
5: Je to paráda.
6: V této obci se strašně moc toho změnilo, ta obec je pěkná, pěkné údolí, folklor a tak dále.
7: Jsou tady kulturní akce, takže se tady žije opravdu dobře. Jsme za to rádi.
8: Řekla bych asi, že je to takovou tou zceleností celé té obce, že se k sobě lidi hezky chovají, že se podporují navzájem, že tady to fakt žije.
9: Tak hodnotili úspěch obce lidé přímo v Boršicích. Chvíli po slavnostním vyhlášení na Pardubicku se s prvními dojmy podělil i nezávislý starosta obce Petr Dula.
10: Jsem dojatý, my jsme si moc přáli vyhrát. Já jsem moc rád, že Boršičáci tu cenu získali, protože si to odmakali oni. Nebyla to práce obce nebo moje, ale všech těch lidí.
9: Z Boršic na Uhersko-Hradišťsku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude oblačno, později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na větší části území vyskytnou přehánky. V noci budou srážky opět od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povene mírný jihozápadní vítr, k večeru se změní na severozápadní. Rozptylové podmínky budou během dne postupně velmi dobré. Biozátěž je dnes mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Zdržíte se v Brně na průjezdu Královopolským tunelem a to aktuálně asi 10 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Krásné nedělní ráno ve společnosti Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 6. hodině a ranní vysílání vás provází Alena Přikrylová. I dnes se budeme věnovat po ránu sportu, a to florbalovému klubu brněnského Hatriku. V následujících minutách vám nabídneme další lekci řidičské abecedy, poradíme vám, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. No a s brněnskými meteorology se podíváme na počasí, ale ještě předtím zalistujeme kalendáře. s datem 20. září. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno a pohodové nedělní vstávání.

Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Dnes je neděle 20. září roku 2026. Před 149 lety byl v Brně zahájen provoz druhé koněspřežné pouliční dráhy. Ta první začala jezdit v srpnu roku 1869. Pro svou nerentabilitu byl ovšem provoz na této dráze v roce 1881 zrušen. Před 108 lety se narodil generálmajor a účastník vylodění v Normandii Miloš Knor. Mládí prožil v Ivančicích a prošel vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Záhy po nacistické okupaci uprchl do zahraničí a dostal se až do Anglie. Po válce pokračoval ve studiích na Vysoké škole válečné v Praze, kde posléze i přednášel. Po únoru roku 1948 uprchl do Vídně, obdržel řád britského impéria i řadu dalších vyznamenání. Před 63 lety proběhla premiéra filmu Vojtěcha Jasného Až přijde kocour. Oceněn byl i v zahraničí. Na scénáři se podílel Jiří Brdečka i představitel hlavní dvojrole Jan Werich. Ve filmu si zahrála například Emilia Vašáriová s kouzelným kocourem. Ten po odejmutí slunečních brýlí odhaluje skutečné charaktery lidí. Před 47 lety zemřel Ludvík Svoboda, generál a československý prezident v letech 1968 až 75. Hrdina obou světových válek měl být koncem 60. let autoritou, která zaštítí obrodný proces v roce 1968, ale nakonec z Pražského hradu odevzdaně přihlížel nástupu normalizační éry u nás. Před 44 lety zemřel hudebník a dirigent Karel Krautgartner, pocházel z Mikulova. Začínal v brněnském orchestru Gustava Broma. Brzy se stal vůdčí osobností jazzové scény a vybudoval vlastní orchestr. Začínali s ním například Karel Gott nebo Vlasta Průchová. Později odmítl spolupráci s bývalou STB a přišel o možnost cestovat. Po srpnových událostech odešel do Vídně a zemřel v emigraci. A před 6 lety uhynulo v důsledku kontaminace kyanidem v řece Bačvě v úseku pod Valašským Meziříčím až pod Přerov podle odhadů přes 40 tun ryb. Zpívá Robbie Williams a za chvíli se podíváme na počasí s brněnskými meteorology. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Máme 6 hodin a 16 minut, je tu aktuální předpověď počasí a v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem a zdravím brněnskou meteoroložku Báru Kučerovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Máme neděli a určitě všechny zajímá, jaké bude to dnešní počasí, ale nejprve se podíváme na aktuální teploty a jak to vypadá u nás na Jižní Moravě teď.
2: Zatím máme ráno spíše s menší oblačností, většinou je to obloha polojasná a teploty ty se teď nejčastěji pohybují mezi 7 a 10 stupni Celsia.
1: Během dne by teploty měly pozvolna stoupat, ale má přijít i ochlazení.
2: A během dneška ochlazení ještě nečekáme, to pak bude následovat zítra. Dnešní teploty mohou být ještě někde i letní, konkrétně mezi 23 a 26 stupni Celsia. Trochu je v těch odpoledních hodinách a později večer bude ovlivňovat vítr, který postupně během dne bude zesilovat, ale stále by to měl být vítr mírný v těch večerních hodinách už s rychlostmi i kolem 25 km v hodině a večer a potom i v noci místy s nárazy kolem 55 km v hodině, ale dnes bude nebo začne a začíná s malou oblačností, potom v průběhu dopoledne a postupně té oblačnosti bude přibývat a bude spíše oblačno, ale ta oblačnost může být i průsvitná a potom odpoledne ten trend bude pokračovat dále, to znamená přibývat oblačnost a to už na zataženo a potom k večeru se na větší části území také přidají přehánky nebo déšť.
1: A jaký bude začátek týdne?
2: Začne poměrně jasným ránem, protože ona ta fronta, která během noci přejde, tak jí docela bude hnát vítr v zádech, přejde docela rychle a to znamená, že už po půlnoci srážky opustí území našeho kraje, potom se za nimi udělá i až jasno a to v těch ranních hodinách, zítřejší ranní teploty 11 až 8 stupňů Celsia, zítřek pak začne tou jasnou nebo skoro jasnou oblohou, ale jinak čekáme proměnlivou oblačnost, odpoledne a večer se pak hlavně v severní a východní polovině kraje mohou znovu objevit přehánky, zítřejší teploty ty už trošku odlišné od těch dnešních 15 až 18 a navíc je ovlivní a mírný přes den až čerstvý severozápadní vítr s rychlostmi, které mohou dosahovat i k 30 km v hodině a stále nárazy kolem těch 55 km v hodině a zítra ta teplota tím větrem bude sražena i o 6 nebo možná i více stupňů Celsia, takže ten pocit zítra bude poměrně odlišný od toho dneška.
1: A závěrem vás poprosím o teplotní rekordy.
2: A maximum je z roku 1947 z Ivančic, teploměr ukázal 32 stupňů a 1 desetinu, naopak minimum z roku 1933 ze Křtin, kdy teploměr spadl minus 3 pod nulu o 3 stupně a 4 desetiny.
1: Za aktuální předpověď počasí děkuji Báře Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Přeji krásnou neděli.
2: Pěknou neděli i vám, naslyšenou.
0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bychom to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Máte rádi horňácký folklor? Připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků to budou Emil Miškeřík, Jan Šácha, Jaromír Miškeřík, vypravěč Vašek Mlýnek, Josef Tomeš nebo Vladimír Klusák. S mikrofonem přímo na Horňácko vás zvou Maria Hvozdecká a jako host Petr Mička. Každou středu po 19. hodině v pořadu Na pěknou notečku nebo v aplikaci Můj rozhlas.
5: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Stopy v písku na vlnách Českého rozhlasu Brno zanechal Jiří Korn a zvukové stopy zajímavých rozhovorů uplynulého týdne si můžete zpětně poslechnout na našem webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. V tuhle chvíli bych se ráda vrátila i k tématům uplynulého týdne. Ve čtvrtek 17. září byli hosty Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Brno Zdeněk Machař a jeho syn Matyáš. Jedním z témat rozhovoru s Jarkou

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dělníci v Kuřimi dokončili rozsáhlou rekonstrukci náměstí Osvobození za 100 milionů korun. Na náměstí je teď nová socha, fontána, víceúčelová budova a také lavičky a stolky. Prostor má podle vedení radnice sloužit pro kulturní a společenské akce nebo třeba jako místo pro vánoční trhy. Skok z výšky 50 metrů si můžou dnes odpoledne vyzkoušet odvážlivci na staveništi projektu Dornych v Brně. Na takzvaný Big Swing, neboli na velkou houpačku nataženou mezi dvěma jeřáby, je vyzvedne třetí pohyblivý stroj. Jedná se o nejvyšší houpačku tohoto typu v republice. Zájemci můžou skoky sledovat z okolí. Případů lymské boreliozy letos výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav jich za prvních 8 měsíců eviduje přes 10,5 tisíce, tedy zhruba dvojnásobek oproti loňsku. Za nárůstem je podle ústavu hlavně nový systém hlášení, do kterého se zapojili i praktičtí lékaři. Roli ale hraje i delší sezóna klíšťat a parazitologové čekají jejich vyšší aktivitu i na podzim. V Holešově na Kroměřížsku jsou dnes komentované prohlídky bývalé židovské čtvrti. Vlastivědný kroužek akce pořádá v rámci Dnů evropského dědictví. Srazy zájemců s odborným výkladem jsou naplánované na 14., 15. a 16. hodinu na prostranství před synagogou. Novou recepci postaví do konce roku dělníci v Prostějovském muzeu. Stávající je z konce 90. let minulého století a už nevyhovuje. Nemá dostatek úložného prostoru a zaměstnancům je především v zimě kvůli špatnému zádveří v místnosti zima. A počasí. Na jižní Moravě bude dnes oblačno, později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na větší části území vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr a biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kvůli kulturní akci je omezený průjezd Kunštátem po silnici 19. Místo je neprůjezdné, objíždí se přes Rutku. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Naďa Urbánková na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 6 hodin a 38 minut. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme něco o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného? Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Přeji vám šťastnou jízdu s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Máme 6 hodin na 43 minut, je tu aktuální předpověď počasí. Také pro vás sledujeme, jak se nám po ránu vyvíjí teploty a ty se pohybují aktuálně mezi 8 až 12 stupně Celsia. Nejchladněji je v Pohořelicích nebo Kobylí a naopak nejtepleji je v Ivanovicích na Hané nebo ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna máme oblačno a 11 stupňů. Během dne očekávejte přibývání oblačnosti, večer na studené frontě srážky. Ráno bude většinou polojasnost s možností údolních mlh. V průběhu dopoledne postupně oblačno a oblačnost může být i průsvitná. Odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a k večeru se na větší části území přidají přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Vár bude zpočátku slabý, během dne mírný jihozápadní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Ten se bude k večeru postupně měnit na severozápadní v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Večer a v noci místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná. A sluníčko nám v Brně vyšlo v 6 hodin a 36 minut a zapadá nám minutu před 19. hodinou. Zatímco v profesionálních ligách sportovci běžně stěhují po celém státě a někdy i planetě, ve florbale sází české týmy stále především na lokální hráče. Kompletně to platí o brněnském hattricku. Více se o tom dozvíte za okamžik, tak zůstaňte s námi.
2: Úterní dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Po vlnách Českého rozhlasu Brno se přehnal hurikán v podání Dalibora Jandy, a to krátce před 7. Dávejte na cestách pozor, jen takové upozornění před 7. hodinou. Zatímco třeba za fotbalovou zbrojovkou Brno teď nenastupuje žádný odchovanec brněnského fotbalu, mužstvu florbalistů hattriku Brno je situace opačná. Takřka celý superligový tým je tvořený klubovými odchovanci. Florbal se totiž stále nedostal do pozice sportu, kvůli kterému se hráči stěhují daleko od domova.
1: Ono to zatím není o tom, že ten hráč se tím uživí, to znamená, když se Spustí nad Labem budete stěhovat do Brna, tak to není o tom, že jdete za lepšíma pracovníma podmínkama, ale fakt jako musíte být srdcař, musíte věřit tomu, že to tady jako něco uhrajete a zároveň něco vám ten klub samozřejmě jako je schopný tady nějakým způsobem zajistit, nějaké ubytování, práci a tak dále. Ale není to o tom a není to běžný. Do Prahy je to běžnější, ale není to úplně jako standard, že se přetahují hráči z jiné části republiky do jiné.
2: Vysvětluje předseda florbalového klubu Hattrick Brno Dan Koubek, proč při tvorbě kádru pro novou superligovou sezónu spoléhal na brněnské odchovance a neposiloval florbalisty z jiných částí republiky. Podle Koubka neplatí ani představa, že do Brna chodí hráči kvůli studiu.
1: Posloucháme, jak Brno je studentské město a jak všichni chtějí studovat v Brně. My si naopak myslíme, že spoustu hráčů studuje všude jinde, jenom ne v Brně. Jo, takže spíš zaznamenáváme odchod těch talentovaných hráčů směrem do Prahy a tak dále.
2: Pro Hattrick je tak klíčové vychovávat si vlastní florbalisty, kteří se do superligového týmu dostanou z mládeže. Tu vede jako šéftrenér Marek Fiala. Ten upozorňuje, že nábor ve florbalovém klubu se liší třeba od hokeje nebo fotbalu, kde si největší kluby můžou i mezi dětmi vybírat ty nejšikovnější.
3: To jsou sporty, které i v rámci nějaké své filozofie nebo historie a toho, kam jste schopni nebo nejste schopni dojít a jestli jste schopni tím se živit nebo neživit, tak je to postavený na trošku něčem jiným. Ve florbale, co přijde, to berete. V ideálním případě budete mít štěstí na to, že to dítě má nějaký pohybový základ a předpoklad pro to vlastně v tom sportu být úspěšný nebo šikovný.
2: V Hattricku dávají v nejnižších věkových kategoriích prostor i dětem, u kterých je evidentní, že na vrcholovou úroveň se s nejvyšší pravděpodobností nedostanou.
1: Jo, ale do nějaké fáze, to znamená, že ve starších žácích už to je výběrovka, už prostě nemůžou hrát všichni, už si vybíráte ty lidi do těch jako top týmů. My se snažíme dělat jako další herní příležitosti i pro ty, kteří jako chtějí se tomu věnovat dál, protože pořád říkáme, že vychováváme anebo se snažíme vychovávat lidi jako kdyby ke sportu, tak aby si v 25, ve 30 chodili zahrát. A když se nám po té cestě podaří vyprodukovat nějaký reprezentant, tak je to samozřejmě jako kdyby bonus.
2: Přibližuje předseda Koubek fungování klubu, který podvečer čeká domácí premiéra v této superligové sezóně. Od 18 hodin se Hattrick utká v hale ve Vodově ulici s pražskou Spartou. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
5: Atletický oddíl TJ Znojmo zmodernizuje stadion v Horním parku. Jihomoravské lékárny loni přijali 94 tun nespotřebovaných nebo prošlých léčiv. Fotbalisté Artisu Brno remizovali s Libercem, poprvé v sezóně nedostali gól. Dnes bude oblačno až zataženo, večer s přeháňkami nebo deštěm. Teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Atletický oddíl TJ Znojmo za přibližně 19 milionů korun opraví stadion v Horním parku. V průběhu stavebních prací bude stadion částečně v provozu. Informace o dílčích omezeních lidé najdou na webu Znojma. Rekonstrukci by dělníci měli dokončit do poloviny příštího roku. Co všechno modernizace zahrnuje, popisuje mluvčí města Petra Šuláková.
6: Rekonstrukce se bude hlavně týkat výměny tartanů na tom atletickém oválu, ale součástí projektu jsou také stavební úpravy hlediště a prostor bezprostředně za fotbalovými brankami a počítá se taky s novým atletickým vybavením, jako je například ochranná klec pro hod diskem.
5: Lidé v Jihomoravském kraji odevzdali loni do lékáren 94 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv. V celém Česku jich lékárny přijaly 770 tun. Část léčiv však stále končí v běžném odpadu. Podle průzkumu je vyhazuje do koše každý pátý Čech. Lidé by si měli domácí lékárničku procházet každého půl roku a prošlé léky vložit do sáčku a odevzdat. Vysvětluje mluvčí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýb.
7: Správné vracení léku je vlastně velmi jednoduché. Stačí se zapamatovat tři kroky. Zkontrolovat, zabalit a vrátit léky v blistrech, lahvičkách či tubách. Lékárna zdarma převezme a zajistí jich odbornou a bezpečnou likvidaci.
0: Sport.
5: Prvoligoví fotbalisté Artisu Brno doma v 9. kole remízovali se Slovanem Liberec 0-0. Brňané tak poprvé v sezóně odehráli zápas bez obdrženého gólu. Mluví o tom stoper Dominik Plechatý.
8: Dostali jsme takový blbý góly a s tím jsme do toho zápasu šli, že jsme šli z toho středního bloku, aby soupeř nemohl využívat těch rychlých hráčů na křídlech a to, co si myslím, že se nám dařilo a skvěle jsme to tam uskákali.
5: Zbrojovka Brno v 9. kole nejvyšší soutěže prohrála v Mladé Boleslavi 0-2.
0: Počasí.
5: Na jižní Moravě dnes bude polojasno až oblačno, později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na větší části území vyskytnou přeháňky nebo déšť. V noci budou srážky opět od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, který se k večeru změní na severozápadní. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, ale přes den postupně velmi dobré. A biozátěž dnes bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
5: Kvůli kulturní akci neprojedete Kunštátem po silnici 19. Místo je uzavřené a objíždí se přes Rutku. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Do
9: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Máme krátce po 7. hodině, dnes je 20. září, před námi neděle. Ideální čas vyrazit někam na výlet nebo za kulturou. Květoslav Havlík nás krátce před 8. pozve na víkend otevřených ateliérů na Jižní Moravě. V reportáži vám představíme novou inscenaci v divadle Polárka a v Babských Radách budeme pečovat o kožené rukavice. Tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno. Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Valdemar Matuška na vlnách Českého rozhlasu Brno dospíval 10 minut po 7 hodině. A pokud do téhle chvíle jsem měla pocit já nebo i vy, že naše Jižní Morava stále spí, není tomu tak, stačí dát do vysílání jingle a naše telefony se nám tady rozblikají a úplně nejrychlejším volajícím byla následující posluchačka. Dobré ráno, paní Olga z Brna.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Vás všechny.
0: Byla jste opravdu nejrychlejší a od té chvíle, kdy vy jste vytočila číslo, opravdu první tóny džinglu a rozběhla se tady šílenství. To znamená, že kniha Temné letopisy moravské je velmi žádaná, autorem je Miloš Šenkýř a knihu pro Český rozhlas Brno načetl Michal Isteník a mohli jste ji slyšet a slýcháte i v našem vysílání. Paní Olgo, máte radost?
1: Mám velkou radost a všechny poslouchám vždycky, když to čte u vás v rádiu.
0: A posloucháte nás také brzy po ránu v neděli. Jak dlouho už jste vzhůru, jestli se mohu vyptávat?
1: Vzhůru jsem tak hodinu, teďka vstávám akorát, ale já mám puštěný i v noci rádio, takže když se zbudím, tak slyším písničky nebo nějaký. Dneska jsem slyšela, že tam, co to bylo, to pečení nějaký od 3 hodin, takže to já poslouchám. Já mám puštěný v to rádio vlastně celé
0: to znamená
1: dopoledne a potom v noci.
0: Máte sladké sny, pokud posloucháte o pečení během noci.
1: Přesně tak.
0: No a dokážete si
1: noční linku, tak prostě co zrovna jsou z hůru, tak poslouchám.
0: To nás moc těší. No a dokázala byste si představit, že se ráno probudíte a bude vám 102 let?
1: Nedokážu si to představit.
0: Tak to
1: myslím
0: teď,
1: si, že
0: prosím,
1: to
0: zkuste. Protože já na vás mám otázku. Co byste vzkázala blízkým nebo světu, až vám bude opravdu 102 let?
1: No tak hlavně bych si přála, když bych se toho dožila, tak bych si přála sobě a všem hlavně zdravíčko. To je nejdůležitější, tak aby jsme byli zdraví a aby jsme si trošku rozuměli.
0: To byla paní Olga z Brna, výherkyně dnešní soutěže o knihu Temné letopisy moravské od autora Miloše Šenkýře. Ještě jednou velká gratulace. A právě tuhle knihu vám nabízíme v soutěži ke 102 letům při příležitosti prvního vysílání. A můžete o tuto knihu soutěžit po celé září. Já připomínám, že už máme pouze poslední týden na tuhle soutěž, taky dál poslouchejte Český rozhlas Brno. Velká gratulace. No a my si v tuhle chvíli pustíme písničku od Pehy. Pojďme malinko zpomalit, když je ta neděle. Krásný den a naslyšenou.
1: Taky naschledanou.

0: Pohodovou neděli vám všem s Českým rozhlasem Brno. Máme 16 minut po 7. hodině, posloucháte Pehu. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: A po ránu pro vás sledujeme i aktuální teploty na jižní Moravě. Ty se pohybují mezi 8 až 12 stupni Celsia. Nejchladněji máme v Kobylí nebo Pohořelicích a naopak nejtepleji je ve Znojmě Kuchařovicích. Centru Brna je oblačno a 11 stupňů. Během dne očekávejte přibývání oblačnosti, večer na studené frontě i srážky. Ráno bude většinou polojasno s možností údolních mlh. V průběhu dopoledne postupně oblačno a oblačnost může být i průsvitná. Odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a k večeru se na větší části území přidají přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Vád bude zpočátku slabý, během dne mírný jihozápadní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Ten bude k večeru postupně se měnit na severozápadní v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a večer a v noci místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná, no a sluníčko nám vyšlo v Brně v 6 hodin a 630 minut a zapadá nám minutu před 19. hodinou. Krásný den.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Pondělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Ve svižném tempu s Bárou Basikovou na vlnách Českého rozhlasu Brno 22 minut po 7 hodině. Krásné nedělní ráno. Pojďme se věnovat v tuhle chvíli péči o kožené rukavice. Proč je nemáme nikdy ukládat do neprodyšného sáčku? I to se dozvíte z dnešních babských rad, které budou patřit právě péči o rukavice.
1: Babské rady.
2: Pletené vlněné rukavice a rukavice ze syntetických materiálů perte vždy v jemném pracím prášku. Nejlépe v umyvadle a tak, že je máte navlečené na rukou. Nakonec je vymáchejte v čisté vodě, vymačkejte vlhkost do ručníku a dejte sušit. U kožených rukavic musíme především myslet na správné skladování, které je klíčové pro zachování vzhledu a delší životnosti do příštích zim. Skladujte je vždy na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření, zdrojů tepla nebo vlhkosti. Nevkládejte je nikdy do plastového sáčku nebo vzduchotěsné nádoby, protože tam se právě může dostat vlhkost, která způsobí plíseň. Tou ideální volbou je látkový prodyšný obal. Dřív si naše babičky vkládaly do vzácných rukaviček kousky vat, do každého prstu jeden, a to proto, aby své rukavičky ochránily před proděravěním nehty.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Rukavice na zimu máme připraveny, no a teď se vydáme za kulturou. Matka, otec a dcera zavření v laboratorním boxu pod drobnohledem diváků. Jak vypadá nová inscenace pro dospívající publikum v brněnském divadle Polárka, uslyšíte za chvíli, tedy krátce po půl, po krátkých zprávách, no a dvou písničkách, které nestárnou. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.

Od 14. do 18. hodiny vás čeká příjemné posezení, kavčo s koláčkem a program, který bude hlavně o radosti a společně stráveném čase. Vystoupí Šlágr Parta, hudební host Felix.

0: Letnímu dni seniorů. Přijďte se pobavit do parku na Šelepce.
1: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Blansko postupně modernizuje koupelny ve svých dvou domovech s pečovatelskou službou. Momentálně stavaři pracují v zařízení v ulici Pod Javory, pak se přesunou do ulice 9. května. Celkově zrekonstruují do konce příštího roku koupelny v 11 bytech. V Brně Lesné dnes dopoledne římskokatolický biskup Pavel Konzbul posvětí kostel blahoslavené Marie Restituty. Kostel slouží věřícím už od roku 2020. Kamenný oltář

0: zapuštěný do země a svatostánek potřebný prosvěcení ale získal až letos v létě. V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opunci hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují ji teplejší a suší podmínky. Vytvářením souvislých porostů ale invazivní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři ji proto z chráněných území odstraňují. Jak pečovat o tradiční lidový oděv se učí zájemci tento víkend ve vlastivědném muzeu v Kyjově. Organizátoři akce zaměřili především na kyjovský kroj, poradí ale i s krojovými součástmi z jiných regionů. Lidé se dozví, jak opravovat cenné kousky nebo si vyzkouší různé techniky údržby oděvů a tradiční výšivky. Tradiční retro den dnes pořádá dopravní podnik města Jihlavy. Areál na Brtnické ulici otevře v 10 hodin dopoledne. K vidění tam mimo jiné budou nedávno pořízené nové moderní autobusy. Po celý den také budou cestující po městě vozit historické stroje. A počasí. Na jižní Moravě dnes bude oblačno, později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na větší části území vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr a biozátěž dnes čekáme mírnou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozorujte na silnici 52 na 4. kilometru ve směru na Brno. V levém pruhu tam leží kusy plastů. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Autorem této nádherné písně Jdi za štěstím je Karel Svoboda a textu Zdeněk Borovec. Naspíval ji Karel Gott jako ústřední melodii k filmové pohádce Jak se budí princezny z roku 1977. Tolik o filmové hudbě, pojďme do divadla. Brněnské divadlo Polárka uvedlo první premiéru nové sezóny. Na festivalu Polárkový dort představilo inscenaci Metoda destrukce, která dospívajícím divákům ukazuje křehké vztahy v domácnosti. Příběh o složitém rodinném soužití na jevišti odehrála skutečná herecká rodina.
1: Zavírej oči před vším zavři oči.
2: Je to modelová situácia, kde vidíme trojicu postav, matka, otec, dcera, dá se povedať nejakých laboratórnych podmienkach. To znamená, že ten centrálny objekt, ktorý tam je, je terárium, v ktorom sledujeme dynamiku vzťahov trojčlennej rodiny.
3: Popisuje režisér Braňo Mazuch. Ve sklenené kostce uprostřed jeviště ale sledujeme postavy z běžného života, jak potvrzuje herec Dušan Hřebíček.
4: Takového toho mača, který stejně není mačo, ale myslí si to o sobě. A
5: to představení má zaplať mámu jako hodně vrstev, by to nemuselo vyznít úplně jednoznačně, ani proti tomu otci, ani proti té matce, ani ve prospěch té dcery. Jako doufám v to, že to jsou jako lidi, jo? Že to nejsou jenom komiksové postavy.
3: Trojici na jevišti tvoří skutečná herecká rodina. Hru tak z velké části tvořili ze svých zážitků.
4: Je to odpozorované z našeho okolí, jako jak každý to zná, z vesnic a tak. Jsme tak pozorovali a vzpomínali, co jsme kdy viděli.
3: K rodinnému napětí se navíc přidá i blížící se tornádo, doplňuje herečka Anna Hřebíčková.
6: Ta rodina prochází takovou asi celkovou destrukcí, i podle toho názvu ta inscenace, takže je sice v nějakém výchozím bodu, kde jako už tam si myslím, že jako je nefunkční, ale těmi okolnostmi, tím, čím vším prochází, tak se vlastně úplně nějak rozpadne.
7: Vzduchem letí velký strom, vítr už jede uprosný, vlnu vidí v bazénu.
3: Uprostřed černého malého sálu září nasvícený laboratorní box, který strhává pozornost na rozpadající se rodinné vztahy.
6: My sice jsme blízko k divákům, ale prakticky je nevidíme, protože tím, jak jsme blízko u toho plexiskla, tak si sami vidíme do tváře.
4: Člověk se moc neobelže.
3: Hra tak dává publiku prostor přemýšlet o vlastních rodinných rolích, vysvětluje Mazuch.
2: Ten divák mohl se cítit, že ví, o čem se tam hovorí, ví, co sleduje, rozumě tomu, rozumě tým vzťahom. Napriek tomu, že to vidíme v laboratóriu, nemal by se od toho odťahovat, jakože absolutně nevím, kdo rábí a nevím, co mi to má hovorit.
3: Metoda destrukce je v pořadí třetí inscenací pro dospívající diváky, kterou brněnská Polárka uvádí. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 7:45, je tu aktuální předpověď počasí a také pro vás sledujeme, jak se nám pohybují teploty na jižní Moravě. Ty jsou mezi 8 až 12 stupně Celsia, nejchladní je v Kobylí nebo Pohořelicích, naopak nejtepleji ve Znojmě Kuchařovicích. V centru Brna máme oblačno a 11 stupňů. Během dne očekávejte přibývání oblačnosti, večer na studené frontě srážky. Ráno bude většinou polojasno s malou možností údolních mlh, v průběhu dopoledne postupně oblačno a oblačnost může být i průsvitná. Odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a k večeru se na větší části území přidají přeháňky nebo déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku bude vát slabý, během dne mírný jihozápadní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Ten se bude k večeru postupně měnit na severozápadní v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. No a večer a v noci místy i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná. Sluníčko nám v Brně vyšlo v 6 hodin a 36 minut a zapadá v 18 hodin a 59 minut. A podíváme se na teplotní rekordy, které se vztahují k dnešnímu dni, tedy 20. září. Nejvyšší teploty byly naměřeny v Ivančicích v roce 1947, a to 32,1 stupně Celsia, a naopak nejméně bylo naměřeno ve Křtinách v roce 1933, tehdy teplota klesla k minus 3,4 stupňům Celsia. No a za chvíli se telefonicky spojíme s Květoslavem Havlíkem. Tentokrát nám nabídne kulturně laděný tip na výlet, tak se nechme inspirovat, je přece neděle.
2: Hostem v poradně pro zdraví 23. září bude lékařka Šárka Kuncová a probereme téma léčby závislosti na tabáku. Proč je pro člověka těžké přestat kouřit, i když ví, že kouření škodí zdraví? Jak dnes odborníci pomáhají lidem s odvykáním kouření? A jaká rizika pro zdraví sebou nesou elektronické cigarety? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Eva Farná a David Stypka na vlnách Českého rozhlasu Brno 8 minut před 8 hodinou. A je tu čas na námět na výlet. Ten dnešní má Květoslav Havlík. Dobré ráno.
1: Já vám přeji krásné nedělní ráno.
0: Tak kam nás dnes pozvete? Údajně za uměním.
1: Ano, ano, máte naprosto pravdu. Já jsem si pro posluchače vybral takový klidnější, umělečtější a romantičtější výlet. A dnes totiž probíhá krásná akce Dny otevřených ateliérů. Je to taková věc, kdy různí umělci v celém Jihomoravském kraji vždycky jedenkrát za rok nechají zájemce nahlédnout do svých pomyslných kuchyní, otevřou své ateliéry a je to taková záležitost opravdu zajímavé nakouknout těm umělcům pod pokličku, co kde a jakým způsobem vyrábějí. No ona, tady ta akce probíhala už včera a bude probíhat ještě dnes od 10 do 17 hodin a když jsem přemýšlel, kam posluchače pozvat, kam vyrazit, tak jsem zjistil, že největší hustota umělců se mi zdála být v Tišnově a v okolí, tak se vypravíme právě tam. Z Brna do Tišnova jezdí vlaky každých 30 minut, takže nemusíme si říkat nějaký přesný jízdní řád. Přijdeme na nádraží a hned jedeme a v Tišnově jsme zhruba za půl hodinku. No a hned první místo, kam vyrazíme, je cesta přes místní park na ulici Svatopluka Čecha, kde nám oficiálně jmenovaná hvězda českého klasického patchworku z roku 2025 Jana Dušková předvede ve svém ateliéru svou první patchworkovou výstavu. No a od ní se vrátíme z kopečka na ulici Brněnskou do galerie Josefa Jambora, tam sochařka Thea předvádí svou retrospektivu motivů hlavy v různých variacích a podobách. No a další na naší perlové šňůrce tady těch různých výstav je cesta směrem před klášteří. V Tišnově přejdeme přes koleje a dorazíme do areálu bývalé známé papírny a tam jsou hned dva umělci. Prvním je šperkařka Zuzana Peroutková, tvořící pod značkou Zual Design. Ta dává život novým upcyklovaným materiálům, to znamená materiálům vyrobeným z už jednou použitých materiálů a ručně brousí kameny z českých lomů, tvaruje upcyklovaný hliník, včetně přetavených plechovek a pracuje také s akrylátovým sklem, takže možná může být zajímavé vůbec se seznámit s tím, jak se takové věci vypadají a jakým způsobem se s nimi pracuje. A hned vedle ní si můžeme prohlédnout dílnu uměleckého kováře Matouše Kvíčaly. Ten vyrábí kované modely letadel pro sběratele a milovníky historie, také sekery, nože a další předměty, takže úplně zase něco jiného, než třeba jsme viděli doteď. No a před klášteří to ještě není úplně všechno. Na ulici Šafránice najdeme ateliér fotografa a grafika Libora Šuhajdy, který se snaží ve svých fotografiích najít neobyčejné pohledy na běžné věci. A posledním místem, kam se před klášteří v rámci Dnů otevřených ateliérů vypravíme, je klášter Porta Celi. Tam dnes od 14 do 17 se můžeme setkat s tvorbou Martiny Svozilové a ta tvoří v Pejškově na Tišnovsku a je pro ní inspirativní práce s krajkou, výšivkou a navazuje na tradici těchto technik. No a tím už bychom si prošli ten dnešní výlet, dá se říct téměř celý. Z předklášteří se vypravíme autobusem do Tišnova, jakýkoliv autobus jede, můžeme s tím jet a potom samozřejmě za zpátky vlakem do Brna. No a pokud byste náhodou nechtěli jít na nějakou takovou cestu směrem do Tišnova, tak doporučuji, podívejte se na web d.o.a.cz jako Den otevřených ateliérů a najděte si tam nějaký hodný ateliér třeba ve vašem okolí a zajděte se podívat, jak vznikají různá umělecká díla. Určitě to bude zajímavé.
0: To byl Květoslav Havlík a jeho pozvání na cesty, tentokrát za unikátní možností nahlédnout do otevřených ateliérů na Tišnovsku. Děkujeme za opravdu širokou nabídku možností a budu se těšit zase někde naslyšenou. Krásnou neděli.
1: Děkuji vám, krásnou neděli.
0: A už za chvíli jsou to zprávy v 8 hodin s Jitkou Uhnavou, tak zůstaňte s námi, dobré ráno. Posíláme vám Abu.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Houpačku ve výšce 50 metrů dnes zájemcům nabídne staveniště projektu Dornych v Brně. Na Jižní Moravě je letos díky suchu a horku méně případů klíšťové encefalitidy. Babiš se dnes sejde s Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Dnes bude oblačno až zataženo, večer s přeháňkami. Teploty do 26 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Skok z výšky 50 metrů si můžou dnes vyzkoušet odvážlivci na staveništi projektu Dornych v Brně. Na takzvaný Big Swing neboli na velkou houpačku nataženou mezi dvěma jeřáby je vyzvedne třetí pohyblivý stroj. Jedná se o největší houpačku tohoto typu v republice. Zájemci můžou skoky sledovat z okolí. Doplňuje mluvčí společnosti, která budovy Dornychu staví, Ondřej Micka.
4: Veřejnost může celou tu show sledovat z běžně přístupných míst v centru. To nejlepší místo pro sledování doporučujeme Petrov a terasy Petrova, odkud bude výborný výhled na celý ten Big Swing, tak na vlastně nasvícený celý areál toho Dornychu.
2: Jihomoravští hygienici letos zatím zaznamenali 30 případů klíšťové encefalitidy. Je to o 6 méně než za stejné období v loňském roce. Hygienici to přisuzují horku a suchu. Epidemioložka Renata Ciupek ale upozorňuje, že klíšťata budou aktivní minimálně do konce října.
5: Teplota i vlhkost vzduchu je velmi příznivá pro aktivitu klíšťat. Je také to doba, kdy častěji chodíváme do lesu, když konečně začaly růst houby v oblastech, kde jsou takové ty vyšší travnaté a křovinaté porosty, tak tam to riziko skutečně je vysoké.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes dopoledne sejde s předsedou motoristů Petrem Macinkou kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Babiš to včera řekl v televizi Prima. Jednání s motoristy chce stihnout před zítřejším schvalováním státního rozpočtu vládou a odletem Macinky do Spojených států. Podle Babiše chce část vládní koalice dát příští rok více peněz do školství. S navýšením ale motoristé nesouhlasí. Ministerstvo financí navrhlo schodek 389 miliard korun.
3: Sport.
2: Hokejisté Komety Brno přivítají ve třetím kole Tipsport Extraligy Hradec Králové. Utkání začne v 5 hodin odpoledne. Brňané za sebou mají dvě prohry z venkovních zápasů. Na obnovenou domácí premiéru se těší obránce Radek Kučeřík, který se do Brna vrátil v létě po dvou sezónách ve Finsku.
6: Je to určitě zase trošku něco jiného teďka po těch dvou sezónách, kdy jsem byl pryč, tak se na to hrozně moc těším, protože se vracím zase, dá se říct, domů před domácí publikum, který je výborný a zázemí doma, rodina blízko, takže v tomhle je to hrozně hezky.
3: Počasí.
2: Na Jižní Moravě dnes bude polojasno až oblačno, později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na větší části území vyskytnou přehánky nebo déšť. V noci budou srážky opět od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, který se k večeru změní na severozápadní. Biozátěž dnes očekáváme mírnou.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Silný provoz je u Brna na křížení dálnic D1 a D2. Kolony se zatím netvoří, zdržíte se maximálně několik minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pohodové nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Máme 4 minuty po 8 hodině. Dnes je 20. září, svátek má Olek, jméno skandinávského původu. Jeho významem je svatý, přinášející spásu, přeneseně také zdravý nebo silný. V reportážích další hodinku navštívíme Pálavu, kde se šíří další nepůvodní druh. Opuncie hnědoostná. A do našeho hledáčku se dostane i Antarktida. Architekti z Vysokého učení technického v Brně totiž vytvořili futuristický modul pro budoucí výzkumnou stanici a my vám ji s mikrofonem představíme. Ale ještě předtím probereme počasí s brněnskými meteorology. Tak zůstaňte s námi. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

cíkatel, katumím v polích spavalou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, už když život patří katumím.

0: Rangers na vlnách Českého rozhlasu Brno doznívá, je 12 minut po 8 hodině a máme tu počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli už jsem ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně a zdravím brněnskou meteoroložku Andreu Kvapilovou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké máme to ráno na jižní Moravě, jaké jsou teploty a jak se nám budou dál vyvíjet během dnešního dne?
2: Tak aktuálně se nám teploty pohybují od 14 do 10 stupňů, vítr ten nám vane slabý, proměnlivý, do 15 km za hodinu a máme většinou polojasno.
0: No a během dne máme očekávat přibývající oblačnost nebo nám vydrží jasná obloha?
2: Tak oblačnost nám začne přibývat, ráno ještě počítáme s většinou polojasnou oblohou, v průběhu dopoledne spíš už bude převažovat oblačno, ale ta oblačnost stále může být ještě taková průsvitná a potom odpoledne od severozápadu se začne zatahovat a k večeru už se nám i na větší části území přidají přehánky nebo déšť. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 23 do 26 stupňů, vánám k tomu bude vítr ze začátku slabý, proměnlivý, během potom bude i mírný jihozápadní do 20 km za hodinu a večer se nám potom začne měnit na severozápadní do 25 km za hodinu a večer a v noci se i mohou vyskytnout nárazy s rychlostí kolem 55 km za hodinu.
0: Tak na neděli to vypadá, že bude velmi příznivá, co se týká výletů, ale do pondělka pravděpodobně vkročíme s deštníkem.
2: Tak hlavně teda ta první část noci, tam čekáme velkou oblačnost, ještě na většině území s přehánkami nebo deštěm a po té půlnoci už by to postupně mělo přejít z našeho kraje a měla by začít ubývat i oblačnost a ten den bude spíše s takovou proměnlivější oblačností. Ráno a zpočátku dopoledne tam čekáme jenom malou oblačnost, jasno nebo skoro jasno a potom během odpoledne a večera, hlavně teda v té severní a východní polovině kraje, tam se mohou znovu vyskytnout přehánky, ty nejnižší teploty od 11 do 8 stupňů, ty nejvyšší teploty od 15 do 18 stupňů, ale pocitově nám to úplně nepřijde, protože čekáme, že nám přes den začne vát vítr až čerstvý, severozápadní, do 30 km za hodinu a v těch nárazech může dosáhnout i rychlosti kolem 55 km za hodinu, ale večer už by nám ten vítr měl začít slábnout.
0: A závěrem vás poprosím o teplotní rekordy.
2: Tak ta nejnižší hodnota, minus 3,4 stupně, je z roku 1933. Zaznamenali jsme ji na stanici Křtiny na Blanensku a maximum 32,1 stupně Celsia je z roku 1947 a zaznamenali jsme ji na stanici Ivančice.
0: To byla Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám za aktuální předpověď počasí. Mějte se krásně, pohodovou neděli a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Děkuji, hezký víkend naslyšenou.
0: Děkuji. No a my se vydáme na Pálavu, tam se šíří další nepůvodní druh opuncie hnědoostné. Kaktusu s červenými jedlými plody se tam daří, ale do naší přírody nepatří. Vytlačuje třeba kosatce nebo violku. Ochranáři ho proto vytrhávají. A vy o tom uslyšíte v další reportáži, tak zůstaňte s námi.
3: Milý Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
4: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
3: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
4: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
3: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
5: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
3: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
4: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
3: Hodně štěstí!
6: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Mike Oldfield na vlnách Českého rozhlasu Brno. I tohle jsou písničky, které nestárnou. Máme 8 hodin a 21 minut. Na první pohled pěkný kaktus. Na konci léta navíc výraznými červenými plody. Opuncie hnědoostná. Pochází ze Severní Ameriky. Teď se ale šíří i na Pálavě a vytlačuje tamní vzácné rostliny. Ochranáři proto nasazují rukavice, do rukou berou nářadí a kaktus ze stepí odstraňují.
1: Je to takový koláč, dá se říct, toho opuncie, který jde, takový trs, který jde z jednoho oddenku a stačí opravdu podebrat jenom tady, dostat se k tomu základnímu oddenku a teď vlastně držím na rukavici, protože je to opravdu ostré, celý ten trs.
2: František Foltín z HKO Pálava vytrhává v pavlovských kopcích opuncí hnědoostnou a protože je to kaktus, potřebuje rukavice.
1: Ty mám plnou rukavici trnů, které jsou vlastně, dělají takové pouzdro kolem těch semínek. No. Takže i ta likvidace může být jako bolestivá, pokud člověk nemá dostatečné vybavení. Pořádné rukavice, nejlépe svářecké rukavice a i s vnitřním kožichem.
2: Pálava opunci vyhovuje natolik, že kvete, plodí a začíná se šířit. A ochranáři teď zjišťují, kde všude už roste.
3: Opunci je hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na Svatém Kopečku. Je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří.
2: Upřesňuje vedoucí HKO Pálava Jiří Kmet. Jedná se o invazní rostlinu původem ze Severní Ameriky.
3: Na svazích Děvína opuncie hnědoostná vytlačuje mimo jiné původní vegetaci, například velmi známé a na jaře obdivované kosatce nízké, anebo violku nejmenší, která se vyskytuje na Děvíně jako na jediném místě v České republice.
2: Opuncii je při likvidaci potřeba vytáhnout ze země celou, i z kořínky, ze kterých by mohla znovu vyrůst. Má ale ještě jeden způsob, jak se ochranářům vrátit. Ptačím trusem.
3: Kvete v jarním období a právě v září vytváří takové červeně zbarvené plody, jejichž semena můžou pozřít ptáci a rozšiřovat je potom do okolí, což je ten největší problém pro nás.
2: Opuncie hnědoostná má ráda stepní oblasti. V Česku roste například taky v Národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step na Vysočině. Sklentnice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: A z Pálavy se ve svých představách vydáme na Antarktidu. Jestli pak víte, jak se staví dům pro Antarktidu? Architekti z Vysokého učení technického to zkusili v Brně. Jejich futuristický modul pro budoucí výzkumnou stanici má odolat větru, mrazu i sněhu. Více vám prozradíme už za chvíli v reportáži, tedy krátce po půl, ale ještě předtím krátké zprávy s Jitkou Uhnavou. No a teď si dáme kapelu Buty. Dobré ráno.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

bojnice prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát, chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát, protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

0: modré brýle městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Atletický oddíl TJ Znojmo za přibližně 19 milionů korun opraví stadion v Horním parku. V průběhu stavebních prací bude stadion částečně v provozu. Informace o dílčích omezeních lidé najdou na webu Znojma. Rekonstrukci by dělníci měli dokončit do poloviny příštího roku. Pracovníci Hodonínské zoologické zahrady vytvořili novou papouščí stezku se 6 voliérami. Reagovali tak na podněty návštěvníků, kteří v ptačích expozicích postrádali více barevných papoušků. Nově lidé uvidí především australské druhy. Zoo v nejbližší době chystá i obnovu výběhu jaguárů a výstavbu nové prodejny suvenýrů. V Holešově na Kroměřížsku jsou dnes komentované prohlídky bývalé židovské čtvrti. Vlastivědný kroužek pořádá akci v rámci Dnů evropského dědictví. Srazy zájemců s odborným výkladem jsou naplánované na 14., 15. a 16. hodinu na prostranství před synagogou. Ministři mají zítra schvalovat nové statuty rad vlády. Pokud je přijmou, bude v nich nově uvedeno, že rady při své činnosti zohledňují programové prohlášení vlády. Změna navazuje na červencovou

0: Je přesun úředníků rad vlády na jednotlivá ministerstva. Podle opoziční STAN to může jejich činnost dál oslabit. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO ale tvrdí, že nové pravidlo nebrání členům formulovat odlišná stanoviska ani upozorňovat na odborná rizika. Filharmonie Brno dnes večer slavnostním koncertem zahajuje svou 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Césara Franka a Johannese Brahmse pod vedením bývalého šéfdirigenta orchestru Petra Altrichtera. A počasí. Na jižní Moravě dnes bude oblačno, později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na větší části území vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povaný mírný jihozápadní vítr a biozátěž dnes očekáváme mírnou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda se stala na dálnici D35 na obchvatu Olomouce na 268. kilometru ve směru na Mohelnici. Neprůjezdný je v místě pravý pruh. Místo už je průjezdné a může se ale tvořit kolona. Šťastné cesty přejí Jitka Uhnová a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: A s dobrou náladou jdeme i do dalších minut našeho vysílání. Máme 8 hodin a 39 minut, dospívala nám Darina Rolincová. Silný vítr, mráz a další extrémní podmínky, to všechno musí vydržet budova v Antarktidě. Jak by mohla vypadat budoucí stanice na nehostinném jižním kontinentu, navrhli studenti architektury Vysokého učení technického v Brně. Postavili její prototyp ze stovek přesně vyrobených dílů. Samotný modul do Antarktidy nepojede. Zůstane v Brně jako vzdělávací a popularizační centrum českého polárního výzkumu.
1: Vcházíme teď do prototypu modulu polární stanice.
2: Prototyp polární stanice pro výzkum na nejjižnějším kontinentu mi ukazuje vedoucí projektu Martin Kaftan z Fakulty architektury VUT.
1: Je to vlastně určený jako technická budova na ostrově Nelson.
2: Právě tam českým vědcům zatím chybí zázemí, které mají na druhé české základně na ostrově James Rosse. Podotýká manažer Českého antarktického výzkumného programu Pavel Kapler z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
3: Na ostrově James Rosse máme plně funkční krásnou stanici. Na ostrově Nelsonově začínáme téměř od nuly. Ta infrastruktura, která tam momentálně je provizorní a ty podmínky jsou tam teda velmi drsné.
2: Podle Kaftana počítá návrh s větrem, ale také s vysokou vlhkostí, proměnlivými teplotami a silným UV zářením.
1: Ta geometrie upravena tak, aby minimalizovala tím porivům toho větru. Je to trošku aerodynamické.
4: Když si představíme, že stojíme venku, tak to je taková tmavá až futuristická budova velmi specifického tvaru.
1: Ty skosené plochy jsou určené potom k solárním panelům a mají optimální vlastně náklon vůči tomu slunci, které je tam relativně nízko.
2: Stovky vzájemně propojených kazetových dílů vyrobilo speciální robotické rameno Kuka. Přípravou výroby, podkladů a laděním jednotlivých dílů se zabýval student Jakub Brámy z VUT.
5: Stavebnicový systém, kdy vlastně se z překližkových desek vyřežou různé díly a vlastně se z toho potom se skládají různá ramena a boxy, aby se z toho vytvořila prostorová konstrukce.
2: Do Antarktidy tento modul nezamíří. Zůstane v Brně pro popularizační a vzdělávací aktivity, vysvětluje Pavel Kapler.
3: Tento úžasný modul nám ukazuje, jak by to mohlo být, kdyby byl svět ideální a kdyby Antarktida nebyla tak krutým místem. To, co tam potom vznikne, a věříme, že ve spolupráci zase s architekturou Vysokého učení, tak bude pravděpodobně jednodušší.
2: Modul vznikl pro Český antarktický nadační fond a lze si ho příští týden v pátek prohlédnout na Noci vědy na Fakultě architektury VUT v Brně. A kdo se chce dozvědět víc o českém polárním výzkumu, může zase navštívit Geografický ústav Masarykovy univerzity na Kotlářské. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Nedělní relaxace s Eňou na vlnách Českého rozhlasu Brno je 8 hodin a 45 minut. Pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Ranní teploty se nám pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia. Nejchladněji máme v Kobylí, Nemochovicích nebo Brodu nad Dyjí. A naopak nejtepleji je ve Znojmě Kuchařovicích. Centru Brna máme oblačno a 11 stupňů. Během dne očekávejte přibývání oblačnosti, večer na studené frontě srážky. Ráno bude většinou polojasno s malou možností údolních mlh. V průběhu dopoledne postupně oblačno a oblačnost může být i průsvitná. Odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a k večeru se na větší části území přidají přehánky nebo déšť. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku bude vát slabý, během dne mírný jihozápadní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Ten se bude k večeru postupně měnit na severozápadní v rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. No a večer a v noci místy i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Vyhozátěž je mírná, tedy na jedničce, a slunce nám v Brně zapadá 18 hodin a 59 minut.
2: Úterní dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Lucie Bílá na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 9 minut bude 9 hodin. Ano, blíží se nám zprávy s Jitkou Uhnavou a po 9. zůstaňte s námi a pojďte se po našich vlnách toulat s Josefem Veselým, který hned v úvodu hodinky zavzpomíná na okolnosti jednoho z mnoha svých natáčení. Tentokrát půjde o zhruba 40 let staré pásmo, které pátralo po stopách Lišky Bystroušky. Je jasné, že v ukázce z něj uslyšíte o Těsnohlídkovi, Janáčkovi i Bílovických lesích. A tradičně budeme pátrat v soutěži Kdo to byl? Nese nám jako neurčitá a záhadná postava představí žena lékařka. A v lékařství, konkrétně boji s neštovicemi, je věnován i díl Toulek českou minulostí, který zazní v závěru další hodinky. Po 10. vás pořadu Pochoutkový rok naladíme k dobré chuti podle vašich receptů. Po 11. hodině nám své hudební lásky přiblíží Jan Dalecký. No a po 12. se můžete těšit na blahopřání s písničkou, které dnes moderuje Květa Navrátilová. Nedělním ránem vás na vlnách Českého rozhlasu Brno provázela Alena Přikrylová. Krásný den vám všem a opatrujte se.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V Kuřimi skončila rekonstrukce náměstí Osvobození za 100 milionů korun. Na Pálavě se šíří nepůvodní kaktus opuncie, který ohrožuje místní rostliny. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou. Loni byla případů polovina. Dnes bude oblačno až zataženo, večer s přeháňkami. Teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Věřící v Kuřimi se dnes scházejí na mši s požehnáním opravenému náměstí Osvobození. Dělníci tam dokončili rozsáhlou rekonstrukci za 100 milionů korun. Na náměstí je teď nová socha, fontána, víceúčelová budova a také lavičky a stolky.
3: Prostor má podle vedení radnice sloužit pro kulturní a společenské akce nebo třeba jako místo pro vánoční trhy. Dlažba je vsakovací. Část dešťové vody zadrží akumulační nádrž a budou se s ní zalévat stromy, keře a květiny. V nové budově začne fungovat informační centrum, jevní výstavní síň a skladovací prostory. Na náměstí nově lidé najdou i veřejné toalety. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opuncie hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují ji teplejší a suší podmínky. Vytvářením souvislých porostů ale invazivní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři je proto z chráněných území odstraňují, upřesňuje vedoucí zprávy HKO Pálava Jiří Kmet.
4: Opuncie hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na svatém kopečku, je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
2: Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
5: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
6: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
5: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
7: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
5: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude polojasno až oblačno, později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na větší části území vyskytnou přeháňky nebo déšť. V noci pak budou srážky opět od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů, povane mírný jihozápadní vítr, který se k večeru změní na severozápadní. A biozátěž dnes čekáme mírnou.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na silnici 152 u Modřic na nájezdu na dálnici D1. Srazilo se tam nákladní a osobní auto. Místo je průjezdné, počítejte s možným zdržením. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Dobrý den, to vám přejí redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Igor Kapoun a autor Josef Veselý v posledním letním roztouleném pořadu. A zrovna tady začíná moje varování, co vás během příští necelé hodinky na vlnách Českého rozhlasu Brno čeká. No, víte co, já vám to raději hned povím, co byste tak mohli slyšet. Pustíme se do dalšího dílu našich memoárů, což jsou vzpomínky na to, co jsme během minulého století spáchali. Dnes si připomeneme jednu z titulních postav české literatury i opery, Lišku Bystroušku. A něco času nám zbude na soutěž Kdo to byl, načež se budeme v toulkách českou minulostí věnovat počátkům vakcinací v zemích českých.

0: A už usedli právě v tuto chvíli k mikrofonu dva subjekty. Kromě toho mého je to tedy hlavně Marek Zouhar. Ahoj Marku.
1: Ahoj Vespolek. Tedy my dva jsme pro příští minuty postavy lidské, ale jinak se ke slovu dostane i jedna liška.
0: Ano, tato šelma psovitá dostala hned při svém zrodu jméno.
1: Ovšem to jméno bylo původně jiné než to, pod kterým ji zná celá kultura naše i světová.
0: Jasně, a zavinil to novinář a spisovatel Rudolf Těsnohlídek.
1: Čímž máme na mysli nejenom to, že on liščí příběhy psal na pokračování do Lidových novin.
0: Ale my na jeho konto musíme prozradit, že tehdy ve 20. letech minulého století putovali do tiskárny rukopisy.
1: Což platilo i pro pana Těsnohlídka.
0: A on škrábal po papíře tak divoce, že to pak v tiskárně nemohli přečíst a dokonce hrozili stávkou.
1: Takže bylo nutno to zařídit jinak.
0: Tak, tak. Autor potom diktoval pokračování příběhu slavné lišky sazeči rovnou do stroje.
1: Ale první texty byly v písemné podobě, tedy spíš naškrábané.
0: Ano, ano. A v nich se liška jmenovala Bystronožka.
1: Tu ale nezachránil. On ji totiž sazeč přečetl úplně jinak.
0: Ano, v novinách potom vyšla pod jménem Bystrouška.
1: Jaký byl ohlas toho zvířecího románu?
0: No, lidé bláznili. Něco takového žádný autor nezažil a myslím, že už nezažije. Těsnohlídek dostal pár sprostých dopisů a hysterických pohlednic, ale převažovali chvalospěvy.
1: A noviny šly na dračku.
0: To hlavně. A když mu byl vyřízen vzkaz od skladatele Leoše Janáčka, že udělá z Bystroušky operu, tak si Těsnohlídek pomyslel...
1: Někdo si ze mě dělá šouvky.
0: Nedělal. A tak vzniklo dílo, které je dnes světoznámé.
1: On byl mistr Janáček, velmi impulzivní.
0: Ti dva se sešli na zahrádce u konzervatoře.
1: V Brně, na dnešní Kounicově ulici.
0: Janáček prohodil několik slov o příběhu a pak se rozpovídal, jak studuje ptačí cvrlikání a taky lidskou mluvu, o nápěvcích mluvil a o svých lesích, ve kterých on tu lišku viděl.

0: 6. listopadu 1924 promluvila Liška Bystrouška hudební řeči.
1: A my se do jejího příběhu můžeme právě teď zaposlouchat.
2: Dodnes patří k Janáčkovým nejoblíbenějším dílům. Není snad jediné velké evropské divadlo, kde by se nehrála. Rudolf Těsnohlídek psal knížku o Lišce z Bílovických lesů. Bílovice nad Svitavou to je obec severně od Brna. Jak napovídá jméno, leží v údolí řeky Svitavy a kdo přijíždí do Brna po železniční trati od České Třebové, tak v Bílovicích si musí začít balit zavazadla, protože hned na to se vyjíždí do Brna. Těsnohlídek sám v Bílovicích bydlel a okolní půvabné lesy na svých procházkách dokonale poznal. A tak můžeme v bílovickém polesí lehce vystopovat cesty, po kterých se ubíral revírník Bartoš se svým psem Lapákem, i stezky, po kterých se Bystrouška vydávala na svůj noční lov. Hned nad Bílovicemi narazíme na hájovnu, kterou dnešní lidé pojmenovali po Lišce Bystroušce. Není vůbec třeba mít velkou fantazii, abychom si zrovna sem promítli dvůr plný slepic, pobíhajícího lapáka a láteřícího revírníka. Ostatně i dnes jsme tu narazili na revírníka. Jenomže nelátéřil, ba choval se velice vlídně. Byl to doktor Macharáček, vedoucí polesí. Jestli pak i on má svou Lišku Bystroušku.
3: Bylo to jedno v lednu, byly vysoké mrazy, to už je mnoho let, přesně nevím, kdy se to odehrálo. A tehdy jsme ještě počítali vyúčtování toho výplatu, jak se říká, ručně. No a teď máti přiběhla, že nějaký pes na dvoře honí slepice. No tak jsem vyběhl se podívat a vidím, že to byla Liška. No tak honem pro pušku, ovšem než jsem jako ji stačil připravit a nabít, tak Liška už utekla. No pro jistotu jsem pověsil pušku na věšák, no a pokračovali jsme v práci. No a za chvíli zase, že už je tam znovu, tak to už nebyl problém, tak už jsem věděl, kde jako odkud přišla, tak jsem vyskočil na králíkárnu, no a vidím, jak Liška odtahuje ode mě. Tak jsem ji střelil. Ovšem byla to Liška nemocná, byla postižená svrabem. Tak jako proto se odvážila do dvora. Jinak je plachá. No a v současné době je právě s těmi liškami problém, že se rozšiřuje vzteklina lišek, no a musí se pochopitelně tlumit. A tak jako z toho nemáme radost, proto ani teď není jako radno mít doma mládě liščí. Jsou to velice milá zvířata a pokud nemusíme, tak je nehubíme, protože nám taky vykonávají víceméně takovou funkci zdravotní policie. Svůj význam a svoji funkci v přírodě má liška velký.
2: Ano, doktor Macharáček není postava z žádné knížky, ale současný člověk v opravdové krajině nevymyšlené žádným spisovatelem. Člověk, který má rád své skutečné a náramně voňavé lesy.
3: Okolí Bílovic a vůbec celé brněnské okolí je skutečně obdivuhodně krásné a je také často navštěvováno. Ovšem v dobách, kdy v tom okolí procházeli Rudolf Těsnohlídek a Leoš Janáček, tak jistě měli více ještě klidu než my právě k té inspiraci. No a taky jsme právě nezapomněli na původce toho původního z těch příhod Lišky Bystroušky a zbudovali jsme studánku malíře Lolka pod Reslovou hájovnou. A na paměť zase 50. výročí úmrtí Leoše Janáčka, který zhudebnil Lišku Bystroušku, jsme v roce 1978 odhalili nedaleko myslivny Lišky Bystroušky studánku Leoše Janáčka, kde na bronzové desce je podle výtvarného díla architekta Otruby a bývalého lesníka pěvce Eduarda Hrubeše, který se v té věci angažoval a ten text právě vybral, tak je tam výňatek z opery Lišky Bystroušky, právě rčení revírníka, o jak je les divu krásný.

0: a můžeme napovídat. Kterou pak slavnou osobnost jsme si tak asi vybrali dnes? No, já musím říct, že ta dnešní je rodu ženského a o jejím životě byl napsán velice populární román.
1: Narodila jsem se v pondělí 26. října roku 1896 v Bernardicích.
2: Na svět přišla v učitelské rodině.
1: Nejprve to vypadalo, že jsem předurčena pro dráhu jazykovědnou.
2: Už v 17 letech totiž mluvila anglicky, francouzsky, rusky, italsky, španělsky, německy a turecky.
1: Nakonec jsem si však zvolila lékařskou fakultu.
2: A vybrala si chirurgickou specializaci, přestože v té době to bylo považováno téměř zatroufalost.
1: Profesoři mě od toho odrazovali. Ženská a operovat? Chirurg musí být muž, mít sílu, přesnost, odpovědnost.
2: Když jednoho dne odcházela z přednášky pana profesora Jaroslava Hlavy na téma exotická parazitologie, viděla náhle svoje poslání úplně jasně.
1: Pan profesor se zmínil o potřebě zřízení speciálního pracoviště pro výzkum tropických chorob v Damašku, anebo v Bagdádu. Nevěděla jsem ještě, jak to udělám, ale byla jsem rozhodnuta se tam vypravit.
2: Pro splnění svého snu udělala všechno. Do své jazykové výbavy si přibrala arabštinu a perštinu, předplatila si turecký lékařský časopis, aby si osvojila medicínské názvosloví.
1: Jako přípravu na exotické podnebí jsem podnikala v nejparnějších dnech mnohakilometrové pochody.
2: Napsala několik bezvýsledných žádostí o půjčku a zdálo se, že její sen se uskutečnit nepodaří.
1: Jednoho dne jsem však potkala doktorku Alici Masarykovou, zakladatelku Československého červeného kříže. Ta mi sjednala schůzku se svým otcem, prezidentem.
2: Naší neznámé bylo tehdy 28 let.
1: Když mě Alice Masaryková uvedla do místnosti na zámku v Lánech, zjistila jsem, že u plápolajícího krbu sedí sám pan prezident. Znejistila jsem. A on mě věru rozpaků nezbavil. Zůstal sedět mlčky dál. Ani ruku mi nepodal. Jeho vážná tvář hleděla do ohně. Hovořila jsem o svých plánech s Alicí Masarykovou. Její otec mlčel. Teprve následujícího dne se se mnou dal do řeči. Oznámil mi, že peníze, které jsem si uspořila na cestu, si mám schovat na něco jiného. Jeho právní zástupce dostal příkaz, aby všechny mé cestovní výlohy uhradil.
2: Aby mohla uskutečnit své velké plány, půjčil jí Tomáš Garrigue Masaryk skoro 250 000 korun.
1: Ještě v roce 1924 jsem odcestovala do Cařihradu a následujícího jara jsem přijela do Bagdádu.
2: V té době připadali v Iráku na 3 miliony obyvatel pouhé 200 lékařů.
1: Otevřela jsem si ordinaci. Přátelé mi pomohli s nejnutnějším vybavením.
2: Naše neznámá shledala, jak je dobré, že si tenkrát před léty na fakultě dokázala prosadit studium chirurgie.
1: Žena v roli lékaře nebyla v těch letech běžně k vidění ani v evropských ordinacích, natož na Blízkém východě.
2: V jistém smyslu však bylo postavení ženy lékařky v arabské společnosti výhodné.
1: Jako chirurg jsem mohla prokázat muslimským ženám službu, kterou jim nemohl poskytnout žádný muž. Ženy přicházely k lékaři už jenom umírající. Muslimky i jejich mužové dávali přednost smrti před zneuctěním. Tím byla ženě operace a ošetření vykonané mužem.
2: Hned v prvních dnech měla tolik pacientů jako nikdy potom.
1: Nebylo snadné vyhovět takovému návalu. Vždyť jsem sebou neměla nic, kromě cestovní lékárny, gumových rukavic a kazety s nástroji pro drobnou chirurgii.
2: Místní zvyklosti vyžadovaly, aby ženu na veřejnosti stále doprovázel muž nebo sluha. Takže si najala pomocníka, který všude svou paní hlasně představoval jako doktora imperatora.
1: Marně jsem mu vysvětlovala, že chirurgům se říká operatér a ne imperátor.
2: Přes ochotu řady nových přátel a příznivců naše neznámá v začátcích neustále improvizovala.
1: Přesto jsem však založila Československý chirurgický ústav v Bagdádu, který jsem pak také 8 let vedla.
2: Vedle lékařské a organizační práce se

0: hlava. Na místě zůstaly mrtvé obě moje děti, muž i služebná. Já sama jsem byla těžce raněna, ale přežila jsem.
1: Necelý rok před její smrtí ji právě v Bernardicích navštívila novinářka a spisovatelka Ilona Borská, která ji pak objevila pro českou veřejnost ve svém životopisném románu Doktorka z domu trubačů. Naše neznámá zemřela roku 1971, 15. února v Písecké nemocnici.
2: Tak a už je to jenom na vás, o kterém pak slavném, i když pro potřeby tohoto pořadu neznámém jedinci rodu ženského, jsme si právě povídali. Jeho jméno nám napište na adresu, kdo to byl, Český rozhlas, PSČ 602 00 Brno, anebo ještě jedna možnost, rychlejší, kdo to byl, @rozhlas.cz.

0: českou minulostí.
1: Vakcína. No tak tohohle cizího slova jsme si nedávno užili až. No nevím, zdali víte, jaký má vlastně původ. V latině znamená vakcína totéž, co kravská. Ostatně to se dozvíte i z této schůzky s toulkami českou minulostí, která pojedná o tom, jak lékaři bojovali se variolou neboli neštovicemi.

0: evropských válkách pouze v letech 1792 až 1815 sloužilo prý ve francouzské armádě postupně 4,5 milionu mužů. Z nich asi 300 tisíc padlo v přímých bojích. Za to asi 2,5 milionu vojáků zemřelo dodatečně. Na sepsi po zranění, na tyfus, neštovice a jiné infekce. Tato data nejsou jediná, která bychom v literatuře mohli najít. A nemíníme zde kriticky zkoumat jejich přesnost. Jde nám totiž o něco jiného. O konstatování, že mnohonásobně častěji než pušky a děla zabíjeli tehdy vojáky bakterie a viry.
1: Právě v té době však byla nalezena a s úspěchem uplatněna vůbec první zbraň člověka proti infekci – očkování.
2: Zasloužil se o ně anglický venkovský lékař Edward Jenner.
3: Ještě nic nevěděl o mikrobiální podstatě nákaz.
2: Tu odhalil až Louis Pasteur.
3: Takže vycházel z pouhé zkušenosti.
2: Hledal lék proti dávné metle lidstva epidemiím černých neštovic.
0: Počet obětí neštovic v jednotlivých epidemiích kolísal, ale někdy dosahoval ohromných čísel. Švédský lékař Rosen odhadoval v roce 1764, že na neštovice umírala ve Švédsku ročně 1/10 dětí.
2: Podobné poměry byly ještě počátkem 20. století v některých mimoevropských zemích, například ve Vietnamu.
1: Geograf a historik von Kloeden ve svých vzpomínkách z mládí píše o epidemii z roku 1799, která na Frýdlantsku řádila celou zimu a zahubila i dva jeho sourozence. Zkosila třetinu dětí ve městě.
0: Každý den jsme provázeli jedno, někdy i dvě mrtvé děti na hřbitov, většinou spolužáky nebo děti, se kterými jsme si hráli.
3: Jenom v Čechách zemřelo v tomto roce na neštovice přes 17 tisíc dětí a stejně tolik jich bylo v roce 1800.
2: Variola byla nevyhnutelnou dětskou nemocí a v Anglii v 16. až 18. století se uváděla jako nejčastější příčina úmrtí u dětí.
1: Pro nemocné choroba sama znamenala velké utrpení a jeden z postižených, Johann Wolfgang Goethe, ve spise Z mého života vzpomíná.
0: Najednou mne přepadla nevolnost a horečka, čímž se hlásily neštovice. To zlo vstoupilo i do našeho domu a přepadlo mne s prudkostí zcela nezvyklou. Celé tělo bylo osýpkami poseto, obličej zakryt a já ležel několik dní slepý a ve velkých bolestech. Zkoušeli to všemožně zmírnit a slibovali mi hory doly, budu-li se chovat klidně a nebudu-li zlo rozmnožovat třením a škrábáním. Přemohl jsem se. Konečně po době smutně prožité mě to spadlo z obličeje jako nějaká škrabožka a osýpky nezanechaly na kůži nějakých viditelných stop. Podoba však byla zřejmě změněna. Já sám jsem byl spokojen, jen když jsem zase viděl boží světlo a když se mi pozvolna ztrácely skvrny z kůže. Ostatní však byli tuze nemilosrdní a co chvíli mi připomínali dřívější stav, obzvlášť jedna velice živá teta, která se na mne ještě i v pozdějších letech málo kdy podívala, aby nezvolala ke všem čertům, synku, jak jsi ze škareděl.
2: Goethe sám považoval následky svého onemocnění za lehké.
1: Hůře však dopadl bratr učitele Célera, který o tom ve své autobiografii píše.
0: Nejhůře byl touto ničivou chorobou zohaven malý Vilém. Dříve jeden z nejhezčích hochů, bílých a červených tváří s pěknými světlými vlasy jako konopí. Netrpělivý hoch si rozškrábal obličej tak, že vypadal hrozně. A když mu na noc zavázali ruce, křičel několik dnů a nocí tak strašně, že ponocný, když to slyšel, zůstal na ulici tiše stát, až konečně chlapec ochraptěl a jeho hlas se více nepodobal lidskému hlasu. Oslepl na 3 týdny, ztratil vlasy z hlavy, na spečených strupech rostly červy. Když se uzdravil, nikdo ho nepoznal.
2: Neštovice neušetřili ani příslušníky panovnického domu.
3: podlehl jim císař Josef I.
2: Čímž se dostal na trůn Karel VI.
3: A také obě dvě manželky Josefa II. Na ně zemřeli.
2: Doplatil na ně francouzský král Ludvík XV.
3: Rovněž ruský cár Petr II. Zemřel na Neštovice ještě před svou korunovací.
2: I princ Leopold Lotrinský, ženich Marie Terezie, jehož smrt způsobila, že se s Marií Terezií oženil jeho bratr František Lotrinský.
3: Když v květnu roku 1767 v rodině opět vypukly obávané Neštovice, nakazila se jimi od své snachy Marie Josefy.
1: To byla druhá manželka Josefa II.
3: Samotná císařovna Marie Terezie.
2: Přijala dokonce i svátost umírajících.
0: Ve městě vládne nepopsatelný smutek.
1: Psal domů do Benátek vyslanec.
0: Lidé se zbíhají v houfech k Hofburku, aby se dozvěděli, jak se císařovně daří. Všude po ulicích je vidět srdcerivně plačící lidi. Když člověk vidí město v modlitbách a procesí za zachování císařovny při životě, pak pozná, jak velice ji její poddaní milují.
2: Nemoc Marie Terezie trvala 3 týdny. Pak se uzdravila.
3: Její osobní lékař van Swieten dostal císařovnin portrét obkládaný brilianty a 3000 dukátů k tomu.
2: Celkem se nakazilo 11 příslušníků rakouské císařské rodiny.
3: Vypráví se, že kvůli nepěkným jizvám na tváři, které jí po onemocnění zůstaly, nechala Marie Terezie ze svého okolí odstranit všechna zrcadla.
2: Ještě hůře dopadla její 24-letá dcera Marie Alžběta.
3: Ta byla proslulá svou nevšední krásou. Neštovice, na které málem zemřela, ji však zohyzdily. Tvář měla posetou ošklivými jizvami.
2: Ze společenské krásky se stala nešťastná, depresivní bytost, která se vyhýbala stykům s veřejností.
3: Naplánovaný sňatek s francouzským králem už nebylo ani pomyšlení. Skončila jako abatyše v Innsbrucku.
2: Dvě dcery Marie Terezie, Johanna Gabriela a Marie Josefa, mezi nimiž byl věkový rozdíl pouhý rok, zemřeli obě na Neštovice ve věku 12 a 16 let.
3: Jejich matka však nemoc překonala.
2: Také díky své mimořádné tělesné kondici.
3: Stala se bojovnicí za očkování proti Neštovicím.
1: Tomu očkování se říkalo variolizace, ale ta měla k dnešnímu očkování ještě hodně daleko.
3: Vycházelo se z obecně známé zkušenosti, že Neštovice jsou nakažlivou chorobou a šíří se přenosem z osoby na osobu, že však postihují člověka zpravidla vždy jenom jednou.
2: Ten, kdo chorobu přestál, už v další epidemii neonemocněl.
3: Už v roce 1721 prešovský lékař Jan Adam Rajman jako první ve střední Evropě provedl variolizaci. Přenesl obsah puchýřku z nemocného Neštovicemi na svého zdravého syna.
2: Když později začala epidemie kosit členy početné rodiny Marie Terezie, dali se všichni Habsburci očkovat metodou variolizace.
3: I ruská carevna Kateřina Veliká a její syn Pavel podstoupili toto očkování.
1: Na všechny tyto zkušenosti navázal anglický lékař Edward Jenner.
2: Zjistil, že v kraji, kde působil, lidé, kteří se infikovali takzvanými kravskými neštovicemi.
1: Této chorobě se říkalo vakcína, tedy přeloženo z latiny kravská.
2: Tito lidé neonemocněli lidskými neštovicemi.
1: Tedy variolou.
2: I když vypukla jejich epidemie. Před touto chorobou byli navíc dlouhodobě chráněni.
3: Infekce kravskými neštovicemi přitom probíhala obvykle pouze s mírnými celkovými příznaky a omezeným počtem neštoviček, takže nehrozilo ani nebezpečí smrti, ani zohyzdění.
2: Podobné zkušenosti jako v Anglii měli také sedláci ve Francii, Holandsku, severním Německu a dokonce i mexičtí pastevci.
3: Na základě těchto zvěstí byly činěny pokusy chránit se před neštovicemi pomocí umělé infekce od krav.
1: Existují zprávy, že potom, co sám prodělal nákazu od krav, naočkoval anglický sedlák Benjamin Jesty infekci své ženě a synům. Podle pověsti se mu pak dostalo výsměchu, že
4: vydává své příbuzné v šanc, aby tito voli a kravami se stali.
3: Edward Jenner tuto věc sledoval delší dobu a na podkladě svých důkladných pozorování se odhodlal k pokusu.
2: 14. května 1796 přenesl na lehce poškrábaná místa kůže na obou pažích zdravého 8letého chlapce Jamese Phippse tekutinu z neštovičky děvečky, která se náhodně infikovala kravskými neštovicemi.
4: Nejkrásnější na té historii je,
1: napsal Jenner po dvou měsících,
4: že chlapci byli poté v červenci naočkovány pravé neštovice, které, jak jsem si byl troufal předpovědět, nevyvolaly žádné onemocnění.
2: Jenner aplikoval chlapci skutečně injekci, která mohla být smrtící, protože obsahovala smrtelnou dávku viru černých neštovic.
1: Jeho úzkost si dokážeme těžko představit.
2: Dítě však zůstalo nejenom naživu, ale i zdrávo. Tělo si díky vakcinaci dokázalo vytvořit obranné látky.
4: Vakcinace, i když se zpočátku neprováděla systematicky u všeho obyvatelstva, znamenala ve výskytu varioly a zejména v úmrtnosti na tuto chorobu převratnou změnu. Ta se snížila na desetinu až dvacetinu původního stavu. V Rakousku provedl první vakcinaci roku 1799 doktor Ferro na svých dětech lymfou, která pocházela z Anglie. Tomuto pokusu byl přítomen známý švýcarský vědec Jean de Caro. I on dal očkovat své dva synky lymfou z neštovičky Ferovy dcerky. Vakcinace byla úspěšná.
1: U nás se očkování kravskými neštovicemi příliš neujalo.
2: Bylo přece jenom nebezpečné. Lidé k němu neměli důvěru.
3: S očkováním zaschlými lidskými neštovicemi se u nás začalo pravděpodobně už v roce 1791.
1: Tedy 5 let předtím, než Jenner objevil vakcinaci.
3: Byly to ojedinělé případy. V roce 1795 34 naočkované děti.
2: Všechno se však odehrálo na jednom místě. V Brně.
1: V té době vstupuje na scénu rodák z Korutan, doktor Alois Karl.
2: Ten pár měsíců po promoci ve Vídni nastoupil právě v moravské metropoli.
3: Začátkem roku 1796. tu zřídil očkovací ústav a v brněnských novinách zveřejnil provolání, ve kterém připomíná svoje zkušenosti získané ve Vídni, upozorňuje na nebezpečí neštovic a následky onemocnění i na význam očkování zvláště rodiče malých dětí a nabízí své služby.
2: Ordinoval v domě na Zelném trhu a tam také očkoval.
3: Víme o tom, protože sepsal zprávu o 11 dětech.
2: Výsledky mu dodali novou odvahu a on vyjadřuje naději, že
4: obyvatelé Brna odloží aspoň částečně svou nenávist k očkování, zděděnou od dědů a otců, a v nastávajícím jarním období dají své děti očkovat.
2: V dalším letáčku doktor Karl podává přehled očkování na celé Moravě. Shrnuje svoje dosavadní výsledky a také vyúčtovává podpory, kterých se mu dostalo na jeho akci od různých lidumilů.
4: V době prvních pokusů a úspěchů s očkováním kravskou neštovičnou látkou ve Vídni postihla Brno na přelomu 18. a 19. století epidemie neštovic, která se šířila hlavně mezi mladými lidmi. V uplynulých letech si neštovice vyžádaly na Moravě každým rokem průměrně skoro 7 000 životů. V roce 1798 však víc než 8 500. v dalším roce přes 11 tisíc a v posledním roce 18. století 8 tisíc obětí. Těch, kdo se sice uzdravili, ale odnesli si do dalšího života trvalou stopu, zohyzdění, bylo ovšem mnohem víc. A to bylo nepochybně pobídkou k zavedení vakcinace.
1: Doktor Karl byl prý přímo posedlý myšlenkou likvidace této nemoci. Příznačný je pro něho výraz
4: Ausrottung der Blattern,
1: tedy česky něco jako
4: vyhlazení neštovic.
1: Jakmile se dozvěděl o výsledcích Jennerových a o prvních vakcinacích ve Vídni, zajímal se o nový způsob prevence.
2: Snažil se získat čerstvou očkovací látku. Dlouhou dopravou ztrácela totiž na své účinnosti a nebylo snadné opatřit si čistou a účinnou očkovací lymfu.
3: Moravská zemská vláda doporučila očkování už v březnu roku 1800 a vypsala cenu 100 zlatých pro lékaře nebo ranhojíče, který provede největší počet vakcinací nebo který přesvědčí největší počet rodičů, aby za jeho dozoru dali své děti očkovat.
1: Doktor Karl musel být člověk pro svou myšlenku doslova zapálený, protože slíbil nemajetné očkovat úplně zdarma. A dokonce ohlásil, že do svého očkovacího ústavu přijme zdarma dalších 20 nemajetných, kterým přidá po 2 dukátech.
4: Lékař má poskytnout každému stejnou pomoc,
1: hlásal doktor Karl.
4: A má dostávat od každého stejnou odměnu, úměrnou jeho možnostem. Od chudého nic nebo málo, od bohatého více. Jinak by tomu ovšem bylo, kdyby byl každý lékař placen státem. Pak by mohl jít bezstarostně za svým povoláním z paláce do chýše s uspokojením, že je dobrodincem a zachráncem lidí.
3: Zatím ovšem získával prostředky od dobrovolných dárců, kteří si uvědomovali, oč jde, a doplácel zřejmě i ze svých vlastních zdrojů.
2: Zároveň se snažil získat pro vakcinaci přívržence a příznivce na nejvyšších místech.
3: Moravská zemská vláda mu skutečně vyšla vstříc a vyzvala občany k očkování.
2: K povzbuzení občanstva se pořádali v Brně velké očkovací slavnosti s hudbou, zpěvem, tancem, hrami a rozdělováním prémií nejprve na Komárovské louce a později v Pisárkách.
3: Když v září roku 1801. odešel doktor Karl do Prahy, bylo v Brně očkováno vakcínou skoro 600 dětí ze všech vrstev obyvatelstva.
1: Roku 1814 vyrostl na Pisárecké louce u lesa pavilon, v němž spočívalo na kamenném podstavci poprsí Edwarda Jennera, vytesané v životní velikosti z moravského grafitu. Zároveň putoval z Brna do Londýna tento dopis.
4: Veleváženému lékaři Edwardu Jennerovi, objeviteli očkování, největšímu dobrodinci lidstva. Nejváženější doktore, na nejvzdálenější hranici východního Německa.
1: Pisatelé měli na mysli Moravu.
4: V krajině, kudy prošla římská triumfující armáda a divocí Hunové pod vedením Attilovým, a kde císař Karel Veliký Huny úspěšně porazil a kde Švédové způsobili svými děly otřesy země a kde ještě i Prusové a francouzští válečníci vítězně prošli. V této pozoruhodné zemi s nejvděčnějšími pocity vděčnosti tobě, očkovaná mládež z Brna, vztyčila ti trvalý pomník s tvou bystou k tvým narozeninám. Přijmi velkomyslně, velký muži, tento skromný výraz obdivu a vděčnosti. Každým rokem v přítomnosti mnoha tisíc obyvatel se pořádá kolem tohoto chrámku slavnost na paměť objevu vakcíny.
1: Chrámek v Brně Pisárkách na břehu řeky Svratky se už dávno rozpadl. Také Jennerovo poprsí, kam si zmizelo. A Brňané už nějakou dobu očkovací slavnosti nepořádají. Jméno Edwarda Jennera však zůstává na pořád slavné. Když roku 1813 požádal Napoleona o propuštění svého příbuzného z francouzského zajetí, řekl císař.
4: Ach, to je Jenner. Ne, nemohu nic odmítnout Jennerovi.
1: Přes veškerou svou slávu zůstal skromný, jak to mají v skutku velicí lidé ve zvyku. Známý je jeho výrok.
4: Vždyť co je sláva? Nic nežli zlatý terč, neustále probodávaný šípy zlovolnosti.
3: Sám Napoleon dal hned očkovat svého syna Orlíka a zorganizoval ve Francii 25 vakcinačních středisek.
2: Roku 1801 se jen v Londýně nechalo naočkovat 10 000 lidí.
3: A roku 1803 zavedlo Španělsko jako první země na světě povinné celoplošné očkování proti neštovicím.
1: Na začátku 20. století se v českých zemích variola vyskytovala jen ojediněle a od roku 1924 vymizela úplně.
2: Poslední případ na naše území zanesl roku 1967 letec z Indie.
3: Během první poloviny 20. století přestaly být pravé neštovice v Evropě epidemickou chorobou.
2: Posledním člověkem na zemi, který onemocněl variolou přirozenou cestou, byl somálský kuchař v roce 1977.
3: Jeho onemocnění bylo posledním případem epidemické varioly na světě a tím se uzavřel tisíce let trvající řetězec přenosu nákazy. Žádný další člověk se již přirozenou cestou neštovicemi nenakazil a tak po více než 2 letech ověřování mohla Světová zdravotnická organizace vyhlásit, že pravé neštovice byly vykořeněny.
2: Bohužel to neznamenalo, že by již nikdo neměl v budoucnu variolou onemocnět a zemřít. Úspěšné ukončení tohoto programu neznamenalo totiž definitivní likvidaci viru. Pro výzkumné účely byl nadále uchováván v řadě laboratoří.
3: V srpnu roku 1978 onemocněla variolou fotografka Janet Parkerová, pracovnice lékařské fakulty v Birminghamu ve Velké Británii. Její pracoviště sousedilo s tamní virologickou laboratoří, která byla později identifikována jako zdroj nákazy.
1: Dne 2. září 1978 Janet Parkerová zemřela. Byla poslední obětí pravých neštovic na světě.
5: Tak a teď už se s vámi loučíme posledním letním pozdravím, když se za týden potkáme, a my doufáme, že ano, tak už bude podzim. Na tyto příští toulky s vámi se těší redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Igor Kapoun a autor Josef Veselý. Dobrý den, milí moji.

0: pondělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravské lékárny loni přijaly 94 tun nespotřebovaných nebo prošlých léčiv. Kostel blahoslavené Marie Restituty na Lesné v Brně dnes po 6 letech čeká posvěcení. Výčepy na Třebíčsku mají podle restaurátorů sochu od zkušeného barokního umělce. Dnes bude oblačno až zataženo, večer s přeháňkami nebo deštěm. Teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Jitka Uhnavá. Lidé v Jihomoravském kraji odevzdali loni do lékáren 94 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv. V celém Česku jich lékárny přijaly 770 tun. Část léčiv však stále končí v běžném odpadu. Podle průzkumu je vyhazuje do koše každý pátý Čech. Lidé by se měli domácí lékárničku procházet každého půl roku a prošlé léky vložit do sáčku a odevzdat. Vysvětluje mluvčí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýbl.
3: Správné vracení léku je vlastně velmi jednoduché. Stačí se zapamatovat 3 kroky. Zkontrolovat, zabalit a vrátit léky v blistrech, lahvičkách či tubách. Lékárna zdarma převezme a zajistí jich odbornou a bezpečnou likvidaci.
2: V Brně Lesné dnes římskokatolický biskup Pavel Konzbul posvětí kostel blahoslavené Marie Restituty. Kostel slouží věřícím už od roku 2020. Kamenný oltář zapuštěný do země a svatostánek potřebný pro svěcení, ale získal až letos v létě. Upřesňuje mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová.
4: Nyní už je tedy plně vybavený a díky tomu může být i vysvěcen, čímž bude vyjmut z běžného světského užívání a stane se náboženskou stavbou určenou k bohoslužebným účelům.
2: Sochu svatého Floriána z Výčap na Třebíčsku opravují restaurátoři. Ve svém jihlavském ateliéru z ní momentálně odstraňují porost a nečistoty. Vápencová skulptura z poloviny 18. století je nejstarší památkou obce. Autor díla je neznámý. Podle propracovaného a detailního rukopisu ale musel být sochař zkušený. Myslí si to jeden z restaurátorů Otakar Marcin.
5: Ta úroveň zpracování je velmi vysoká. A když se vezmeme, jak jsou ty detaily zpracované, jakým způsobem vystupují z té základní hmoty, přitom nikde nedošlo k tomu, že by tyhle ty vystupující části byly odlomené už při výrobě, což neumí každý kamenník nebo sochař takhle zpracovat.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude polojasno až oblačno. Později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na větší části území vyskytnou přehánky nebo déšť. V noci pak budou srážky opět od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, který se k večeru změní na severozápadní. Rostlové podmínky dnes budou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda se stala na silnici 152 u Modřic na nájezdu na dálnici D1. Srazilo se tam nákladní a osobní auto. Místo je průjezdné, počítejte s možným zdržením. A pozor, dejte na D2 na 35. kilometru ve směru na Břeclav. V pravém pruhu tam leží pneumatika. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
6: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás. Co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan?
1: Ahoj, Ivane, ahoj.
2: Zdravím, že jsem brzk, člověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No, vůbec je správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se koučil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideua.
0: Fakt, já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No, kdybychom nevařili tady ty sladké blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, kod na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého, myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat dezert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde? Kde je Klenice?
0: No, fakt jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No. No tak paní Marie, tak vás pozdravu, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A če mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo, kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Rozhlas Brno.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak kdyby se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, které já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se tam taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase zcvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: Tohle bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovnej.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle zatlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se, šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělitu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem, v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno, my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal

0: že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné.
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takový kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem. Teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuje. Těšíš ty se, až když mi v roce se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: A tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být voňavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dukonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dukonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všechny vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak je to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný, co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, se říkám, víš? No.
2: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako... Hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Prosím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě, nebo posteli?
1: Pánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížil a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. To je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já se dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, jsi připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní. Naďa ráda ji ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala, jak zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněn vojnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí. Otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času. Posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu. A výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho. Držím vám palce. A když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Atletický oddíl TJ Znojmo zmodernizuje stadion v Horním parku. Ministři mají schvalovat nové statuty rad vlády. ZOO v Hodoníně otevřela papouščí stezku se 6 voliérami. Dnes bude oblačno až zataženo, večer s přeháňkami. Teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Atletický oddíl TJ Znojmo za přibližně 19 milionů korun opraví stadion v Horním parku. V průběhu stavebních prací bude stadion částečně v provozu. Informace o dílčích omezeních lidé najdou na webu Znojma. Rekonstrukci by dělníci měli dokončit do poloviny příštího roku. Co všechno modernizace zahrnuje, popisuje mluvčí města Petra Šuláková.
3: Rekonstrukce se bude hlavně týkat výměny tartanu na tom atletickém oválu, ale součástí projektu jsou také stavební úpravy hlediště a prostor bezprostředně za fotbalovými brankami a počítá se taky s novým atletickým vybavením, jako je například ochranná klec s prohoddiskem.
1: Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělním jednání schvalovat jejich nové statuty. Pokud budou odsouhlaseny, tak budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programové prohlášení. To kritizuje například Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vidí další oslabení jejich činnosti.
4: Je to další důkaz toho, že se tady boří systém a nevytváří tak, aby byl nezávislý od toho, co si myslí vláda. My jako politici máme usilovat o systém, který bude fungovat i bez nás, který bude fungovat i bez toho, že by nějaký politik bouchnul do stolu a řekl, tohle je pro mě priorita.
1: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO nové ustanovení nijak nebrání tomu, aby členové rad formulovali odlišná stanoviska nebo upozorňovali na odborná rizika, která se od postoje vlády liší. Pracovníci Hodonínské zoologické zahrady vytvořili novou papouščí stezku se 6 voliérami. Reagovali tak na podněty návštěvníků, kteří v ptačích expozicích postrádali více barevných papoušků. Nově lidé uvidí především australské druhy, shrnuje mluvčí zoo Ivo Cenzinger.
5: Stezka je krátkým, ale zajímavým zpestřením cesty od pavilonu opic směrem k plameňákům. V současné době je to 25 ptáků, 6 druzích například. Papoušek nádherný, královský, Alexandr Čínský nebo třeba Rozela Penantova či známá Korela Chocholatá.
1: Zoo v nejbližší době chystá i obnovu výběhu jaguáru a stavbu nové prodejny suvenýrů.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude polojasno až oblačno. Později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na větší části území vyskytnou přeháňky nebo déšť. V noci budou srážky opět od severozápadu ubývat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, který se k večeru změní na severozápadní. A biozátěž dnes očekáváme mírnou.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nehoda se stala na hlavním tahu s Znojmem ve Vídeňské ulici na křižovatce silnic 38 a 53. Místo je průjezdné, ale počítejte s možností zdržení. A krátká kolona se vytvořila na D2 na dojezdu do Brna. Tam se zdržíte asi 5 minut. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

Milí posluchači, počítačová databáze fonotéky Českého rozhlasu Brno udává 1311 odkazů na hudební nosiče všech profesionálně užívaných typů s hudbou Jaroslava Ježka. Skutečné množství hudby bude však o pár desítek procent nižší z důvodu duplicity a někdy až triplicity evidence téhož záznamu. Každý je veden zvlášť, nejprve jako původní trvalka na pásu, pak její pozdější zařazení do dokumentačního fondu a v novější době ještě digitální přepis do současného formátu. I tak ale naše stanice disponuje několika stovkami skladeb a písní za posledních 70 let od desítek solistů a souborů mateřských i externích. Je tedy stále z čeho vybírat. Speciálně dnes, kdy do kulatého výročí Jaroslava Ježka zbývá už jen 5 dnů, bych skladateli, pokud uvěříme, že naslouchá, rád předvedl rozmanitost přístupu k jeho dílu dalšími generacemi muzikantů všeho druhu. Z 50. let minulého století, která se kryjí s existencí tehdy nového souboru, brněnského estrádního rozhlasového orchestru, jsme už slyšeli za jeho doprovodu především populární dvojici zpěváků Pantůčka a Fuxe. Z nahrávání v listopadu 1959 nám tu však ještě zůstává známá orchestrální skladba Jarní vítr, kterou bez ohledu na právě panující počasí a roční dobu zahájíme. Milí posluchači, hudební lásky Jana Daleckého jsou tu.

Zatímco Jarní vítr je od samého začátku jednou z krásných orchestrálních skladeb Jaroslava Ježka a pochází z poslední hry Osvobozeného divadla před jeho zavřením, totiž Pěst na oko, díky zpěvnímu textu mnohem populárnější píseň Nebe na zemi byla zborově zpívána ve stejnojmenné hře o 2 léta dříve, roku 1936. V hudebním archivu Českého rozhlasu Brno ji máme k dispozici nejméně v 10 různých nahrávek. Takto ji hrál na předsilvestrovském koncertě roku 2003 Brno Brass Band v úpravě pražského skladatele Zdeňka Petra, zařízení svého zakladatele Evžena Zámečníka. Oba jmenovaní patřili k velkým příznivcům našeho národního klasika Jaroslava Ježka. A s ním po krátké mezihře pokračujeme.

Milí posluchači, máme-li uši hlavně k naslouchání, jistě nám neušlo, že Jaroslav Ježek se stal už pro několik generací nezapomenutelným tvůrcem písní, vydávaných v notách a nahrávkách všemožných umělců i lidovějších hudebníků. Také však hromadně u ohníčků zpívaných songů za doprovodu kytary. Když jsem probíral hudební archiv Českého rozhlasu Brno, nacházel jsem tyto klenoty trvalé hodnoty v provedeních očekávaných, ale občas také velmi překvapivých. Jako důkaz zazní komorní soubor 4 brněnských fagotistů s úctyhodnou historií už od roku 1981. Po omlazovacích kůrách, stále však jako fagoty Brunenses, vydali roku 1999 album Česká hudba, také dvou známých melodií Jaroslava Ježka. Jednu jsme už slyšeli, na řadě je klobouk vekřový, včetně podmanivé barvy nejhlubšího nástroje, kontrafagotu. Dále můj zájem zamířil k souboru, jehož název rovněž napovídá, na jakou tónovou barvu se máme připravit. Cymbál klasik. Kateřina a Dalibor Štruncovi se vydali touto cestou, až také narazili na Jaroslava Ježka, zde na melodii z reví Fata Morgana v aranžmá folkloru velmi znalého Jaroslava Jakubíčka. S dnešními hudebními láskami vás k poslechu zve Jan Dalecký.

krátkou brněnskou nahrávku uskutečněnou v rodný den a měsíc Jaroslava Ježka a padla mi do oka jedna z méně obehraných písní Fanoše Mikuleckého. Má název V Mikulčicách v Dolním konci, zpívá ji Julie Severinová-Kučerová, Broln řídí Radek Zapletal. Také tuto úpravu pořídil Slávek Jakubíček a trvalka má datum 25. září 1984.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
3: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
2: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
3: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
2: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
4: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
2: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
3: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
2: Hodně štěstí!

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Úterní dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší. Prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět. Ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

za chvíli nám skončí první polovina dneška, no a my se přehoupneme do poloviny druhé, kterýžto okamžik si ozřejmíme svátečním vyzváněním. Náš spolupracovník Štěpán Radkovič si kvůli hlasu dalšího zvonu zajel do Břežan, a jelikož Břežan je v České republice povícero, stejně jako stromu Bříz, podle nich dostal jméno, tedy, tak my musíme upřesnit, že tyto Břežany, tak ty leží u Znojma. Zdejší kostel nese jméno Zvěstování Panny Marie. První písemná zpráva pochází ze začátku 13. století. Tehdy byl tento kostel olomouckým biskupem zasvěcen svatému Bartoloměji. Ale tento původní svatostánek, který stával v místech starého hřbitova, se nezachoval. Za vlády císaře Josefa byl v roce 1771 vybudován nový farní kostel a který byl už věnován zvěstování Panny Marie. Posvětil ho opat Loucký za velké účasti lidu a kněží a přenesl sem nejsvětější svátost ze starého kostela svatého Bartoloměje a tři původní zvony. Tak si je nyní poslechněme. Dobrý den.

0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Domovy s pečovatelskou službou v Blansku budou mít nové koupelny. Houpačku ve výšce 50 metrů dnes zájemcům nabídne staveniště projektu Dornych v Brně. Případů nákazy lymskou boreliózou je oproti loňsku skoro dvojnásobek. Dnes bude oblačno až zataženo, večer s přeháňkami a deštěm. Teploty do 26 stupňů. Dobré poledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno má pro vás Jitka Uhnavá. Blansko postupně modernizuje koupelny ve svých dvou domovech s pečovatelskou službou. Momentálně stavaři pracují v zařízení v ulici Pod Javory, pak se přesunou do ulice 9. května. Celkově zrekonstruují do konce příštího roku koupelny v 11 bytech, říká mluvčí radnice Pavla Komárková.
2: Rekonstrukce se bude týkat jak zařizovacích zařízení, té koupelny, tak ale také rozvodu elektřiny, vody nebo odpadu. Po té modernizaci těch rozvodů se budou modernizovat také obklady a veškeré zařízení té koupelny.
1: Náklady pomůže městu zaplatit krajská dotace. Skok z výšky 50 metrů si můžou dnes vyzkoušet odvážlivci na staveništi projektu Dornych v Brně. Na takzvaný Big Swing, neboli na velkou houpačku nataženou mezi dvěma jeřáby, je vyzvedne třetí pohyblivý stroj. Jedná se o nejvyšší houpačku tohoto typu v republice. Zájemci můžou skoky sledovat z okolí, doplňuje mluvčí společnosti, která budovy na Dornychu staví Ondřej Micka.
3: Veřejnost může celou tu show sledovat z běžně přístupných míst v centru. To nejlepší místo pro sledování doporučujeme Petrov a terasy Petrova, odkud bude výborný výhled na celý ten Big Swing, tak na vlastně nasvícený celý areál toho Dornychu.
1: Na místě bývalého obchodního domu Prior teď vzniká veřejný prostor s nájemními byty, poliklinikou, kancelářemi a obchody. Přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav za prvních 8 měsíců letošního roku eviduje už přes 10,5 tisíce případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Za prudkým nárůstem počtu případů stojí podle ústavu především zapojení praktických lékařů do automatického hlášení. Podle parazitologa Václava Héniga z Biologického centra Akademie věd ale hraje roli i prodlužující se sezóna klíšťat.
4: Může za to jednak zejména brzký nástup jara. Klíšťata aktivují při teplotách okolo nějakých 4-5 stupňů. Čím dříve se ty jarní teploty dostanou na tuhle hranici, tak tím dříve jsou klíšťata aktivní. Obdobně na podzim dochází k prodloužení i té podzimní části sezóny.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude polojasno až oblačno. Později odpoledne se bude od severozápadu zatahovat a večer se na větší části území vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů. Povane mírný jihozápadní vítr, který se k večeru změní na severozápadní a biozátěž dnes bude mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolona se vytvořila na D1 ve směru na Jihlavu za výjezdem na Ostrovačice. Zdržíte se asi 15 minut. A kolona je také na D2 na dojezdu do Brna. Tam se zdržíte asi 10 minut. Stejně tak na křížení dálnic D1 a D2. Šťastné cesty přeje Jitka Uhnavá a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, písně.

Tak, vážení a milí, krásné nedělní poledne. Přeji vám, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Žadoviáci pro nás zahráli polku Václava Maňase mladšího. Dědinu se polka nese, otextoval Antonín Doupovec. Tak já věřím, že se vám líbila a tím pádem nás přivítali do první hodiny našeho vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Oleg, na Slovensku slaví jmeniny Luboslav a Luboslava a v církevním kalendáři je svatý Ondřej, Pavel a druhové. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přání vám přineseme radost a potěšení. Tak pojďme na druhou písničku. Václav Maňas mladší, Josef Křivák, Cestička od dubí a Šohaj.

0: Vítám ve vysílání, paní Marie z Polešovic.
1: Dobrý den, já bych prosila poslat písničku ke včerejším 80. narozeninám pro pana Stanislava Baďoru. Je to bývalý spolupracovník a kamarád mého manžela. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Tomu přeji Sojákovi. Děkuji moc krát.
0: Ano, také, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a teď si vezmeme napřímo jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Halo?
2: No, už jsem ve vysílání, halo?
0: Ano, prosím, jste přímo ve vysílání, můžete.
2: Jo, tak Robert z Mouřinova a chtěl bych pozdravit všechny posluchače a vás tam v rádiu. V týdnu bylo Ludmily, tak bych chtěl dorašovit paní Ludmily Rybníkářové nechat k svátku zahrát a popřát hlavně zdraví a zdraví. A zítra 21. září, tak se Zdeslavková dožívá narozenin paní Zdenka Lhotáková, tak jí bych taky nechal zahrát a hlavně popřál pevné zdraví a co si bude přát. No a teda byla by ta písnička i pro všechny, kdo mě pohla se pozná.
0: Dobře. Přeji vám pěkný den, nashledanou. Já tady připojím psaná přání. A první přání je pro Dagmar Kuželkovou v tomto znění. Milá Dadulko, tvým dvojitým 35. které za dva dny oslavíš, ti přeji pohodu, zdraví, plno radosti s vnoučaty, Dominikem, Viktorkou, Matýskem, Anetkou a také se mnou. A vinšuje takto manžel Jiří. Tak pojďme dále. Vzkaz štěstí, zdraví, spokojenost, co víc vám lze přát. Osud chtěl, ať jdete spolu, měj ho ráda, měj ji rád. Život je nádherný, ale i těžký. Pořád se nejezdí, jde se i pěšky. Nejsou jen dálnice, ale i stezky a 50 dlouhých let spolu a je vám hezky. A toto přání je pro Jiljího a Miroslavu Tomanovi z Dobré Vody a přeje 6 dětí s rodinami a 11 vnoučat. A ještě do třetice. Dobrý den, před 88 roky se narodil náš milý tatínek, pan Alois Héč ze Studnic, rodák z Deštné u Zlína. V minulosti nadšený včelař, zkušený zahrádkář a neúnavný cestovatel. Nyní vášnivý čtenář, zapálený luštitel křížovek a příznivec dechovky. Přejeme mu pevné zdraví, fůru štěstí, hodně radosti a spoustu pohody. Děti s rodinami tak to přejí. A písnička Bečičko Dubová, Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák a Valaška.
3: Český rozhlas.

0: Vítám ve vysílání paní Kropáčkovou z Petrova. Dobrý den.
1: Dobré poledne, paní Navrátilová, a celému rozhlasu brněnskému, co přeju. V těchto dnech se dožívá krásných 91. narozenin paní Bětka Svobodová z Petrova. Tak já bych ji chtěla nechat popřát a zahrát. Bětko, já ti přeju k tvým krásným narozeninám hodně štěstí, zdraví, lásky od rodiny, Božího požehnání a ať tě ta dechovka pořád baví. A to ti ze srdce přeje kamarádka Bětka. A ještě velké poděkování její dceři Bohunce, která ji všady doprovází. A také jejímu příteli Jáďovi, který jich vozí všady autem. A ještě bych chtěla pozdravit na Suchov paní Marii Tomčalovu. A to by bylo všecko a moc krát vám děkuju.
0: Ano, také. Hezký den. Naschledanou.
1: Ano, vím vám také. Naschledanou.
0: A teď si poslechneme další telefonát. Vítám. Dovolal se k nám pan Zdeněk Krems a Snovítky.
2: Dobrý den. Přišíme se?
0: No, jenom musíte to rádio vypnout, prosím.
2: Dobře. Já bych chtěl kamarádovi popřát 70. narozeninám v úterý a manželka blahopřeji taky.
0: A můžete říct jméno toho kamaráda?
2: Taky Zdeněk.
0: A dále?
2: Mastařík.
0: Výborně.
2: No, jo. Tak a manželka Marie Krmzová, jasný, aby měl dlouhý život, je rybář, aby mu to krásně šlapalo a chytalo pořádné ryby. Jo, v úterý má 70 narozenin.
0: Ano, výborně. Tak, pane Zdeňku.
2: Moc krát vám děkuji.
0: Ano, pěknou neděli. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Připojím tady e-maily. Dobrý den, ráda bych nechala zahrát písničku k svátku naší mamince a babičce Ludmile Janovské ze Strání v neděli. Tuto neděli jsme moc rádi, že tě máme, jsi nejlepší maminko a babičko, a srdečné přání posíláme, ať ti slouží zdravíčko. Přejí vnučky Amálka, Tonička a dcery. A ještě jedno, srdečně zdravíme příznivce rozhlasové, posluchače pořadu Blahopřání s písničkou, jakožto i všechny, kdo se na přípravě těchto chvilek pohody s ní podílejí. Prosím o pěknou písničku pro členy mořského sboru Krasavci, kteří s námi v průběhu posledního měsíce oslavili své narozeniny. Jedním z nich je opora v druhém hlase pan Milan Čambal a druhým samotný umělecký vedoucí našeho i chrámového sboru, zároveň varhaník, pan David Pančík. Oběma oslavencům vyprošujeme Boží požehnání, přejeme dobré zdraví, štěstí a spokojenost. Mládenci, patří vám naše poděkování a mnohá léta a na zdraví. Tak to jsme taky předali. A do třetice, vážená redakce, prosíme o pěknou písničku pro paní Jarmilu Křížovou z Pohořelic, která právě dnes slaví 83. narozeniny. Ze srdce jí všichni přejeme hodně spokojenosti a zdraví, ať štěstí, pohoda a dobrá nálada jí vždy doprovází. Snad k tomu přispěje i písničko, kterou necháváme zahrát, aby mohla pěkně oslavit svých 83. Přání posílá manžel Josef, dcera Jana a syn Lubomír s manželkou a vnuci Honza a Martin. Děkujeme Křížovi Pohořelice a písničku posíláme Lístečku z Javora, Lidová, Luděk Píštěk zaspívá a za doprovodu Javorníku Brno.

0: písnička nám dozněla, pojďme si poslechnout pana Urbánka Františka z Křepic. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, paní Květuško. Takže včera byl svátek, měla Zita, tak bych se poslal písničku do Jevíčka paní Zitě Bémové. Paní Zituško, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka, zdravíčka, jo, a brzo se nám uzdravte, jo, vím, že máte potížené, jaký teďka, že ležíte, vás bolí celé tělo, tak ať vás to co nejvíc odpustí, vám přijde Urbánkovi Křepic a všem mým známým, jo, od Aše až po Užgorod, paní Květuško. A vám do toho taky, no.
0: Dobře.
1: Do rozhlas. A manželce pro potěšení. No, to by ona už na mě mávala, zase už by dostal.
0: No jo, tak.
1: Tak jo.
0: Poslouchat se musí.
1: Ano, to víte, no tak jo. Ano. To jsem tak se poslechne, no.
0: Ano, tak pane Františku, nashledanou.
1: Ano, naschle, děkuju, naschle.
0: Naschledanou, a já si teďko vezmu telefon napřímo. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Dobrý den, tady Klímková Sobulk Josefka.
0: Ano.
2: Já bych chtěla popřát dneska paní Navrátilová své sestře Mařence Hrubé k 86 letem narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, božího požehnání a ochrany panenky Marii Čarovské, protože ona je taková kostelnice, nevynechá ani jeden kostel, když tam mají. No a zároveň popřeju Mařence Brbíkové, tehdy jsem měla strašně tolik mařenek a ona je moja sousedka a tak mě pomáhá, tak taky přeju k svátku opoždění mu, když jsem se nemohla dovolat. Tak všetkem přeju hodně zdraví obou dvoma, ať se mají dobře a vám moc děkuju za to.
0: Ano, ať se vám daří, nashledanou.
2: Mějte se taky hodně, zdraví vám přeju taky a nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a já tady si vezmu dopisy, které tady máme. Milé rádio, zahrajte prosím nějakou pěknou písničku k nedělnímu obědu mým rodičům, panu Vladimíru a paní Marii Polcarovým z Předmostí u Přerova. Ať vám dnes sluníčko svítí a každý okamžik přináší radost. Užijte si krásnou a klidnou neděli. Zdraví, dcera Vlaďka. Takže to je jedno přání, pojďme na další. Je tu prosba o písničku pro milé rodiče Jiřinku a Bohomila Rybovi z Dubňan, kteří právě dnes slaví 51. výročí společného života. Do dalších společných let jim jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí děti Bohunka s Tomášem, Jirka s Alkou, Lukáš a vnoučata Marťa, Ráďa, Kuba, Jeníček, Filipek a Monička s Míšou. Moc krát děkujeme a rádi vás posloucháme a my také děkujeme. Takže to bylo další přání a půjdeme na písničku Miloslav Richard Procházka, Antonín Pernička, Když sa dvě srdéčka hněvají a Krum síňanka.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Tak a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já chci přivítat paní Bohuslavu Svobodovou z Petrova.
4: Dobrý den, paní Navrátilová. Já bych chtěla popřát mé milé mamince, paní Bětce Svobodové z Petrova, vaší stále posluchačce. Moje milovaná maminko, přeju ti za nás, za všechny, za celou rodinu i za taťku, který tě měl moc rád, moc tě miloval. Přeji ti za nás, za všechny, hlavně pevné zdraví, hodně lásky, štěstí, radosti, pohody, hodně pěkných zážitků na všech těch setkáních s dechovkami, na poutích. Těším se na další společné krásné zážitky. Máme tě všichni moc rádi. Děkuji vám, paní Navrátilová.
3: Ano, ano. Tak já se také připojuji a přeji vše nejlepší, hodně zdraví, ať se daří také k těm krásným narozeninám, úctyhodným. 90. že ano?
4: 91.
3: Prvním, 90. Já jsem to tak nějak nepostřehla v tom. No to je úžasné, to je opravdu úžasné. Tak ať se daří.
4: Děkujeme. Nashledanou.
3: Nashledanou. Tak a půjdeme tady na psaná přání, která tady máme. Je tady: milý Pavle, cituji přímo z dalšího e-mailu, k tvým dnešním narozeninám ti ze srdce přeji hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody. Když si na tebe vzpomenu a na naše společné chvíle a setkání, vždy mě potěší, že jsme se v životě poznali. Takových lidí, na které člověk rád vzpomíná, není nikdy dost. Přeji ti, ať máš kolem sebe stále dobré a upřímné lidi, spoustu krásných chvil, důvodů k úsměvu a ať se ti splní vše, co si přeješ. Užij si svůj narozeninový den opravdu krásně a hlavně ve zdraví a pohodě. Vše nejlepší, Pavle, z celého srdce přeje Jarda Wolf. A já mám tady ještě jedno přání, které je, jestli to je pro stejného oslavence nebo jiného, no uvidíte. Milý Pavle Jonáši z Dolních Dubňan, dnes slavíš krásné 63. narozeniny, tak tě chci z celého srdce popřát hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a radosti do dalších let. Ať máš kolem sebe stále své blízké, kamarády a lidi, kteří tě mají rádi a ti každý nový den přináší důvod k úsměvu, spoustu krásných chvil, pohody a hezkých vzpomínek. Pavle, užij si svůj narozeninový den opravdu krásně a oslav ho tak, jak se patří. Přeji ti do dalších let jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a životní pohody. Pavle Jonáši z Dolních Dubňan, vše nejlepší k tvým 63. narozeninám přeje Jarda Wolf. A písnička, která bude následovat, lidová pod Grumvířskou lůku a Moravěnka.
5: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Lenku Koníčkovou ze Šumic. Dobrý den.
1: Dobrý den a krásné poledne všem. Já bych chtěla dneska popřát našim rodičům Mařence a Pepkovi Hřibovým ze Šumic k jejich společnému 51. výročí manželství. Nejdřív bych jim chtěla za všechno moc poděkovat a do dalších let bych jim chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně štěstí, božího požehnání a ochranu Panny Marie. Děkuji.
0: Výborně. Tak pěknou neděli a naschledanou.
1: Vám taky děkujeme, naschledanou.
0: Tak a teď už paní Maruška Koktová z Nivnice, zdravím vás.
2: Dobrý den, milá paní Květuško a milí posluchači, já vás taky všechny zdravím. No a já bych chtěla popřát, včera oslavila svátek vážená a milá paní Zita Bémová z Jevíčka. Zituško, přejeme vám hodně zdravíčka, nožky, aby lépe chodili, radosti, spokojenosti a pohody. To vám ze srdce přejí Maruška a Mirek, no a všichni, co vás znají. A moc pozdravujeme. A já bych chtěla ještě pozdravit Marušku a Zdenka Hanákový, Domoravce, Hochmanový, Hlávkový, Marušku Jeřábkovou, Marušku Kročilovou, všechny kamarády a známe. Všem přeju hodně zdravíčka, štěstíčka a vám, Květuško, taky. Hlavně to zdravíčko a úsměv ve tváři.
0: Ano, to tak, víte,
2: aby,
0: že jo.
2: Aby nám bylo hezky.
0: Ano, ano, děkujeme.
2: Takže tak, no.
0: Nashledanou.
2: Já taky moc děkuji. Ano. Nashledanou.
0: Tak a pojďme tady na psaná přání. Dobrý den, chtěla bych zaslat jedno narozeninové přání babičce Marušce do Němčan. Babičko naše milá, ať jsi stále šťastná, zdravá a čilá. Ať každý den tě radost přinese, ať štěstí tě životem stále nese. K narozeninám přejeme ti zkrátka, ať jsou následující léta krásná jako pohádka. To ti ze srdce přejí všechny vnučky a pravnoučátka Michálek a Elenka. A další přání, dobrý den, prosíme o písničku pro pana Václava Miloše z Horního Němčí k jeho 80. narozeninám. Milý tatínku, dědečku, 80 roků, to jsou krásná léta. Přejeme ti, ať ti na zahradě všechno vzkvétá a úroda je veliká. Včeličky ať pilně pracují a sladkou odměnu v úlech schraňují. Nechť máš ještě hodně síly na všechno, co rád děláš, spravuješ a montuješ s nářadím si kamarád. Milý dědečku, s láskou ti přejeme hlavně zdraví, štěstí, tvá mysl a tě stále veselá. Nechť každý prožitý den, co jste tu s babičkou s námi, ti vždy radost udělá. To ti ze srdce přeje tvoje milující rodina a moc děkujeme. Tak předali jsme a budeme hrát další písničku. Trnéčková polka, Václav Maňas mladší, Vladimír Salčák a Straňanka.

0: Vítám paní Marii z Petrova. Dobrý den. Haló? Paní Marie? Haló, haló?
1: Haló?
0: Ano, prosím, už jste ve vysílání.
1: No, dobrý den, přeju všem v rádi a ráda bych popřála našej tetičce Bětce Svobodové do Petrova gejn krásným zítřejším narozeninám. Přeju jí hlavně hodně moc zdraví, aby byla taká šikovná, jaká je doposud. Děkuju moc krát.
0: Ano, nashledanou,
1: Marie. Nashledanou,
0: paní Marie, pěkný den. Tak a já tady dám další přání. Prosíme o písničku pro naši maminku a babičku, paní Marii Přibylovou Stasova, která 14. září oslavila krásné kulaté narozeniny 80 roků. Drahá maminko, my ti přejeme do dalších let hlavně hodně zdraví, které moc potřebuješ, štěstí, rodinné pohody v kruhu nejbližších, ať se raduješ s vnoučaty a pravnoučaty a zároveň ti děkujeme za všechno, co jsi pro nás v životě udělala, za tvou obětavost a starostlivost. To ti z celého srdce přejí dcera Marie s rodinou, synové Petr a Robert s rodinami a nejsladší pusinky ti posílají ti nejmenší Dareček, Filipek, Tereska a Eliška. A já pokračuji, chtěla bych nechat zahrát mojí mamince, paní Janě Kůřilové z Kyjova k dnešním 83. narozeninám a mojí tetě Marii Červinkové z Uherského Hradiště k 80. narozeninám. Oběma přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a tak to přeje Irena. A já tady mám ještě jedno přání. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát mojí mamince Janě Kůřilové z Kyjova. Ano, k dnešním 83. narozeninám hodně zdraví, štěstí, přejí 4 děti, 7 vnoučat a 5 pravnoučat. No a máme tady takovou, jak bych to řekla, malou směs, slovácká vonička, kterou pro nás zahraje frajárka. No a autoři Blahoslav Smišovský, Stanislav Pěnčík a Blahoslav Smišovský taktéž otextoval.
2: Český rozhlas Brno.

0: Dozněla nám Slovácká vonička, písničky Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka. Pojďme přivítat paní Zdeňku z Velkých Němčic.
1: Takže ještě jednou vám děkuji a přeji vám krásný den.
0: Ano.
1: A chtěla bych vaším prostřednictvím poslat písničku Pozapomnělo se na paní Naďu Kosinovou z Křepic u Hustopeče. Takže Nadi, nezlob se, je to o dva dny později, ale přeju ti hodně, hodně štěstí, zdraví, lásky a vše, ať se ti splní. Zároveň Křepice, takže aj panovi Františkovi, ten se dneska dovolal, a jeho manželce také. A poslední mám, jenom řeknu, že bych chtěla ještě tuto písničku do Velkých Němčic a poděkovat za výslužku ze svatby a popřát novomanželům Honzikovi a Lucince Bohmovým z Velkých Němčic. Měli včera sňatek po 6 letech, takže se jim to podařilo. Děkuji vám a přeji všem lidem, kdo nemá jim se tam nedovolá, nemůže jim popřát, tak já to přeji všem a vám moc děkuji. Naschledanou.
0: Ano, také děkujeme, naschledanou. Já tady připojím ještě poslední e-mail. Dobrý den, chtěla bych zaslat jedno narozeninové přání babičce Marušce do Němčan. Babičko naše milá, ať si stále šťastná, zdravá a čilá, ať každý den ti radost přinese, ať štěstí tě životem stále nese. K narozeninám přejeme ti zkrátka, ať jsou následující léta krásná jako pohádka. To ti ze srdce přejí všechny vnučky a pravnoučátka Michálek a Elenka. Tak a písnička Pod skálou, Jiří Tesařík, Josef Vašíček a Stříbrňanka.

0: Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer, krátce po 18. hodině. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plný pohody s našimi pořady od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. Přeji vám pohodové odpoledne.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a křivd. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Žehnání kaple svatého Jana Pavla II. Se dnes koná v Loučce na Zlínsku. Na Pálavě se šíří nepůvodní kaktus opuncie. Státní rozpočet na příští rok má zítra schválit vláda. Dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V Loučce u Vizovic na Zlínsku se dnes v 15 hodin koná slavnostní žehnání kaple svatého Jana Pavla II. Stavbu navrhl architekt Josef Pleskot a stála přibližně 22 milionů korun. Její součástí je unikátní a největší zvonohra v Česku se 40 bronzovými zvony. Pokračuje předseda spolku pro zbudování kaple Josef Kořenek.
4: Kaple svatého Jana Pavla II. V Loučce je zbudována jako poděkování za záchranu této obce před likvidací v době druhé světové války. Přispěli drobní dárci, lidé různých profesí, různého vyznání, různých národností.
3: Slavnostní akt začne v 15 hodin. V chráněné krajinné oblasti Pálava se šíří nepůvodní kaktus. Opuncí hnědoostnou ochranáři nově zaznamenali na svatém kopečku u Mikulova. Rostlina pochází ze Severní Ameriky a vyhovují jí teplejší a sušší podmínky. Vytvářením souvislých porostů ale invazní rostlina vytlačuje původní vegetaci. Ochranáři ji proto z chráněných území odstraňují, upřesňuje vedoucí zprávy HKO Pálava Jiří Kmet.
5: Opuncie hnědoostná, která se vyskytuje na Děvíně a teď bohužel nově i na Tabulové a na svatém kopečku, je sice na první pohled velmi pěkný kaktus, ale do naší přírody v žádném případě nepatří a vytlačuje třeba naše netřesky nebo rozchodníky, což jsou původní sukulenty těch pálavských stepí.
3: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek má být o jednotky miliard nižší než původně navržených 389 miliard korun. Koalice chce další peníze ušetřit změnami zákonů. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se to ale nedotkne výdajů na obranu. Třeba opoziční ODS kritizuje způsob, jakým koalice o rozpočtu rozhoduje. Návrh musí vláda do konce září poslat sněmovně.
6: Sport.
3: Hokejisté Komety Brno přivítají ve třetím kole Tipsport Extraligy Hradec Králové. Utkání začne v 5 hodin odpoledne. Brňané za sebou mají dvě prohry z venkovních zápasů. Na obnovenou domácí premiéru se těší obránce Radek Kučeřík, který se do Brna vrátil v létě po dvou sezónách ve Finsku.
7: Je to určitě zase trošku něco jiného teďka po těch dvou sezónách, kdy jsem byl pryč, tak se na to hrozně moc těším, protože se vracím zase, dá se říct, domů před domácí publikum, který je výborný a zázemí doma, rodina blízko, takže v tomhle je to hrozně hezky.
2: Počasí.
3: Během dnešního dne bude oblačno až zataženo, odpoledne může být oblačnost také průsvitná. Během večera se od severozápadu postupně vyskytnou přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty dosáhnou na 22 až 26 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní, později severozápadní.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Podle aktuálních informací z dopravních serverů se projíždí po silnicích a dálnicích v našem regionu bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu končí a teď už jsou na řadě nedělní výlety. Klidný poslech vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
2: Je tady 3. zářijová neděle a pokud k výletům nepotřebujete vyloženě letní počasí, pak vás srdečně zveme na další rozhlasové putování, na které se můžete vydat spolu s námi, tedy s námi výlety. Zdraví vás Pavel Kudrna a přeji dobrý den. My vám dnes představíme jedno hodně nevšední muzeum. Objevili jsme ho v Hodoníně na Jižní Moravě a zatím prozradím jenom tolik, že se v něm dozvíme všechno o dobývání černého zlata. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, kde stojí sice nenápadný, ale o to zajímavější špitální kostelík. Jde o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Čeká nás také návštěva unikátního mlýna v jihočeských Oslovicích, který je považovaný za nejstarší dochovaný vodní mlýn u nás. A nakonec se projdeme nedávno vybudovanou planetární stezkou ve Vraclavi v Pardubickém kraji, na které budeme objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Já myslím, že ta nabídka je docela pestrá. Pokud přijmete naše pozvání k poslechu, tak si ho užijte.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Když se řekne ropa, většinou si představíme velká naleziště někde na Blízkém východě, anebo teď také komplikace kolem Hormuzského průlivu, také nedostatek ropy a tak dále, zdražování, ale o tom nechci vůbec mluvit. Černé zlato se těží i na jižní Moravě. Historii a současnost dobývání této suroviny můžete poznat v Muzeu ropy v Hodoníně, kam se vydal náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Čerpací kozlík, čerpadlo nebo také těžební trojnožka, to vše dává vědět, že stojíme před Muzeem naftového dobývání a geologie i společně s manažerkou Pavlou Nečas-Benadovou.
2: Čerpací kozlík slouží k tomu, aby vlastně v té druhé fázi, když už nám ta ropa neteče sama až na povrch, aby nám vlastně pomáhala z té hloubky toho vrtu vytáhnout ty zbytky té ropy a dočerpávat ropu, která tam nám by jinak nedotekla nahoru.
1: Už před muzeem se tedy o ropě dozvídáme spoustu zajímavostí, ale vcházíme také dovnitř, kde toho bude určitě ještě mnohem více. A hned první místnosti dominuje velký model, co je na něm všechno k vidění.
2: Před námi tady se tyčí veliký model soupravy nárazového typu vrtání, který se používal vlastně u nás až do druhé světové války. Ten princip byl takový, že vlastně na takovou věž se vytáhlo velmi těžké dláto, nechalo se spustit, ono to bouchlo do té země, ulomilo se kus horniny, vytáhlo se to nahoru a vlastně kamenickým způsobem se čekalo, než se prorazila těsnicí hornina, pod tím byla natakovaná vrstva ropy a začalo to stříkat a stříkalo to, na to se všichni těšili, zaradovali se, vykopali tam koryta, v podstatě to sbírali, dokud tam nějaká ropa byla. Potom se tam postavila vrtná trojnožka, kterou právě můžete vidět před muzeem, a tam se takovou speciálně lžicovou metodou těžila vlastně ta ropa už potom z toho nestříkajícího vrtu.
1: Pod modelem těžební věže je také plastická mapa jižní Moravy.
2: Ta vlastně ukazuje, kde se nachází ropa, zemní plyn tady u nás, a vidíme, že je to opravdu jenom tady na tém cípku jižní Moravy, je to vlastně část, říká se jí Vídeňská pánev.
1: V muzeu si můžeme projít celou historii naftařského průmyslu. Dostáváme se do další místnosti, kde už jsou i nějaké přístroje.
2: V tomto sále, technickém sále, seznamujeme návštěvníky s tím, jak se dneska ropa hledá, jak se těží. Ono to zase není takové jednoduché najít třeba ložisko ve 3 kilometrech, takže tady se seznámí s tím, jak se vytipuje to místo a potom jak se do té hloubky dostat pomocí vlastně vrtné soupravy.
1: Vcházíme do třetí místnosti, tady už jsou různé nádoby, předpokládám, že to jsou různé produkty ropy, ale co mě zaujalo nejvíc, je velká skleněná baňka, ve které je tekutina dole čirá a nahoře úplně černá.
2: Tímto jednoduchým způsobem ukazujeme, jak vlastně funguje ropná skvrna, jak interaguje vlastně ropa se vzduchem a s vodou. Pomocí malého balónku vpouštíme do této nádoby bublinky, ty neprochází touto černou ropnou skvrnou a v podstatě se drží na spodní hladině. Tak si můžeme představit, jaký dopad má případná ropná skvrna na život třeba v oceánech, kdy i ryby se udusí.
1: Většina nádobek je tu uzavřených, ale přece jenom na stolku tady vidíme jednu nádobku otevřenou a se štětečkou.
2: Ano, my jsme totiž jediné muzeum, kde si můžete na ropu sáhnout. Je to surová ropa z ložiska Nesit, což je nejstarší ložisko na našem území z roku 1919. My vás tady tím malým štětečkem pomažeme, dávám kapku surové ropy na prst, na kterou vám potom zasvítíme UV lampu, abyste viděli jednu z vlastností ropy, a to je luminiscence.
0: Říká manažerka Muzea ropy v Hodoníně Pavla Nečas-Benadová, která nevšední expozicí provedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A to byla jenom malá ukázka toho, co se můžete o ropě a zemním plynu dovědět. Muzeum ropy můžete navštívit ve všedních dnech od 9. do 15. hodiny, o víkendech pak mezi 13. a 15. hodinou.

My jsme minulou sobotu, a o tom jsem mluvil včera, vysílali živě z veletrhu Zahradaček v Litoměřicích. Taky už jsem prozradil, že se velmi povedlo, že tam byla neuvěřitelná spousta veškerých zahradnických sazenic, květin, keřů, stromů, krásné výstavy. Jiří Pačinek tam vystavoval své skleněné květiny, taky byl hostem u našeho mikrofonu. Monika Absolonová byla hostem u našeho mikrofonu. Řeč byla o historii i o novinkách, které provázely veletrh nejenom v areálu, ale také v celých Litoměřicích. Další přenos pochopitelně naplánujeme. Otázka zněla, kolikáté výročí se slavilo za A50. Nebo za B60. Tak správně Ačko, byla to jubilejní kulatá 50. Losovali jsme ze správných odpovědí, hráli jsme o powerbanku, no a štěstí se usmálo na naše posluchače a posluchačky. Jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Powerbanku posíláme a k tomu přidáváme i gratulaci. Hlavní cenou za měsíc září je výletnický batoh. Batoh s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. O tuto cenu hrajeme celý měsíc září. Na začátku října vylosujeme jednoho z vás, kteří jste soutěžili, kteří jste posílali textové zprávy a minimálně jedna odpověď byla správná. Pak jste byli zařazeni do slosování.

0: tě dokola.
1: Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova v Karlovarském kraji. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Prohlídku jediné celohrázděné sakrální stavby v českém i saském Krušnohoří si nenechala ujít ani naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
2: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
3: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
2: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
3: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
2: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?
3: Je to taková legenda, říká se to, že vlastně to dřevo, které bylo použito na stavbu tohoto kostela, zvláště pak krovu, bylo natíráno volskou krví, protože ta volská krev má jakoby magické účinky a ochraňuje to dřevo. Mimo jiné se také říká, že ta volská krev má výborné impregnační účinky, takže to dřevo lépe a déle vydrží. Jinak během prohlídky máte možnost se projít po 500 let starém schodišti,
2: po kterém jdeme právě teď my.
3: Ano.
2: A dostali jsme se do půdních prostor. Tak my jsme teď společně došli na místo, kde se vlastně ukrývá ten největší poklad špitálního kostela.
3: Dá se to tak říct. Teď jsme pod zvoničkou, ve které se nachází zvon z roku 1520. Dneska je to nejstarší movitá památka našeho města. Ten zvon se dochoval díky tomu, že v dobách, když se všude zabavovaly zvony, tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Říká Markéta Šikýřová z Jáchymovského informačního a kulturního centra, která špitálním kostelem Všech svatých provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Rybník, maštal, stodola, mlýn s mlýnici i obytnými prostory. To vše tvoří komplex unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích v podhůří Šumavy. Unikátní je proto, že žádný jiný mlýn se v Česku nedochoval v tak autentické podobě. O mlýn se dnes stará Strakonické muzeum. V doprovodu správce Jaroslava Janouta si celý areál prošel náš jihočeský redaktor Filip Černý.
1: My jsme stanuli před Hoslovickým mlýnem a to je partie, kterou tady asi znám z několika filmových pohádek.
2: Je to tak. Natáčelo se tady Kouzla králů, pak se natočila druhá pohádka Vodníka Karolínka, no a pak třetí pohádka, to byly vlastně Tři bratři, to je vlastně ta nejznámější.
1: Tak ale mlýn to není jenom tedy kulisa, to je skutečná stavba, která tady stojí vlastně od kdy?
2: Tak já nemám rád, když přijdou jako turisti a říkají, tady je ten skanzen. Tohle to není skanzen. První zmínka tady o mlejně je z roku 1352. Je to jenom teda strohý zápis, víc potom se dozvídám i z Berní roli, kde už víme, že je tady mlýn v jednom kole a ke mlýnu patřilo 16 střichů pole. Rod Harantů, což byli vlastně poslední majitelé tohohle mlýna, tak ty sem přišli v roce 1829.
1: A díky právě těm posledním majitelům se ten mlýn zachoval v té podobě, v jaké je.
2: Tak, po válce nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak, tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly ty 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice, no a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady vesi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což to odmítl, takže i když už měli po vojenské základní službě, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si odsloužili u pomocných praporů v Komárně.

0: Když se potom ty chlapi vrátili, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po 2 letech vrátili, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi tady zůstali úplně bez prostředků, takže vlastně byli živi jenom z toho, co se vlastně sami vyprodukovali. Za jejich života tady nebyla zavedena ani elektrická energie, ani vodovod. No a když se tohle stalo, tak ty bratři se tady vlastně zakonzervovali na dalších 50 let, ale zase bylo dobrý, že nic, co se rozbilo, nevyhodili. Tady je vlastně všechno originál, co tady na tom mlýně bylo.
1: To tak půjdeme se podívat dovnitř.
0: Tady se můžeme podívat hned. Sednice. Tady vidíte, že ten nábytek, co je tady, tak vlastně sem pasuje. Takže lavice jsou na míru, postele, všechno, jak to vidíte. Největší prostor v té sednici zabírá vlastně pec na pečení chleba, kde ještě i my při těch našich akcích, když máme, tak ještě ten chleba taky pečeme.
1: Tady je
0: vlastně ta mlejnice, to je vlastně to nejcennější, co je tady vlastně ve mlejně. Je tady obyčejný český složení, je to jediný nejstarší mlejn dochovaný vlastně v České republice. My máme tu přednost, že my ho máme jakoby funkční, takže v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka, ale bylo to vyhlášený takhle pozdě kvůli tomu, protože ty majitele, co tady byl ten poslední majitel, tak ten sem nikoho nepustil. Takže vlastně i ani památkáři neměli šanci se podívat dovnitř.
2: Říká správce mlýna Jaroslav Janout. Teď už je mlýn v Oslovicích na Strakonicku přístupný všem zájemcům. Do konce října ho můžete navštívit denně kromě pondělí a i během zimy se v něm budou konat různé akce, takže možností je spousta. Nás do něj vzal náš jihočeský kolega Filip Černý. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. Týká se oblíbené postavičky dřevěného kluka Hurvínka, často prostořekého. A teď si představte, že letos slaví 100 let. My jsme si těch 100 let včera v reportáži připomněli. I to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou, později i s kamarády a se psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. To české loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou už v roce 1930. A my jsme se ptali, kde dnes najdeme toto už legendární divadlo, a stejná otázka platí i pro dnešní vysílání. Kde ho najdeme? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Budeme tradičně losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kterým tentokrát pošleme cestovní alulahev. Co pro ně musíte udělat? Kromě toho pověstného štěstí při losování, ale proto neuděláte nic, to už je v rukách náhody, řekněme. Jak se píše textová zpráva, tak tu musíte poslat ve správném tvaru. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak následuje vaše křestní jméno, příjmení, směrovací číslo a adresa. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Stát vás bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. Hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Tak my jsme ve druhé polovině měsíce září, máte ještě čas odeslat, jak jsem říkal, minimálně tu jednu správnou odpověď. Takže se snažte, no a my budeme opět rozdávat radost v

0: Žár. Ve Vratslavi v Pardubickém kraji můžete nově objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Vznikla tam totiž planetární stezka, která navazuje na téměř 50-letou historii místního astronomického klubu. Měří 6 kilometrů a jednotlivé planety na ní najdete v takových vzdálenostech, které odpovídají skutečným poměrům. Vratslavské meziplanetární putování si zajela vyzkoušet naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: Iniciátorkou a hlavně autorkou planetární stezky ve Vratslavi je Kristýna Maturová, která je teď se mnou u prvního stanoviště, to je Slunce.
2: Ano, nacházíme se u Slunce na stezce, která má název Planetární putování, a je to vlastně takový dárek všem návštěvníkům, kteří chtějí zažít něco pěkného, vidět něco krásného a hlavně se i vzdělat, protože na trase nejenom kromě té krásné krajiny uvidíte vlastně celou sluneční soustavu, která je zmenšená 1:1 miliardě.
1: Začínáme u Slunce a kromě naučného panelu je tady i to Slunce jako takové, v podstatě kovové.
2: Náš model Slunce je z kovových plíšků, které nám posvářel zde místní umělec, pan Jakub Vlček. Takže i to je vlastně moc fajn záležitost, že ten model vytvořil někdo zdejší. A náš model vlastně v tomto poměru zmenšené má 1,4 metru.
1: A teď mi řekněte, kolik těch stanovišť je. Počítáte Pluto jako planetu nebo ne?
2: Ne, bohužel Pluto už se nepočítá mezi planety, ale je zařazen jako trpasličí planeta, takže na naší trase ho nenajdete, pouze jako zmínku na 6. panelu. A co se týče počtu panelů, tak těch je 15, to znamená, co panel, to nějaká planeta. A aby ta trasa byla zajímavá a nebyly tam velké vzdálenosti, kde návštěvník nic neobjeví, tak tam máme ještě panely se zajímavostmi o sluneční soustavě. Třeba komety nebo vznik sluneční soustavy. Jeden z panelů je věnovaný teleskopům. Na jednom z panelů se dozvíte o zatměních. Zkrátka to, co v té sluneční soustavě je.
1: Máte nějakou zajímavost, kterou se tam dozvíme, kterou já bych nevěděla, jakožto laik a nepříliš vzdělaný člověk v tomto oboru?
2: Takovou zajímavostí, kterou možná málo kdo ví, je, že náš měsíc se od nás vzdaluje. To vzdálení odpovídá asi 4 cm ročně.
1: Jak dlouho nám to bude trvat, pokud to budeme chtít projít od začátku skutečně až do konce?
2: Záleží na tom, jestli budete pečliví návštěvníci a budete si pročítat panely, pak vám to zabere delší čas, zhruba asi 2,5 hodiny, ale zkoušeli jsme si to různě procházet, nebo máme i zpětnou vazbu, že za 2 hodiny nebo kolem 2 hodin se to dá projít. Je to trasa 6 km dlouhá.
1: A co je velká výhoda planetárního putování, takže je přístupné celoročně a zdarma.
2: Ano, naše stezka je otevřená 24/7 a je zde pro návštěvníky po všechny roční období, ve dne i v noci. Dokonce, když sem návštěvník přijde v noci, tak tady máme takovou raritu, takovou zajímavost, kterou určitě nemá žádná jiná planetární stezka. A to je ta, že když správně zodpovíte otázku, která se týká Slunce, je to hnedka u panelu číslo 1, tak si ověříte svoji správnost tím, že se vám rozsvítí celé Slunce, když zmáčknete tlačítko u příslušné odpovědi. Takže lákám návštěvníky, aby se sem dostavili i večer, protože si to můžou vyzkoušet.
0: Zve do Vratslavy v Pardubickém kraji autorka tamní planetární stezky Kristýna Maturová, se kterou si o zajímavém projektu povídala naše kolegyně Milena Vápeníková.

Tak si představte, že už řadu let dodržujeme tradici, kdy v závěru připomínáme soutěžní otázku. Kdybyste ji přeslechli nebo neslyšeli přímo zadání, tak ji najdete vždycky na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tentokrát se týká 100 let našeho dřevěného kluka Hurvínka, který později s Taťuldou, kamarády s Žerikem rozdávají radost dětem i dospělým. To divadlo bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930 a my se ptáme, kde toto divadlo dnes najdeme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Tak nám pošlete správnou odpověď, hrajeme o cestovní alulahve. Jsou to takové praktické cestovní lahve, které se vám na těch vašich výletech mohou hodit. Já doufám, že se vám hodí i ty naše klasické rozhlasové výlety, které Český rozhlas vysílá v celé republice. Občas je zpříjemníme přímým přenosem, další už plánujeme. Dovíte se, kam pojedeme, ale zatím se všechno chystá, takže nebudu více prozrazovat. Teď prozradím to, že další výlety uslyšíte opět příští sobotu. Těším se na vás ve 13 hodin a 4 minuty. Těší se na vás nejenom Pavel Kudrna, ale také Václav Lenár, technik, Šárka Formánková, dramaturgině, no a celá řada reportérů, kteří navštěvují nejzajímavější a nejtajemnější i ty zcela známé kouty České republiky, aby pro vás nejenom natočili reportáž, ale také pořídili řadu fotografií. O jejich výsledku se můžete přesvědčit na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. Hezký zbytek neděle.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V Kuřimi skončila rekonstrukce náměstí Osvobození za 100 milionů korun. Lidé můžou dnes přijít na komentované prohlídky bývalé židovské čtvrti v Holešově. Policie v Praze obvinila muže, který posílal desítky výhružných e-mailů. Dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně s deštěm a s nejvyššími teplotami kolem 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Věřící v Kuřimi se dnes dopoledne sešli na mši s požehnáním opravenému náměstí Osvobození. Dělníci tam dokončili rozsáhlou rekonstrukci za 100 milionů korun. Na náměstí je teď nová socha, fontána, víceúčelová budova a také lavičky a stolky.
2: Prostor má podle vedení radnice sloužit pro kulturní a společenské akce nebo třeba jako místo pro vánoční trhy. Dlažba je vsakovací. Část dešťové vody zadrží akumulační nádrž a budou se s ní zalévat stromy, keře a květiny. V nové budově začne fungovat informační centrum, je v ní výstavní síň a skladovací prostory. Na náměstí nově lidé najdou i veřejné toalety. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: V Holešově na Kroměřížsku jsou dnes komentované prohlídky bývalé židovské čtvrti. Vlastivědný kroužek akci pořádá v rámci Dnů evropského dědictví. Srazy zájemců s odborným výkladem jsou naplánované na 14., 15. a 16. hodinu na prostranství před synagogou. Kapacita jedné skupiny je omezena na 30 osob. Objednat se bylo možné přes městskou knihovnu. Pražští kriminalisté zadrželi muže, který rozesílal výhružné a poplašné e-maily. V nich například anonymně vyhrožoval bombovými útoky, zabitím nebo násilím vůči dětem a zdravotníkům. Od konce srpna do začátku září odeslal nejméně 36 výhružek. Ty pak vyvolaly rozsáhlá opatření, popisuje mluvčí policie Jan Daněk.
3: V těchto e-mailech vyhrožoval například útokem na žáky základní školy, hrozil usmrcením celé třídy prvňáčků. Největší bezpečnostní opatření vyvolala poplašná zpráva ohledně toho, že na staroměstském Orloji je bomba a že Orloj vybuchne.
0: Muži hrozí za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za šíření poplašné zprávy 3 roky vězení. Letos v Praze zaznamenali kriminalisté 21 případů šíření poplašné zprávy. 9 z nich objasnili. Sport. Automobilový jezdec a rodák z Kelčena v Setínsku Dominik Stříteský ovládl rally Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky získal podruhé v kariéře titul. Druhý skončil Filip Mareš, jenž je druhý i celkově a třetí místo obsadil na západě Čech Jan Kopecký. Motocyklový závodník Filip Salač skončil druhý na velké ceně Rakouska. Český jezdec nestačil v závodě kategorie Moto 2 jen na suverénního Španěla Izana Guevaru.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, odpoledne čekejte i průsvitnou oblačnost. Později večer se od severozápadu postupně vyskytnou přehánky nebo také déšť. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 22 až 26 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní, později severozápadní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Po nehodě motocyklu a osobního auta je odkloněna doprava u Vrbovce na Znojemsku. Počítejte tam tedy se zdržením. Dále máme hlášenou nehodu dvou osobních aut v Nikolčické ulici v Šidbořicích na Břeclavsku. Po zprávách Českého rozhlasu už je na řadě nedělní dobré odpoledne.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přeju dobré nedělní odpoledne a k tomu, aby bylo dobré, snad přispívá i naše vysílání. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 4,5 minuty po 14. hodině a po následující 2 hodiny bude vám bude od mikrofonu dělat společnost Janis Moras. Dnes máme neděli 20. září 2026 a to znamená, že si dnes užíváme poslední letní neděli. Ve středu nás totiž čeká první podzimní den. Podle počasí to však vypadá na pravé babí léto, ale jestli tomu tak opravdu bude, vědí rozhodně lépe meteorologové. S těmi brněnskými se spojíme už po úvodních písničkách Fešáků a Marcely Holanové. V našem vysílání se vydáme také na brněnské sídliště Lesná, a to do kostela blahoslavené Marie Restituty, který dnes slavnostně posvětil brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul. Čekají nás také babské rady, které poradí, jak vylepšit vzhled členěného nábytku pomocí octa či pěny na holení. Tak rozhodně nikam neodcházejte, uvařte si kávu, možná i něco dobrého k tomu se v neděli odpouští a já vám přeji příjemný poslech.
0: Český rozhlas Brno.
3: Chtěl bych

0: počasí.
1: Tak ráno už teda nemáme, máme odpoledne, máme popoledne, 11 minut po 14. hodině přesně a v našem vysílání je čas podívat se podrobněji na počasí a s kým jiným než s brněnskými meteorology. Dnes na druhé straně Andrea Kvapilová, pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Já jsem avizoval, že by to mohlo být pěkné babí léto, protože nás ve středu čeká první podzimní den. Jak to bude ve skutečnosti, nebo jak je to tedy teď ve skutečnosti na Jižní Moravě, Andreo?
2: Tak máme většinou oblačno, méně oblačnosti naopak máme v té jihovýchodní části kraje. Teploty se nám teď pohybují od 23 do 26 stupňů a vítr ten nám vane mírný, jihozápadní až západní do 20 km za hodinu.
1: Tak to jsou teploty a vítr. Věřím, že spoustu posluchačů, možná všechny zajímá, co srážky dnes.
2: Tak ty čekáme k večeru, od severozápadu se na místy vyskytne přehánky nebo déšť, taky nám začne ten vítr se k večeru měnit na severozápadní až západní, trošinku zesilovat až k 25 km za hodinu a večer se také mohou vyskytnout i nárazy s rychlostí kolem 55 km za hodinu.
1: Tak to je počasí přes den, jak to bude vypadat v noci z neděle na pondělí?
2: Tak ještě v té první části noci musíme počítat s velkou oblačností, na většině území se nám vyskytne přehánky nebo déšť a po té půlnoci už potom čekáme, že od severozápadu nám začnou srážky postupně ustávat a oblačnost ubývat, na některých místech i do vyjasnění, ty nejnižší teploty od 11 do 8 stupňů, vítr nám k tomu bude vát mírný, severozápadní do 25 km za hodinu a ještě stále ze začátku té noci tam mohou být ty nárazy kolem 55 km za hodinu a hle v té druhé části noci by ten vítr měl začít částečně slábnout.
1: Čím můžu přispět já, tak to jsou údaje o biozátěži, ta je dnes na stupni číslo 1, mírná zátěž, zítra bude stejná. Sluníčko zapadne minutu před 19. dnes večer a zítra se objeví na obzoru 7 minut po půl 7. A když už jsme u zítřka, tak na závěr se zeptám ještě, Andreo, jak bude vypadat první den nového týdne?
2: Tak stále bude ta oblačnost taková proměnlivá ráno a zpočátku dopoledne tam čekáme spíše méně oblačnosti, skoro jasno. Odpoledne a večer se nám mohou vyskytnout hlavně teda v té severní a východní polovině kraje přehánky, ty nejvyšší teploty. Čekáme od 15 do 18 stupňů, ale určitě pocitově nám to nepřijde, protože se nám začne rozfoukávat přes den vítr čerstvý, severozápadní do 30 km za hodinu a v nárazech může dosáhnout kolem 55 km za hodinu a na večer by měl alespoň začít částečně slábnout.
1: Podrobnou předpověď počasí nejen na dnešek nám z brněnských meteorologů dnes nabídla Andrea Kvapilová. Děkujeme za ní, Andreo, těším se příště naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den naslyšenou.
1: No a vás teď čekají nějaké ty pozvánky, no a za chviličku, když už jsme na sklonku léta si s Karlem Černochem zavzpomínáme na slunce, seno, jahody, hezké odpoledne.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Pondělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: zpívala nám Lucie Vondráčková v odpoledním nedělním vysílání Českého rozhlasu Brno. Čas aktuální je 14 hodin a 22 minut. A já vám teď vyjmenuju, řekněme, symboly takové kotva srdce, ale taky chléb nebo půl litr piva. Co vám to říká? To jsou některé ze symbolů, které zdobí fasádu kostela blahoslavené Marie Restituty na sídlišti Lesná v Brně. Kostel, který už od roku 2020 slouží věřícím, dnes slavnostně posvětil brněnský římskokatolický biskup Pavel Konzbul. Byla u toho i naše reportérka a za chvíli nám o tom řekne víc.
1: Český rozhlas Brno.

0: Dívka s perlami ve vlasech odešla, jiná dívka však do našeho vysílání za chviličku přijde. V Brně na Lesné dnes římskokatolický biskup Pavel Konzbul posvětil kostel blahoslavené Marie Restituty. Stavba, která byla dokončená už před 6 lety, tak teprve nyní získala status oficiálního kostela. Na dopoledním svěcení byla také naše reportérka Aneška Hlávková. Aneško, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Proč k posvěcení kostela došlo až dnes, když už se v něm 6 let scházejí lidé k modlitbám a bohoslužbám?
1: Protože v době dokončení stavby ještě neměl veškeré vybavení. Bylo ho tak možné pouze požehnat, ale ne posvětit. Podle církevních předpisů je totiž k posvěcení nutné, aby měl kostel mimo jiné pevně zabudovaný oltář a svatostánek. A ty se podařilo dokončit a nainstalovat až letos v létě. Dnešní slavnost tak znamenala, že už je kostel kompletně vybavený a může být oficiálně vyčleněný pro náboženské účely. Laicky řečeno by se to dalo připodobnit ke kolaudaci bytu. Doteď se v něm sice dalo bydlet, ale razítko má až od dneška.
0: Když zmiňuješ oltář, jak nový oltář vypadá?
1: Já teď stojím v zádveří kostela, abych nerušila program, který je teď v kostele na oltář, ale dobře vidím i odsud. Je to velký mramorový masiv, který váží 3,5 tuny. Má tvar mušle a vypadá to, že zaujal kromě mě i další návštěvníky, kteří si ho během dne přicházeli často i zblízka prohlédnout. Celkově je teď lidí v kostele hodně. Před asi 20 minutami tu totiž začalo divadelní představení o nedávno blahoslaveném knězi Janu Bulovi, které se cvičili děti z farnosti.
0: Aneško, čím je tento nejmladší brněnský kostel zajímavý?
1: On je poměrně netradiční, má kruhový půdorys a vedle něj stojí 31 metrů vysoká věž se zvonkohrou. Pod střechou ho obepíná pás oken s různobarevnými skly, která dovnitř propouštějí barevné světlo. Proto se mu někdy říká duhový kostel. Na věži je navíc řecký nápis Fos Zoe, což v překladu znamená světlo a život. Zajímavá je i fasáda z pohledového betonu. Výtvarník Petr Kvíčala do ní vyryl různé symboly křesťanství i každodenního života. Je tam třeba srdce, kotva, voda nebo chléb a taky půl litr piva. Ten odkazuje na blahoslavenou Marii Restituci.

0: přímo z místa. Přeji příjemný zbytek neděle a těším se někdy na slyšenou.
1: Díky, pěkné nedělní odpoledne.
0: No a my se teď vydáme trošičku dál za hranice republiky minimálně, protože nás čeká britská legenda Beatles a jejich skladba Yellow Submarine. Hezké odpoledne. In the t-

Bye-bye.

Hudebně se v našem vysílání potkávají generace. Před několika minutami nám zpívala Lucie Vondráčková, teď to byla Helena Vondráčková. Čas máme aktuálně 6 minut po půl třetí, posloucháte Český rozhlas Brno. A přemýšleli jste někdy nad tím, jak spolu můžou souviset ocet a pěna na holení? Jarka Vykoupilová a její babské rady vás dnes za chvíli už naučí, jak vylepšit vzhled čalouněného nábytku právě pomocí octa či pěny na holení. Teď ještě plavci.

0: Tak to jsme si trošku zaplavali Vysočinou s plavci, ale jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Brno. Máme 14 hodin a 40 minut a teď se tedy podíváme na to, jak pomocí holící pěny a nebo octa vyčistit, nebo možná udržet čalouněný nábytek v tom perfektním stavu, jak jsme si ho pořídili. Babské rady s Jarkou Vykoupilovou jsou tu.
1: Babské rady.
2: Prach z čalouněného nábytku snadno odstraníte tak, že ho budete pravidelně vysávat. Nebo vyzkoušejte vyklepávání. Před použitím klepadla na nábytek dejte mokrou čistou látku a přes ní nábytek vyklepte. Látka výborně absorbuje prach. Pro osvěžení barev můžete látkovou část nábytku přetřít žínkou namočenou v octové vodě. Žmolky z potahů na křeslech a válendách odstraníte jednoduše jelenicí, která se výborně hodí i na leštění oken. Namočte ji také do octa a zlehka přetřete místa se žmolky. Pokud máte na čelouněném nábytku skvrny, zkuste použít pěnu na holení. Tu nanesete na skvrnu, necháte působit a následně místo vytřete bavlněným hadříkem do sucha. A ještě jedna vychytávka. Těžší kusy nábytku přemístujte pomocí koberečku, který pod nábytek podstrčíte, tak se vyhnete fyzicky náročnému zvedání i případnému poškrábání podlahy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Hostem v poradně pro zdraví 23. září bude lékařka Šárka Kuncová a probereme téma léčby závislosti na tabáku. Proč je pro člověka těžké přestat kouřit, i když ví, že kouření škodí zdraví? Jak dnes odborníci pomáhají lidem s odvykáním kouření? A jaká rizika pro zdraví sebou nesou elektronické cigarety? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 5200 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tak to byl malý vůz Ilony Čákové ve vysílání Českého rozhlasu Brno a řada z vás před chvílí správně odhalila ten správný signál pro to, abyste volali do studia, protože Český rozhlas Brno slaví 102 let a u té příležitosti naděluje knihy Temné letopisy moravské, můžete vyhrávat po celé září a dnes se k nám dovolal, věřím, že šťastný pán Blažej Trnka. Přeji pěkné odpoledne, pane Blažeji.
1: Dobrý den.
0: Tak byl jste jako...
1: Zdravím všechny posluchače i vás.
0: My vás
1: i
0: taky.
1: Všechny v rádiu.
0: Byl jste první, moc gratuluju k tomu, že jste získal od nás jeden výtisk Temných letopisů moravských. Určitě vám jej pošleme i s věnováním a já se jenom zeptám, co byste vzkázal blízkým nebo světu, až vám bude 102 let.
1: No tak těch 102 let mě asi nebude.
0: To málo komu z nás zřejmě.
1: Usměvný, ale budu se snažit teda vám něco na to říct. Přál bych si, aby byli všichni zdraví, aby doktoři měli prázdné čekárny. Haló?
0: Ano, ano, já poslouchám.
1: Slyšíte? Doktoři měli prázdné čekárny, no aby na světě už skončily ty nesmyslné války. Víte, to je hrůza.
0: Připojuju se a podepisuju. Pane Blažeji, moc děkujeme za krásné přání i za to, že nás posloucháte. Já vám přeji na zpátek pevné zdraví, mějte se hezky a třeba někdy naslyšenou.
1: Ano, děkuji vám moc všem, nashledanou.
0: No a nám už teď zaspívá Honza Nedvěd a poté ještě Olympika, pak už jsou tu opět zprávy. Já se na vás budu těšit na začátku druhé hodiny dnešního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Brno.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak.

proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Jihomoravské lékárny loni přijali 94 tun nespotřebovaných nebo prošlých léčiv. Dnes můžou lidé v Uherském Brodě navštívit například dominikánský kostel nebo židovský hřbitov. V Norsku po nehodě rybářské lodi zemřel jeden Čech. Po dalších třech se dál pátrá. Dnes čekejte oblačno až zataženo, postupně s deštěm a s teplotními maximy kolem 26 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Lidé v Jihomoravském kraji odevzdali loni do lékáren 94 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv. V celém Česku jich lékárny přijali 770 tun. Část léčiv však stále končí v běžném odpadu. Podle průzkumu je vyhazuje do koše každý pátý Čech. Lidé by si měli domácí lékárničku procházet každého půl roku a prošlé léky vložit do sáčku a odevzdat. Vysvětluje mluvčí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýbl.
3: Správné vracení léku je vlastně velmi jednoduché. Stačí se zapamatovat tři kroky. Zkontrolovat, zabalit a vrátit léky v blistrech, lahvičkách či tubách. Lékárna zdarma převezme a zajistí jich odbornou a bezpečnou likvidaci.
2: V Uherském Brodě na dnešek připravili Den otevřených památek. Zájemci můžou zdarma navštívit 10 pamětihodností, a to včetně těch, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Otevřený bude například dominikánský kostel nebo židovský hřbitov. Podrobnosti přidává mluvčí uherskobrodské radnice Ellen Sladka.
4: Historii památek návštěvníky provedou studenti Uherskobrodského gymnázia a připravený je také bohatý doprovodný kulturní program. Například na radnici se uskuteční komentované prohlídky astronomických hodin Vilibalda Růžičky, ve farním kostele zahraje smyčcový soubor Collegium Classic.
2: Památky bude možné navštívit až do 17 hodin. Nehodu rybářské lodi v Norsku nepřežil nejméně jeden Čech. Plavidlo objevili záchranáři v sobotu bez posádky u ostrova Averøy na západě Norska. Úmrtí jednoho Čecha Českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Česká diplomacie je podle něj v kontaktu s norskými úřady.
5: Po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil.
0: Sport.
2: Zlínští fotbalisté nastoupili před malou chvílí v 9. kole šance ligy na hřišti Jablonce. Ševci v předchozích 8 kolech nezískali ani bod, čímž stanovili negativní rekord samostatné české soutěže. Podle trenéra Pavla Hovtycha se ale daří držet v týmu odhodlání.
6: Z mužstva cítíme život, necítíme, že prostě by tam byli hráči, kteří by momentálně rezignovali nebo přemýšleli nad osudem. Víme, že to máme špatně rozjetý a víme, že prostě jediná cesta je pracovat a jít krok za krokem.
0: Počasí.
2: V našem regionu dnes čekejte oblačno až zataženo, odpoledne může být oblačnost i průsvitná a později večer se od severozápadu postupně vyskytnou přehánky nebo také déšť. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 22 až 26 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní, později severozápadní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Odkloněná je doprava na silnici 38 u Vrbovce na Znojemsku. Počítejte tam se zdržením. Se zvýšenou opatrností jeďte také na hlavní silnici v Telnicích v okrese Brno-Venkov. Srazilo se tam osobní auto s motocyklem. To byly zprávy Českého rozhlasu. Navazuje další hodina. Dobrého odpoledne.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Brno na začátku 16. hodiny. Tedy, abych některé nemátl, tak máme 4 minuty, 4 a půl minuty po 15. hodině a tím tedy načínáme 16. hodinu v neděli 20. září 2026. A aby těch časových údajů nebylo málo, tak je před námi druhá hodina dnešního odpoledního vysílání. V ní se už za chvíli Jiří Trachtulec, který se vždy o víkendu hlásí se svou jazykovou dílničkou, podívá zblízka na jednu brněnskou ulici a proměny jejího jména v toku času. Čeká nás také řidičská abeceda, v níž vám až do konce září každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Chvíli po půl čtvrté bude čas pro třetí díl unikátu z fonotéky brněnského rozhlasu. Prozradím, že dnes uslyšíte Karla Hegera. A vy, co posloucháte naše vysílání pravidelně, jste v neděli odpoledne zvyklí na rubriku Erko a neochudíme vás o ně ani dnes. A o co vás nemůžeme ochodit rozhodně, to jsou písničky, které nestárnou. Sourozenci Ulrichovi a Petr Kolář nám otevřou tuto hodinku. U mikrofonu Janis Moras přeju pohodový nedělní poslech.
0: Český rozhlas Brno.
3: Sedm let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. Sedm let jsem světem brousil, jak schudlej král. Sedm let jsem světem bloudil a hledal tvůj dům. Sedm let

0: Jak zpívá Petr Kolář, nebe jednou zavolá, tedy jednou nebe zavolá, tak to zpívá přesněji. Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 15 hodin a za několik vteřin 12 minut. Dnes je neděle 20. září 2026 a každý víkend v tomto čase přichází Jiří Trachtulec, který se vždy o víkendu hlásí se svou jazykovou dílničkou. Jiří Trachtulec, jenom připomenu, je náš amatérský jazykovědec a tentokrát se podívá zblízka na jednu brněnskou ulici a proměny jejího jména v toku času.
1: Dnes si opět vezmeme na paškál zajímavé názvy brněnských ulic. Tentokrát to bude Francenda. Zdálo by se, že tady není co řešit, že tato ulice je pojmenována po Francii. Ale chyba lávky. Ona se původně jmenovala Obercejle. Horní cejl, doslova horní ulice nebo horní řádky, myšleno řádky domů. V roce 1854 ji však přejmenovali na počest tehdejšího císaře na Franz Josef Strasse. Tady je původ názvu Francenda. V roce 1918 byla jakoby přejmenována po zemi, ke které jsme tehdy vzlíželi, na francouzskou, protože si radní byli vědomi, že starý název z hlav lidu jen tak nevymažou. Podobně se postupovalo v roce 1939, kdy bylo zase nepřípustné, aby se ulice jmenovala po nepřátelské zemi a dostala název Franz Schubert Strasse. A od války je to opět francouzská. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiří Trachta.
0: Nevím, jak vás, milí posluchači, ale mě tyto proměny názvu ulic, které souvisí s společenskými politickými změnami, prostě absolutně fascinují. Někdy si jen tak hledám na internetu, jak se ty názvy proměňovaly, takových těch, řekněme, velmi známých ulic v centru města především, ale samozřejmě i v těch našich, řekněme, městských částech. A samozřejmě to se nemusí týkat jenom Brna, ale i jiných měst a třeba větších vesnic nebo městysů. Tak. Každopádně to byl Jiří Trachtulec, zvaný Trachťa, který pro vás bude mít připravenu další jazykovou dílničku o posledním zářijovém víkendu, který nás čeká za týden. No, kapela R.E.M. už je připravena. No, Everybody Hurts zpívá, tedy každého to někdy bolí, nebo každý se trápí. No, nenechte mě překládat, prostě si tu písničku poslechněte, to bude vůbec nejlepší.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Zdeňku, co vzkážete světu, až vám bude 102 let?
1: Až se probudím 6. prosince roku 2053, to mě bude 102 let, otevřu oči a řeknu, je, to je krásné, ještě žiju. A co vy?
0: Já bych chtěla brát každý den jako výhru.
1: Takže vyhrajte i vy s Českým rozhlasem Brno.
0: Zavolejte do studia, až uslyšíte tento výherní signál.
1: Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát.
0: Pokud se zadaří, jedno vydání knihy Temné letopisy moravské bude vaše.
1: I s podpisem a věnováním autorů. Narozeninová soutěž Českého rozhlasu Brno trvá do konce září.
0: Hodně štěstí!
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

já se připojuju k Viktoru Sodomovi. Já mám tě rád, kytaru hraj, mám rád svoji kytaru, mám rád tuhle písničku. Doufám, že vy taky, je to jedna z těch, které nestárnou. Rozhodně ne v našem vysílání, tedy vysílání Českého rozhlasu Brno odpoledne v neděli 20. září. Máme 7 minut před 15:30 a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Teď však zaspívá ještě Lakomá Marie Rotrová. No to snad ne.

0: Tak lakomá byl samozřejmě název písničky, kterou právě dospívala Maria Rotrová, a pojďte si s námi takhle při neděli osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den v tomto čase nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme něco o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No, není to úplně jednoduché. Kdo z vás schválně, a já si taky sahám do svědomí, vlastně zná, řekněme, tady by se zdálo ty běžné provozní záležitosti nebo tady ta pravidla silničního provozu. Já se přiznám teda, že jsou pro mě velmi cenné tady tyto rady, které dostáváme v rámci řidičské abecedy a budeme je dostávat až do konce září, tedy ještě po 10 dní, a zítra si povíme o tom, nebo povíte s Borkem Kapitančikem, jak správně používat blinkry. Teď už vzlétneme do vzduchu s motýly kapely Mandraže. Yes!

0: S kapelou Čechomor jsme vylezli a spadli z hrušky zpět do studia Českého rozhlasu Brno. Bezmála 8 minut po půl čtvrté, no a je tu ten pravý čas pro třetí díl unikátu z fonotéky brněnského rozhlasu. Rodák z Králova pole, herec Karel Heger, před lety listoval v materiálech týkajících se brněnského argotu. A my po celé září v neděli v tomto čase přinášíme úryvky z této procházky v jeho jedinečném podání. Pojďme se zaposlouchat do toho, jak Karel Heger stvární vypravěče Lojzu Pekárka v humoresce nazvané Lojze baví partu v Cacovicích.
1: No tak to zas pardon, páni, teda žádný šmy, začal Lojza. A jak obvykle semknutá parta pozorně naslouchala. No tak jo, páni, já jsem skalil, no. A pigloval jsem to rovno do neby. Přijdu tam celý zapocený, bez topru, jen jsem měl šmízlu a jas na sobě. Zaklepu na ty vrata, čučím, kdo přijde, myslel jsem, že Petr, ale najednou se přitiplčí sám pámbu, co tady chceš, fišgrunte, jestli nepatříš. A já pomalu, jo, když jsem se na světě měl tak levě. Já jsem Lojza, ten proletář. No tak pojď dál, čuchnem se do knížky. No, tam taky veliký kiloš a já jsem se celý třepal zimu. Pámbu se kol na mě pováčel, brdo, ty jsi celý spruhovaný. Nechcel bys nějaký blouzdrly na zahřátí? Ona je dneska neděla, u nás se nefachčí, tak já jsem sám doma. Chcel bys teda něco na vořátí? No to se vr, třeba nějakého frtana nebo panáka Šlihovice, abych to bych nezahodil, povídám. Nebeský otec povídá, no tak starý, dám ti menší čechr slivky, jestli chceš. No a chceš to jen tak, nebo ti to mám vohřát? Já povídám, no lepší teda, aby byla teplá, ne? No tak se otec zebral, šel do kuchyně, rožil plína, ohřívá to, to prý bude chvilku trvat. Já mu vám, že počkám, aspoň se ohřeju, ne? No, tak tam čučím v tým nebi, koukám na tu tlamatou kuli, jak svítí, smíju si a najednou, Cyrile, sdělej šráky, dneska je výplata. Odevřu oči a byl jsem z toho krásného snu probuzený, Himmel fix, povídám si, no co je? Vylítne stará z pelichu, Himmel fix, jsem já to blboňa. No co je ti, povídá stará, ale dej pokoj. Proč jsem já si jenom neřekl, aby měl dal tu šlihovici studenou? Už jsem mu mohl mít sobě.
0: To je taková nádhera, vidíte. My se za dalšími brněnskými příběhy společně s hercem Karlem Hegrem a jeho jedinečnou hrou s jazykem a výslovností podíváme zase v neděli kolem 3:15 odpoledne. Připomínáme tím jedinečné nahrávky ve fonotéce brněnského rozhlasu, který pravidelně vysílá už 102 roky. 15:41 přesně ukazují hodiny, zpívat nám teď o přátelství bude Petr Rezek.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africky veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
2: Úterní dopolední vysílání 22. září po 11. hodině bude o futsalu. Ve studiu přivítám výraznou posilu klubu Hellas Brno Radima Zárubu. Přiblíží, co ho přivedlo zpět do Brna, jaké ambice má v klubu a jak v brněnském futsalu působí nejen na pozici hráče, ale také jako sportovní ředitel SK Řečkovice. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Tak to byla dáma při těle, Petr Spálený, a v rubrice Erko, která se věnuje rozhlasovému vysílání, si už za chvíli poslechneme ukázku hry, která vznikla ve studiích Českého rozhlasu Brno. Teď ještě trošku zahraniční hudby. Kylie Minogue je připravena.
1: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Dnešní rubrika Erko přináší tip k poslechu rozhlasové hry s názvem Zvedá se vítr. Nedávnou historii Hodonína poznamenaly dvě přírodní katastrofy. Ničivé povodně z konce 90. let a tornádo v roce 2021. A právě mezi těmito dvěma událostmi se odhrává neobyčejný příběh o zlu, které útočí jako dravá šelma.
2: Tak, idem.
3: Počkejte.
2: Co je za zgarguláku?
3: Já ji pořád vidím.
2: Tak tam nečum.
3: Ona stojí tamhle.
2: Kde?
3: Tam na hrázi. Dívá se na mě.
4: Poprvé jsem ji uviděl jinak. Poblíž linie prvních stromů, bledá, vážná, ale jsoucí. Dívala se mi přímo do očí. A za jejím mihotavým obrysem prosvítali technici, kteří se činili nad jejím mrtvým tělem.
1: Rozhlasovou hru autora Víta Wenzla se natočil režisér Radim Nejedlý ve studiu brněnského rozhlasu. Mezi herci uslyšíte i hlasy kolegů Borka Kapitančika, Jarky Vykoupilové a Zdeňka Truhláře. Pod názvem Zvedá se vítr si hru můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: No, milí posluchači, blíží se nám pomaličku 16. hodina, s ní závěr dnešního odpoledního vysílání, tedy vysílání Českého rozhlasu Brno. A to v neděli 20. září roku 2026, jak už jsem avizoval, tak je to vlastně poslední letní neděle, protože ve středu 23. září už nás čeká první podzimní den, ale jak jsem taky říkal na úvod dnešního vysílání, to babí léto se zdá, že bude, a přeci jenom nám to potvrdili i brněnští meteorologové, alespoň tedy na ty nejbližší dny, tak uvidíme, jak nám to vydrží. Dnešní den je takový příjemný, tak doufám, že máte příjemnou pohodovou neděli a že k tomu přispělo a stále přispívá i naše vysílání, a to mě vlastně přivádí na myšlenku vás trošku pozvat na to, co vás čeká v těch hodinách následujících. Po zprávách už za chvíli v 16 hodin přijde Patrik Rozehnal s hvězdnými návraty a životními osudy našich známých herců a komiků. Pak se ještě jednou uslyšíme společně, protože po 17. hodině se vám znovu ohlásím ještě s takovou hodinkou přehledu, řekněme, reportáží z tohoto týdne. No a po 18. hodině přijde do studia opět Květa Navrátilová a budete spolu s ní blahopřát s písničkou. Máte se rozhodně na co těšit. Mně tady ještě zbývá jedna písnička. Na závěr je to Xindl X a Mirka Miškechová, tak si je užijte a já se na vás tedy budu těšit po 17. hodině. Do té doby se mějte hezky a užívejte pohodové poslední letní neděle.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na hřebení Radhoště v Beskydech uklízejí dobrovolníci posekanou trávu. Brněnská filharmonie dnes slavnostně otevírá novou sezónu. Vláda má připravena opatření proti drahým palivům. Přes noc očekávejte velkou oblačnost s deštěm a nejnižší teploty budou kolem 7 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Desítky dobrovolníků uklízejí posekanou trávu na horských loukách pod Radhoštěm v Beskydech. Ručně ji zhrabují z prudkých svahů, aby louku nezarostly a zůstaly na nich vzácné druhy rostlin. Do chráněné krajinné oblasti totiž nesmí těžká technika.
2: Proč je potřeba louky uklidit, vysvětluje Vojtěch Bajer z organizace Salamandr.
3: Trávu sice nevyužíváme, ale musí se odklidit z těch ploch, aby tady bylo pestro, aby to kvetlo, protože jinak by zůstávala hlavně jenom ta tráva. A ty květiny mezi tím by nevyrostly.
2: Do úklidu se zapojili pracovníci pivovaru nejrůznějších profesí. Byla mezi nimi i Mirka.
4: Je to zábava, když jako vypadnete z kanceláře nebo ze židla, tak si vlastně protáhnete celé tělo a nemusíte jít do fitka.
2: Celkem na Radhošti uklízelo louky 50 dobrovolníků. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Filharmonie Brno dnes v 19 hodin slavnostním koncertem zahajuje svou 71. sezónu. V Janáčkově divadle zazní romantická díla Cezara Franka a Johannese Brahmse pod vedením bývalého šéfdirigenta orchestru Petra Altrichtera. Sloganem nadcházejících měsíců je Všechny cesty vedou do Brna, vysvětluje mluvčí filharmonie Kateřina Konečná.
5: My tím sloganem chceme připomenout významné okamžiky brněnské hudební historie, které odkazují k událostem, kdy město navštívili světoví skladatelé. Tím sloganem neodkazujeme jenom k minulosti, ale i k budoucnosti a ke světovým hvězdám, které do Brna zavítají.
0: Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinerií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzinu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
6: Jestliže ostatní země začínají reagovat, my jsme řekli, nebudeme ani o den stát nikde déle, to znamená, máme připravené opatření a zítra je sdělíme.
0: Na ruském velvyslanectví v Praze dnes hlasují Rusové žijící v Česku ve volbách do státní dumy. Volební místnost je otevřena od 8 do 20 hodin. Bezpečnost u ambasády zajišťuje česká policie, která kvůli volbám posílila hlídky. Rusko o vyšší policejní ochranu požádalo i v dalších evropských zemích, například v Pobaltí, Polsku nebo Nizozemsku. Jde o první parlamentní volby v Rusku od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022.
1: Počasí.
0: V první části noci čekejte velkou oblačnost, na většině území s přeháňkami nebo s deštěm. Po půlnoci začnou srážky od severozápadu postupně ustávat. Nejnižší teploty naměříme kolem 11 až 7 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na nehodu s únikem oleje si dejte pozor v ulici Jedovnická v Brně. Dále máme hlášenou nehodu osobního auta do stromu na silnici 55 u Rohatce na Hodonínsku. Na zprávy Českého rozhlasu naváže Patrik Rozehnal a nedělní hvězdné návraty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
3: Ale já nemám svátek.
2: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
3: Opravdu?
2: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
3: Opravdu?
2: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
3: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
4: Tak co tu děláte?
2: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
4: Nechte se překvapit, ahoj.
2: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, to je hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano,
4: držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona stečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Aha. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Ještě nejsme všichni.
8: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
8: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
8: Co? Počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
8: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
8: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
9: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
9: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
8: Vy jste asi byli parta za všechny drobní.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho.
9: Necháš to?
0: To je jenom okurčička.
9: Ne. Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. let, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásně.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivon Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová, takže jsme, a Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole, asi vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
10: Český rozhlas Brno.
11: Hele, Mařenka Popincová.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mi ne, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párlova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markrabě Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jaký nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček tehdy, ještě ano. Přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aha, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce a potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor. On to organizoval
1: to asi,
2: všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědiční příbuzní. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
5: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
7: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
5: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
7: Tak mu tam tu tetičku napiš. No. A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
5: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
7: Co vymalujeme ještě před veselkou?
5: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
7: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
9: Aj tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře.
7: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
9: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
5: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
9: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí, já se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poledinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
9: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
7: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
5: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
3: Neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
5: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já to nekřivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
5: Ale já nemám svátek.
12: To jsem ti přinesl taky jenom tak?
5: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, netrakej dítě, to je oboj.
12: Co je, co se stalo?
5: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším,
5: pánu?
11: Slyším. Do Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to jeden. Co se teda nádherná?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
5: Co pak normální mužský kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačko, dítě moje ubohé.
13: Maminko!
12: Vždycky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: On vážně o nic neudělal. Vy jste ho tady s tatínkem navedli.
14: Přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát, když měl Honziček dostat pít.
5: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, byť.
12: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
5: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
3: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělám.
3: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabí, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strejček.
2: Aleno.
3: Strejček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Falešenku, pojď ho dostráždíc a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím, nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fjodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že...

0: Dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
1: No, to je výborné.
2: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
3: Jaroušku, máš mě rád?
4: No to víš, že tě mám rád, kotíčko moje.
3: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
4: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
3: No. Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
4: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
3: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
4: Ano.
3: No, jaký je krokodýl,
4: Zlej. Ano.
3: A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
4: Oba dva.
3: Tak. Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
4: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, viď?
3: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej,
4: no.
3: Hádají se, div se nepoperou.
4: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
3: Nemohli. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá. On je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčku vyzbývá? Musí se hádat taky.
4: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
3: On Martínek, jo. No. Proč?
4: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
3: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
4: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
3: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
4: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
3: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
4: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
3: A když na tom přece vůbec nezáleží.
4: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
3: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
4: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinkové.
3: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
4: Já vůbec nevím, že šilhá.
3: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
4: Je úplně jedno, jestli jsi špidlovoká, ty nebo paní Martinková.
3: Co jsi to řekl? Já, že jsem špidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
5: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
3: Málem jsme se hádali, vy.
5: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
3: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
5: Ano.
3: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty jsi takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
5: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
3: Ne.
5: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
3: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na úkazu, já chci sumec.
4: Já tím se nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi mužské jako sumec, no.
3: No prosím tě, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatým mužským?
4: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
3: Já že ho miluju.
4: Jistě.
3: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhavou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
4: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, chce podívat na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
3: Co jsi to řekl?
4: Koťátko.
3: Co jsi to řekl?
4: Koťátko.
3: Jo. Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
4: Co je?
3: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mně ne.
4: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechá narůst sopič.
5: Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
6: Naschledanou.
5: Bohem.
3: Vidíš? Vidíš, co děláš?
5: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
3: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
3: Dobrý večer, pane Martíne.
5: Dobrý večer, paní Martinková.
2: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
0: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
1: Tak to je krásný.
0: A ona stuhla a zasmála se a říká: ty jsi vtipná.
2: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že tati je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hát a už mě s tím neotravá.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Vy o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
12: potkali
6: ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy.
12: Žehlil jsi někdy.
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je jak poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Úplně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Paltry.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdor z Ostravy domů.
4: Bartovské hrytě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vyjít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úřadě, kdy jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě.
12: Měřábem.
6: Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně i tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky. Televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním. Ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
6: Herečka Městského divadla Zlín Markéta Holcmanová získala užší nominaci na cenu Thálie. Zoo v Hodoníně otevřela papouščí stezku se 6 voliérami. Ministři mají zítra schvalovat nové statuty rad vlády. Přes noc očekávejte velkou oblačnost s deštěm a nejnižší teploty budou kolem 7 stupňů. U podvečerních zpráv Českého rozhlasu vás vítá Lukáš Jakubíček. Herečka Městského divadla Zlín Markéta Holcmanová může získat cenu Thálie za nejlepší ženský herecký výkon v činohře. Do užší nominace se dostala za stvárnění hlavní role v inscenaci Nora, kterou ve Zlíně režíroval Zdeněk Dušek. V užší nominaci jsou dále herečky Pavla Beretová z Pražského národního divadla a Lucie Žáčková z činoherního klubu v Praze. Pracovníci Hodonínské zoologické zahrady vytvořili novou papouščí stezku se 6 voliérami. Reagovali tak na podněty návštěvníků, kteří v ptačích expozicích postrádali více barevných papoušků. Nově lidé uvidí především australské druhy, shrnuje mluvčí zoo Ivo Cenzinger.
7: Stezka je krátkým, ale zajímavým zpestřením cesty od pavilonu opic směrem k plameňákům. V současné době je to 25 ptáků, 6 druzích, například papoušek nádherný, královský, Alexandr Čínský nebo třeba Rozela Penantova či známá Korela Chocholatá.
6: Zoo v nejbližší době chystá i obnovu výběhu jaguáru a stavbu nové prodejny suvenýrů. Vláda bude zítra schvalovat nové statuty svých poradních a pracovních orgánů. Rady by podle návrhu měly nově zohledňovat závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu po červencovém přesunu úředníků z rad vlády na jednotlivá ministerstva. Někteří odborníci a opoziční politici v tom vidí další oslabení činnosti rad. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z ANO to odmítá. Ukrajina zaútočila na Moskvu a moskevskou oblast drony i raketami. Zasáhly mimo jiné klíčovou ropnou rafinerii, logistický areál a tepelnou elektrárnu. Ukrajina zřejmě poprvé nasadila také balistickou střelu vlastní výroby.
8: Mohutný raketový a dronový úder natočili obyvatelé Moskvy a zveřejnili na sociálních sítích. Na záběrech je vidět několik přímých dopadů ukrajinských střel a nepilotovaných letounů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina letělo na Moskvu 450 ukrajinských dronů z celkového počtu 1600. Útok na ruskou metropoli potvrdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který napsal, že k úderu byly použity i rakety FP-1, Flamingo, Pelikan a další. Zelenský dodal, že Moskva má ukončit krutou válku a zvolit si mír. Načasování kombinovaného ukrajinského útoku zřejmě nebylo náhodné. V Rusku dnes končí volby do státní dumy. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Počasí.
6: Počátku noci čekejte velkou oblačnost, na většině území s přeháňkami nebo s deštěm. Po půlnoci pak začnou srážky od severozápadu postupně ustávat. Nejnižší teploty naměříme kolem 11 až 7 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Na odkloněnou dopravu po nehodě si dejte pozor na silnici 55 v úseku u Rohatce na Hodonínsku. Pozorní buďte také v ulici Poříčí v Brně, kde bourala dvě osobní auta. Zprávy Českého rozhlasu jsou u konce, přeji vám hezký podvečer u poslechu našeho dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 4 minuty po 17. hodině přeji příjemný nedělní podvečer při poslechu Českého rozhlasu Brno. Vítejte u hodiny plné reportáží uplynulého týdne. Začneme koníčkem, přesněji řečeno koníčky, které nejsou jen koníček. Za okamžik vám totiž představíme spolek, kde se více jak půl století věnují koním a výchově jezdců. Pozveme vás také na zámek v Mikulově, kde je k vidění zajímavá výstava o profesích, bez kterých by muzejní činnost nemohla probíhat. A jestli pak víte, jak zasáhnout při požáru vozidla. Více přinese čerstvý díl cyklu Modré majáky a Tečku udělá výlet ke stromům, gigantům, které se jednou stranou stanou dominantou brněnských jehnic. Nabídka je to myslím pestrá a věřím, že i lákavá. Příjemný poslech vám přeje Janis Moras a teď už moje kránky Marta a Tena Elefteriadu.

0: Zpíval nám Jakub Smolík a já jenom doplním, že předtím tu úvodní písničku nespívali jen moje krajanky Marta Athena Elefteriadu, ale samozřejmě také Bob Friedl, který byl ovšem konec konců s Řeckem po určitou dobu taky poměrně úzce spjatý. No, nicméně my jdeme na náš přehled reportáží a začneme spolkovým životem, který pravidelně přibližujeme v seriálu Tady to žije. Teď vám představíme spolek Téje Palava Popice, který byl založen v roce 1965 jako jezdecký oddíl. Jeho specializací je chov koní a parkurové skákání i výchova omladiny. S mikrofonem se za jeho předsedou, který se ke koním dostal díky svému tatínkovi, vypravila kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: Můj tatínek byl tady v JZD, to ještě byl Popice jako samostatný JZD, byli zde zrovna naproti koně ustájeny a my jako děcka běhali jsme venku ze školy práskabelou a ven. A tady byly výběhy s hříbatama, tak my jsme tam chodili na ty hříbata.
2: Říká Pavel Koláček z Téje Palava.
1: Tady poctivě celých snad těch 60 let vedeme do, kdy tady byl, vedeme dokonce i pády, ale vidíte tady sama, že nás až už tolik není.
2: Vidím hodně ženských men.
1: Patřím k jedním z komisařů, který dělají licence jezdců, aby mu tak, jak kdyby řidičák na koně. A letos jsem byl na dvou zkouškách a tam bylo 22 a ani jeden kluk. Já když jsem jezdil, tak když byla jedna holka na závodech, jo, tak jsme se kolem ní všichni sesypali. Teďka ti kluci mají výhodu, když se tam objeví jeden a 20 holek na něho, tak si může vybírat.
2: Takže tréninky, účast na závodech, pořádání, poháru Pálava, závodu. Co jsem ještě vynechala z činnosti vašeho spolku?
1: Pravidelně děláme troje veřejné akce, čili děláme z jara takzvané na počest mého otce Josefa, takzvané josefovské skákání a má to velký úspěch. Jo? A na podzim bývala tradice ukončení sezony takzvané Hubert. To jsme dřív jezdili v terénu a honili jsme líšku a tak dále. Dneska jsou tady oplocené vinice, vypije se tam hodně svařáku, na podzim to bývá v říjnu. Na ceně Pálavy zase, ale letos jsme to museli posunout, to mělo být v září, a letos jsme to posunuli kvůli mistrovství republiky všestrannosti na ten srpen a tradicí byl lákadlem burčák.
2: Kolik koníčku tady aktuálně je?
1: Pro zajímavost všech těch 7 koníčků a zpátky 40-50 let, všechny koníčky jsou dneska našeho vlastního chovu.
2: Pro vás to není jenom koníček, ale doslova kůň.
1: Koně obdivuji i v tom, jakože je to strašně jako milé, ale chytré zvíře. Jako, jo. On vám udělá pomyšlení, pokud s ním dobře zacházíte. On někdy, tak jak i své dítě, musíte pokárat. Musí dostat někdy i ne tu facku, ale tím bičíkem. Jo. Říct, toto si nemůžeš dovolovat, ale nemůžu být na něj hrubý. My máme za ty léta všechny koně, bych řekl, strašně vychovaný, jako k ním můžou děti, jako nemusíte mít strach, protože od hříběte k ním přistupujeme jako velmi lidsky, jako je mi 75 let, moje manželka 75 let taky, jo, a já už na koních nejezdím, ale ona denně.
0: Nadšení pro jezdecký sport a zároveň i nesčetně úspěchů na závodech si za svoji více jak 60-letou historii připsal na své konto spolek Téje Palava Popice. Reportáž o nich jste slyšeli právě teď a můžete se k ní vrátit na našem webu nebo přes aplikaci Můj rozhlas. Za malý okamžik se vydáme na výstavu do Mikulova.

0: pondělí 21. září budou dobré rady o předcházení vzniku odpadu. Mým hostem bude Helena Továrková. Jak prodloužit život věcem? Proč to, co je rozbité, nemusí hned do koše? Své nové spokojené majitele může najít třeba vaše nepotřebné oblečení nebo i pokojové květiny. Tímto povídáním si připomeneme také Evropský týden udržitelného rozvoje. Na poslech i setkání se těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to nás roztančil Tom Jones se svou skladbou She's a Lady. Posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 7,5 minuty před půl šestou. Jak vlastně funguje muzeum? Kdo pečuje o sbírky? Jak vznikají výstavy a proč jsou muzea důležitá pro uchování historické paměti? Odpovědi na tyto otázky přinese následující reportáž. V muzeu na zámku v Mikulově měli originální nápad, jak činnost muzejníků přiblížit široké veřejnosti. Zvědavě tam zamířila i kolegyně Jarka Vykoupilová.
1: Na Mikulovském zámku momentálně víří prach, ale nepoužívají k tomu prachovky. Název výstavy i její obsah nám teď přiblíží edukátorka Darina Moravanská.
2: Výstava se týká hlavně toho, co dělají moji kolegové odborní pracovníci s těmi věcmi, které se nachází v depozitářích. Tam ten prach teda být opravdu nesmí.
1: Vy k tomu máte krásný dobrý důvod, té výstavy jsou to kulatiny.
2: Regionální muzeum v Mikulově slaví 100 let od své první výstavy. Jak to pojmout jinak, aby jsme nevystavovali to, co bylo před 100 lety, nebo to, co už je tady nej. A došlo se k závěru, že muzeum nemůže fungovat bez odborných pracovníků a tím pádem ukažme je.
1: A my zrovna stojíme před panelem archeolog.
2: Velké téma archeologie jsou detektoráři, dobrovolníci, lidé, kteří to mají jako koníčka, že když oni něco na tom poli najdou, tak to nepatří jim, ale patří to tomu území, na kterém se to našlo.
1: Ty další profese jsou?
2: Tady je knihovník. Zámecká knihovna je vlastně součást našich expozic. On si vybral zase pro něho z těch posledních 100 let významný milník navrácení knihy, která byla tady v Mikulově na zámku už od tuším 16. století a za švédských válek nám byla ukradena do Švédska a před pár lety se panu řediteli podařilo ji nalézt v antikvariátu v Americe a vrátit zpátky. Takže ta kniha je ve fázi studia a je tady vystavena jako originál.
1: Kosmografia Benátky 1585. A o čem pojednává?
2: Je to vlastně učebnice z 16. století, matematika, astronomie, astrologie.
1: Tak jdeme dál. Historik.
2: Kunsthistorik, protože tady se kolegové vybrali pro ně nejzajímavější téma z jejich oboru a to je kopírování obrazů. Etnograf je člověk, který se stará o to, aby byla zaznamenaná ta nejmladší historie. To znamená, že mluví s pamětníky. Kolega se hodně zabývá kroji. V muzeu máme úžasnou paní botaničku, která má na starosti i zámecké zahrady. Pajasan k nám přišel z Asie a je velice nebezpečný a ona se rozhodla tuhletu výstavu využít jako vzdělávání veřejnosti a upozorňovat na to, jak zákeřný ten pajasan je a že pokud se nebudeme věnovat tomu odstraňování toho stromu v dospělosti z přírody, tak nám tu pálavskou přírodu úplně zlikviduje.
1: Jedním z výstupů je obrovská kniha mateřské školy Podstrání z Mikulova, co obsahuje, jak vznikla.
2: Paní učitelky byly velice kreativní, byly ochotné s dětmi absolvovat takové mini cykly, mini přednášky s našimi odbornými pracovníky. No a děti tím, co se dozvěděli a tou atmosférou, tak pak vytvořili vlastně tu knihu pro nás, pro muzeum, aby tady byl ten exponát na dalších 100 let.
0: Výstava Víříme prach aktivizovala i mikulovské děti, které v ní našly inspiraci pro různé výtvarné a tvořivé aktivity. Kromě samotné výstavy, tak můžete na Mikulovském zámku obdivovat i jejich tvůrčí přístup v podobě jejich výtvorů. Výstava Víříme prach bude k vidění do 28. listopadu letošního roku, taky nepropásněte. A myslím, že by byla škoda propásnout i další zajímavou reportáž. Za malý okamžik vám v ní poradíme, jak se správně zachovat v případě požáru vozidla.

0: máte radost až teď do odpoledne, potažmo do podvečera, posloucháte Český rozhlas Brno, máme chviličku po půl šesté a cyklus Modré majáky se tentokrát zaměřil na požáry vozidel. A protože je to věc nebezpečná, v reportáži Zdeňka Truhláře se teď vrátíme k otázce, jak proti plamenům v motoru správně zasáhnout. Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška přidal k užitečným radám i jeden nedávný případ.
1: Od začátku roku evidujeme v Jihomoravském kraji 160 požárů dopravních prostředků. Z velké části se jednalo o požáry osobních automobilů. Nedávno jsme například zasahovali u požáru zaparkovaného osobního automobilu ve Veselí nad Moravou, kde požárem bylo poškozené i vedle stojící vozidlo. Vznikla tam škoda 80 000 korun. Událost se naštěstí obešla bez zranění.
2: Říká mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška. Jaké jsou nejčastější příčiny vzniku požáru ve vozidle?
1: Nejčastěji to bývají technické závady s tím, že se řidiči právě setkávají i s tím, že jim vozidlo začne hořet během jízdy.
2: Co v takové situaci má řidič dělat v momentě, kdy zaznamená požár vozidla?
1: Určitě zastavit bezpečně, to znamená tak, aby do něj nemohla havarovat další vozidla. Nejnebezpečnější situace v tomto směru vznikají na dálnicích. Je potřeba bezpečně vystoupit z auta, mít vestu na sobě, posádka, to znamená i další cestující musí z toho vozidla odejít a opustit ho do bezpečné vzdálenosti a samozřejmě kontaktovat tísňovou linku. Pokud člověk odhadne správně své síly a má na to prostředky, může zkusit zahájit hasební práce.
2: Požáry vozidel nejčastěji vznikají zřejmě v motorové části.
1: Přesně tak, takže pokud se zaměříme na tu motorovou část, vidíme, že spod kapoty jde kouř, máme možnost to nějakým způsobem hasit, máme vozidlo vybavené hasicím přístrojem. Ideálně práškový hasicí přístroj, řekněme nejméně 1 kilogramový, my tady máme na ukázku 2 kilogramový hasicí přístroj, tak vlastně jenom tou mezerou, která je několik centimetrů velká, vzniká mezi konstrukcí vozidla a tou kapotou, tak dostat vlastně to hasební médium dovnitř, abychom zamezili přístupu většího množství vzduchu. Samozřejmě záleží také, v které části se ten požár nachází. Můžeme zkusit ty hasební práce zahájit i vlastně ze spodu vozidla, kolem kola, ale tam často bývají ty motorové prostory dobře utěsněné a tu hasební látku se nám tam nemusí podařit dostat.
2: Kolik má řidič tak říkajíc času, než plameny zachvátí celé vozidlo? To asi je docela rychlé.
1: Průměrně se udává, že celé vozidlo zhoří během 7 až 8 minut, takže tam opravdu se bavíme v jednotkách minut, kdy ten řidič může zasáhnout, ale samozřejmě nevždy je vybaven hasicím přístrojem a nevždy je to v rámci jeho možností, takže opravdu zvážit, zda je to bezpečné. Ještě bych zmínil, že během toho otvírání kapoty je potřeba počítat s tím, že ta karoserie může být už velmi horká, aby nedošlo k popálení. A když přistupuju k tomu místu, kde budu ty hasební práce provádět, tak vždy mimo kouř.
2: Měli by lidé volat hasiče i přesto, že třeba požár není velký, že by ho mohli zvládnout sami?
1: Určitě ano. V případě vzniku požáru je vždy potřeba volat tísňovou linku, respektive hasičský záchranný sbor. Už jen proto, že na místo přijede i náš vyšetřovatel, který vyhodnotí vzniklou škodu. Samozřejmě na místo dorazí jednotka, která provede, pokud se nám podařilo své pomocí ten požár zlikvidovat, tak provede kontrolu termokamerou, případné dohašení.
2: Zmiňoval jste kilový práškový hasicí přístroj. Mají řidiči ještě nějaké další možnosti, co se týče té hasební výbavy?
1: Kromě práškového hasicího přístroje se prodávají i různé hasicí spreje, nicméně ty slouží spíš opravdu k počátku toho požáru, k malému plamenému hoření, protože ta doba toho použití je tam velmi malá, v řádech vteřin, takže určitě doporučujeme spíš ty větší objemy, jako je ten kilogramový, případně 2 kilogramový hasicí přístroj práškový.
0: Říká mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška a doporučuje vozit v autě i další pomůcky, jako je řezač pásů nebo kladívko na rozbití okna. Tento i další díly cyklu Modré majáky si můžete kdykoliv znova poslechnout v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo na našem webu. A po písničkách, které nestárnou, vám nabídnu setkání se vzácnými stromy, které dorůstají gigantických rozměrů a zasazeny jsou nedaleko Brna.

0: Tady Český rozhlas Brno a stále posloucháte naši pravidelnou nedělní hodinku, ve které se ohlížíme za zajímavými reportážemi minulého týdne. Impozantní stromy vysoké desítky metrů a žijící tisíce let. To jsou sekvoje původem z Kalifornie. Daří se jim však i tady u nás na Jižní Moravě a jednou se možná stanou dominantou brněnských jehnic. Do sekvojového lesoparku se společně s jeho zakladatelem vydal náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Nejdřív vám ukážu naši novější část sekvojového lesoparku.
2: My se musíme dostat dovnitř.
3: Sekvojový lesopark v Jehnicích mi ukazuje jeho zakladatel Lukáš Maršálek.
1: Tady je ta nejmladší výsadba sekvojovců, co máme teda v lese, jsou zhruba do těch 5 let stáří.
3: No já jsem si kromě těch sekvojovců tedy všiml hlavně takového obrovského kruhu z kamínků. Co to je? To bude dětské hřiště?
1: Ne, to ne. Tenhle obrovský kruh, to je model kmene nejmoutnějšího stromu na planetě, který se jmenuje generál Sherman.
3: Proč jste se rozhodli právě tady založit sekvojový lesopark?
1: No tak já pocházím z Brna Ivanovic a už delší dobu jsem hledal nějaký les, kde bych tady tyhle krásné stromy mohl zasadit. A dlouhý roky jsem hledal, než přišla příležitost a prodávala se tady holina, která byla ideální pro tento projekt. A ta holina byla právě v Brně Jehnicích.
3: Proč zrovna sekvoje?
1: No, protože sekvoje mají takový ty top, jsou to nejmoutnější stromy na planetě, jedny z nejstarších organismů na planetě a jsou prostě úctyhodný krásný stromy s obrovskou symbolikou dlouhověkosti, síly, jo, nesmrtelnosti, takže to mě na nich zaujalo nejvíc.
3: Jaký největší strom tu máte?
1: Ty největší stromy, které tady máme do těch 6 metrů, tak ty se nachází v té staré části lesoparku. Tam vás teď vezmu.
3: Z popisku, který tady u stromu je, čtu sekvojovec obrovský.
1: Není to teda ten nejstarší strom v lesoparku, ale je ten nejmohutnější. Opravdu už má poměrně tlustý kmen, roste skoro až metr za rok a v téhle lokalitě se mu daří obzvlášť dobře.
3: To by mě právě zajímalo, jak se sekvojím daří v našich podmínkách, zvlášť teď, když jsou taková období sucha.
1: No, to máte pravdu, to není úplně nejlepší prostředí pro ně. Oni, ty sekvojovce, mají rádi vodu, mají rádi slunko a když jim jedno z tohle chybí, tak prostě trpí. Jo, tady ty velký sucha, co teď byly, tak dávali, ale jde na nich vidět, jak hodně těch jehlic padlo a bojovali o přežití. Takže my jsme i dokonce těmhle větším stromům museli během léta pomáhat.
3: Sekvojovec obrovský, to je zatím nejvyšší strom, který máte tady v lesoparku, ale vy tu máte zasazen i ten, který je vlastně nejvyšší na planetě?
1: Ano, přesně tak. Takže nejmohutnější to jsou sekvojovce obrovský na planetě, ale přesně jak jste řekl, tak máme i tady ty zástupce nejvyšších stromů na světě, tak já vám je budu ukázat. Tak, nacházíme se teda u toho druhu nejvyššího stromu na světě, což je sekvoj vždy zelená. A momentálně sekvoj vždy zelená, ten nejvyšší strom na planetě se jmenuje Hyperion a měří necelých 116 metrů.
3: Procházka sekvojovým lesoparkem je docela příjemná, ale za jakým účelem je tady vybudován nebo ho budujete?
1: Za prvé teda velký koníček a za druhý chtěl bych předat i ty informace a tu krásu té přírody a úžasné schopnosti, co tyhle stromy mají a dokážou nejen pro člověka, ale obecně pro ekosystém, tak bych chtěl předat i ostatním lidem, kteří tento náš lesopark navštíví.
3: Lze nějak pravidelně navštívit lesopark?
1: Během jara a podzimu nejvíc, během léta tolik ne, protože ty velké teploty nejsou úplně optimální pro prohlídky, ale děláme tady pravidelní prohlídky většinou každý 14 dní v sobotu.
0: Říká zakladatel sekvojového lesoparku v Brně Jehnicích Lukáš Maršálek. Pokud byste měli zájem o exkurzi, je třeba se předem registrovat na internetových stránkách lesoparku. Procházka zelení byla posledním zastavením v této hodince vysílání Českého rozhlasu Brno. Věřím, že prožijete pohodový zbytek víkendu a přeji vám i hodně sil do nového pracovního a školního týdne. Od mikrofonu vás zdraví Janis Moras.

Český rozhlas Brno slaví 102 let a vy můžete vyhrát. Zavolejte právě teď k nám do studia na číslo 726 46 52 00 a knížka Temné letopisy moravské může být vaše. Hodně štěstí.

0: Tak před písničkou sourozenců Neckářových zazněl ten známý signál, po kterém můžete volat do studia a vyhrát, pokud se dovoláte jako první, knihu, protože my rozdáváme při příležitosti 102 let výročí brněnského rozhlasu Temné letopisy moravské v té knižní podobě a dovolal se k nám pan Pavel z Blanska. Já vám přeji pěkné podvečer, vlastně pěkný podvečer do Blanska, tak.
1: Tak též přeji podvečer, krásný.
0: A zároveň blahopřeji ke knize a zeptám se vás, co byste popřál světu nebo blízkým, kdyby vám bylo 102.
1: 102, aby se měli aspoň tak dobře, jak letos.
0: Tak to je krásné přání a vám ještě jednou blahopřeji, díky za to, že nás posloucháte, mějte se hezky a těším se třeba někdy v nějaké soutěži naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
0: No a nám už se blíží 18. hodina, poslední písnička už je připravena, mě už nezbývá, než se s vámi rozloučit a pozvat vás k poslechu blahopřání s písničkou s Květou Navrátilovou v 18. hodina 4 minuty přesně. Janis Mora se s vámi loučí, mějte se hezky, těším se příště, naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, písnička.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno špičkový soubor etnické hudby. Jmenuje se podle jmen členů prostě JMO a těmi jsou muzikanti ze Švýcarska, Senegalu a Izraele. Základ hudby JMO je africký veselý zpěv, ale evropské dechy i bicí nástroje dávají muzice jasný řád. Trio JMO vystoupí v budově rozhlasu 23. září od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkové etnické hudby JMO vás zvu 23. září od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Hostem v poradně pro zdraví 23. září bude lékařka Šárka Kuncová a probereme téma léčby závislosti na tabáku. Proč je pro člověka těžké přestat kouřit, i když ví, že kouření škodí zdraví? Jak dnes odborníci pomáhají lidem s odvykáním kouření? A jaká rizika pro zdraví sebou nesou elektronické cigarety? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Atletický oddíl TJ Znojmo zmodernizuje stadion v Horním parku. Nová výstava na Zlínském zámku ukazuje, jak se krajské město v průběhu let měnilo. Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. V noci očekávejte velkou oblačnost s deštěm a nejnižší teploty naměříme kolem 7 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Atletický oddíl TJ Znojmo za přibližně 19 milionů korun opraví stadion v Horním parku. V průběhu stavebních prací bude stadion částečně v provozu. Informace o dílčích omezeních lidé najdou na webu Znojma. Rekonstrukci by dělníci měli dokončit do poloviny příštího roku. Co všechno z modernizace zahrnuje, popisuje mluvčí města Petra Šuláková.
2: Rekonstrukce se bude hlavně týkat výměny tartanu na tom atletickém oválu, ale součástí projektu jsou také stavební úpravy hledí a prostor bezprostředně za fotbalovými brankami a počítá se taky s novým atletickým vybavením, jako je například ochranná klec pro hod diskem.
0: Téměř 90 autorů představuje svá díla na nové výstavě v galerii Václava Chada na Zlínském zámku. Třetí pokračování projektu Takoví jsme byli, takoví jsme propojuje minulost, současnost i možné budoucí podoby Zlína. Připomíná například 90 let od vzniku zlínských filmových ateliérů, školu umění nebo proměny městského prostoru. Součástí jsou také práce dětí a současných umělců, kteří ukazují, jak Zlín vnímají dnes. Výstava potrvá do konce roku. Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v poměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme. A myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
0: Automobilový jezdec a rodák z Kelčena v Setínsku Dominik Stříteský ovládl rally Pačejov a po triumfu v závěrečném závodě mistrovství České republiky získal podruhé v kariéře titul. Druhý skončil Filip Mareš, který je druhý i celkově, a třetí místo obsadil na západě Čech Jan Kopecký. Motocyklový závodník Filip Salaš skončil druhý na velké ceně Rakouska. Český jezdec nestačil v závodě kategorie Moto 2 jen na suverénního Španěla Izana Guevaru.
1: Počasí.
0: V první části noci čekejte velkou oblačnost, na většině území s přeháňkami nebo deštěm a po půlnoci začnou srážky od severozápadu postupně ustávat. Nejnižší teploty naměříme v noci kolem 11 až 7 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Odstavené vozidlo a roztrhaná pneumatika může komplikovat provoz na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Vyškova. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu je to vše. Teď je na řadě Květa Navrátilová a blahopřání s písničkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničko.

Krásný večer, příjemný večer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Mistříňanku a Polku Miloslava Richarda Procházky a Josefa Vaškoviče Rozmarínek. Mistříňanka nám hrála. Tak já doufám, že se vám tato Polka líbila a že vás příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Oleg a na Slovensku slaví jmeniny Luboslav a Luboslava. Ještě jednou vše nejlepší. Ještě připomenu telefon 726 46 5200. Budu se na vás velice těšit a teď už si pojďme poslechnout další písničku. Pánové Baťka, Grufík, Vacenoviáci a Dojdi k nám.

0: Tak halo, halo, já si vezmu napřímo telefon, prosím, kdo se k nám dovolal, blahopřání s písničkou.
1: Dobrý podvečer, tady je Polášková ze Zarazic.
0: Vítejte, zdravím paní Polášková.
1: Děkuju, zdravím vás ve studiu a všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Dnes má narozeniny moje milá a hodná maminka, paní Marie Hrubá z Úhřic. Milá maminko, všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a boží požehnání. Ať si tady ještě dlouho s námi. To ti z celého srdce přeje dcera Jana s rodinou. Písnička také potěší tatínka Ludvíčka. A vám také posílám písničku, paní Navrátilová. A přeji vám krásný večer.
0: Děkuji, to bylo moc milé. Paní Polášková, přeji vám pěkný večer.
1: A já vám děkuju moc krát a buďte hodně zdravá.
0: Ano, děkuji, děkuji, budu se snažit.
1: Ano, nashledanou.
0: No a pojďme na písničku, kterou máme nachystáno. Dej si polku hrát, Ladislav Hrdlička, Stanislav Pěnčík a Láca Ranka.

0: Vítám ve vysílání paní Zitu z Jevíčka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Květuško Navrátilová. Já vás celého srdce zdravím i paní Elišku, zvukovou mistrini a všechny posluchače. A chtěla bych všem, kdo mi gratulovali k svátku, moc a moc poděkovat. Chci poděkovat panu Zdeňkovi Junákovi, který měl krásná slova ke mně potom Karličkovi Egnerovi. Moc děkuju. Děkuji k Marušce Koktavé, panu Urbánkovi a všem ostatním, kteří mě gratulovali. A chci říct mým drahým přátelům, jestli se mě nedovolali, ať se na mě, nezlobte se prosím na mě, nějaký moribundu s 38 tady po mně leze.
0: A ano,
1: tak mám vypnuté oba telefony.
0: Ano, tak ještě já také zbývám popřát vám všechno nejlepší, hodně, no hodně zdraví, teď když máte zrovna teplotu a není vám dobře, tak to je takové, jak kdyby ne zrovna vhodné, vidíte, ale stejně přeji vám hodně zdraví. Ano, ať se vám daří a prostě všechno nejlepší, ano.
1: Děkuji
0: takže
1: vám.
0: Aspoň takhle možná maličkou radost vám uděláme. No, paní Zito, držte se. Chcete někomu popřát, nebo spíš děkujete, ano, za ta přání?
1: Já jenom děkuji. Já zdravím Jaruška Wolfa. Chtěla jsem paní Ivanku přivítat, nedovolala jsem se.
0: Ano.
1: Tak teď něco bych ráda nachystala pro ní, ale ten moribundus mě zase uložil do toho lože. Bude to chvilku trvat, ale polepším se. A
0: určitě.
1: Potom Ivance něco pošlu.
0: Vy jste silná, paní Zito, protože máte prostě takovou tu duši a srdce bojovníka, takže já věřím, že to bude za chvilečku pryč. A máte takové docela poctivé léky.
1: Ano.
0: Tak ať se to všechno v dobré obrátí, ano?
1: Ano, já vám moc děkuji a písničku posílám samozřejmě vám, paní Elišce.
0: Ne, prosím, dneska tady je pan Janis. Eliška,
1: to
0: není.
1: Já mám
0: tady mužskou osádku.
1: Ano. Pane Janis, já se omlouvám, ale já
0: on taky vysílal odpoledne, že ano. Jasně.
1: Jo. No dobře. Já jsem to zaspala v té posteli.
0: Ano. Dobře, ale to je dobře, že jste spinkala. Tak teď se potěšíte písničkami, tak a já, my na vás myslíme a přejeme vám hodně sil a zdraví, ať se všechno zdaří, jak má, ano?
1: Děkuji vám z celého srdce.
0: Ano, ano.
1: Tak, naslyšenou.
0: Naschledanou. Ano, naschledanou. Tak pojďme na písničku lidová Ej nad Pálavou, Juška Černý a cymbálová muzika Grácia.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak a já vítám ve vysílání paní Evu ze Zlína. Dobrý podvečer.
1: Tak dobrý podvečer, tady je Eva ze Zlína a já bych chtěla popřát panovi do... No, vidíte, teď jsme to zakecali. Pane Man slaví dneska 20. Seidl. No kurník, šoka.
0: Nevadí, říkejte nevadí, přání nevadí. A ono to naběhne.
1: Tam je to Brumov dělnice tím směrem a chtěla bych mu popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky a hlavně, ať se mu daří a dneska doufám, že to dobře oslavili.
0: Ano, tak bude to vše, paní Evo? Nebo
1: ano,
0: chcete...
1: bude to vše. Ano,
0: no, tak skvělé,
1: vám,
0: skvělé.
1: Ano. A zdravím všechny rádiáty.
0: Dobře, děkujeme.
1: Tak se mějte.
0: Děkujeme, ať se vám daří a pěkný večer.
1: Ano, taky, pěkný večer.
0: Naschledanou. Tak a já tady připojím jedno přání, které tady mám. Prosím, zahrajte písničku pro mého bratra, pana Pavla Jonáše z Dolních Dubňan, který právě dnes má narozeniny. Jen ze všech přání praví, jen se ve všech přáních praví, přeji štěstí, hodně zdraví, všechno nejlepší k narozeninám a hodně pěkných písniček, protože ty rád posloucháš písničky na přání, přeje sestra Dana a Luboš Černovi z Rašic. Tak předali jsme a hrajem další písničku. Frajírečka, František Maňa, starší Vladimír Salčák a frajárka.

0: písnička nám dozněla a pojďme přivítat paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás a vaši kolegyni a všechny posluchače tohoto pořadu. V první řadě bych měla dvě poděkování. První poděkování patří vám za písničku, kterou jste hrála minulý týden od Štvánku Pérko.
0: No ano, dobře, děkuji.
1: To mě moc potěšilo. A ano. Další poděkování by bylo pro Marušku Koptanou do Nivnice, která nám hrála s manželem poledne písničku. Děkujeme jí za to moc. A na oplátku jí posíláme písničku také, ale nejenom jí, ale jejímu manželovi do Nivnice, dceři Janičce Smutné a její rodině, Marušce Uhrové do Lanžota, manželům Hlávkovým do Miroslavy a Jardovi Wolfovi do Otvíc. Všem jmenovaným přejeme krásné a pohodové podzimní večery. Prožijte hlavně ve zdraví. A tuto a další přání bych měla gratulaci. Včera 19. září oslavil náš syn Zdeněk Hanák své narozeniny z Moravce. Těmto narozeninám přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu a lásku. Tomu přeji rodiče, bratr Milan s rodinou, manželka, dcera Blanka s manželem Jakubem, syn Tomáš, přítelkyní Peťou a vnoučata Maxit a Lila posílají dědečkovi za všechny sladkou pusu a vzkazují: dědečku, máme tě rádi. Přání se připojí také tchyně z Horní Libochové, Marta Remerová s celou rodinou a ostatní příbuzní a známí, kteří ho znají. Děkuji a tato písnička paní Navrátilová patří nám a vaší kolegyni a šťastný návrat domů k rodinám a zbytek služby pohodobí.
0: Ano, ale mám děkuji. Tady kolegu.
1: Kolegu, tak kolegovi.
0: Ano, Janise. Tak děkujeme paní Marie a přejeme také pěkný večer. Ano, nashledanou. A teď už paní Iva z Pozořic, vítejte.
2: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas a vás, paní. A chtěla bych, můj bratr má dneska narozeniny, 71 roku, chtěla bych mu popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky, ať je hlavně zdraví. A chtěla bych ještě takový pozdrav do Ochoze Liborkovi. Liborku, mám tě ráda, jsi moc hodný chlap a hodně zvířátek máš, pole, vím, že máš moc práce, ale moc a moc ti pozdravuji. Děkuji vám.
0: Ano, ano. I vám popřeji pěkný večer, ať se vám
2: ano,
0: daří.
2: Ano, děkuji.
0: Nashledanou. Tak a já připojím ještě přání tady, které mám. Tak ráda bych nechala zahrát písničku k svátku mamince a babičce paní Ludmile Janovské ze Strání. Jsme moc rádi, že tě máme, si nejlepší maminko a babičko a srdečné přání posíláme, ať ti slouží zdravíčko. Přeji vnučky Amálka, Tonička a dcery. Tak jdeme na písničku, kterou máme připravenou pro Kehosastro, Jiří Zmožek a Moravěnka.

rádi horňácký folklor, připomeňte si s námi každou zářijovou středu místní letošní jubilanty. A o kom bude řeč? Ve vzpomínce pamětníků

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou. Já vítám paní Věru z Ostrova u Prachatic. Haló?
2: Ano, jo.
1: Prosím, ano, jste ve vysílání.
2: Jo.
1: Můžete už mluvit?
2: To je dlouhá písnička, to je jedno.
1: Říkám, že už můžete mluvit.
2: Jdi do kuchyně. Jdi, prosím tě.
1: Halo, halo.
2: A mě nehrabej. Jdi poslouchaj, budu ti hrát za chvíli.
1: Paní Věro.
2: Jdi, prosím tě. Jiríku, ty mi to akorát ničí.
1: Paní Věro, jste ve vysílání. Prosím, všechno je slyšet.
2: Jo.
1: Jste ve vysílání, slyšíte?
2: Aha. A už... hraje tě.
1: No to vám asi hraje tam něco, ale tady máme ticho a čekáme na vaše přání.
2: Jo, tak jo. Můžu?
1: Ano.
2: Tak já bych chtěla nechat zahrát Jirkovi Zrunkovi do Vodňan písničku na přání od Věrky z Ostrova. Není u něj, tak nějakou od Michala Tučnýho. Báječnou ženskou nebo nějakou jinou.
1: Ale vy jste se dovolala do dechovkového pořadu, paní Věro. Takže já jedině vám mohu posloužit.
2: No to je jedno, tak... A mi tam nechce zahrát něco jiného u vás, no.
1: No, takže dechovková písnička to bude, ano?
2: Jo.
1: Dobře, takže přání odeznělo, já se s váma rozloučím a přeji vám krásný večer a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tak a teď už paní Lidka, halo.
3: Halo.
1: Paní Lidko, je a jenom nám řekněte, odkud...
3: Zrakové.
1: No, my jsme vás totiž špatně slyšeli, protože ono to žbluňkalo, takže paní Ludmila...
3: Paní Ludmila Horáková, Drakové.
1: Tak, prosím, můžete.
3: Tak já vás všechny posluchače a posluchačky srdečně zdravím. A prosila bych zahrát Liduškám, ještě tady nějaká paní Liduška Bláhová na Rakové, tak určitě si poslouchá, tam mě znám moc dobře, kde jsou všetky skoro. No a ještě bych prosila zahrát. Já totiž už jsem 5 roků doma a manžel už se na mě kouká z vrchu, tak měli bychom 24. září, bychom měli 49. výročí svatby. Už je 5 roků po smrti, bohužel. Tak jestli mě posloucháte, něco, jestli máte Jošku Černého,
1: no, ne, prosím, máme tady písničku už nachystánu, dopředu jsou no, písničky, nevadí, tak se omlouvám.
3: Nevadí, ano? On měl rád dechovku vůbec.
1: Ano, tak.
3: No, takže k tomu výročí, no, a té paní Blahové a všem Liduškám, které mě znají.
1: Dobře, tak jo, tak přeji vám pěkný večer a ať se vám daří,
3: já
1: ano?
3: Já děkujeme moc krát, váš pořad je velice oblíbený všude.
1: Jsme velmi rádi.
3: No, manžel ten měl hrozně rád lechovku. Já teda ano. Ne, že bych neměla ráda, ale já mám radši ty moderní, jak to frčí teď. Ne
1: dobře.
3: Úplně ty moderní.
1: Říká se proti gustu žádný disputát.
3: Ano, prosím.
1: Tak, paní Ludmilo, rozloučím se, nashledanou.
3: Naschledanou.
1: Tak dáme písničku Antonín Pernička, povíme to všetkým a Stříbrňanka.
0: Český rozhlas Brno.

Tak polka nám dozněla a pojďme se podívat na klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych chtěla popřát k včerejším narozeninám paní Boženě Slámové z Brna, která slavila své narozeniny včera, a také chci popřát paní Libuši Slámové, která z Brna, která slaví své narozeniny právě dnes. Takže všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, pěkné podzimní dny. No a jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Takže děkujeme a přejeme pěkný večer a vše nejlepší. Takže předali jsme tady toto přání a pojďme na další písničku. Lidová, Mamko, Hudci k nám jedou, Alžběta Končitíková, Vlasta Gricová a Broln.

0: Tak to byla roztomilá písnička. Dobrý text. Tak pojďme přivítat pana Miroslava Janku z Bánova. Vítejte.
1: Dobrý večer. No tak já bych se chtěl připojit té dlouhé řadě gratulantů té zítřejší oslavenkyni paní Běce Svobodové z Petrova.
0: Ano.
1: Je to, jak říkal vždycky pan Rusnák, dobrá veriaca dušička a velice taková optimistická a veselá paní. Já si vzpomínám teď ještě, že povědám je, že už to ani není pravda, že je to rok, co jsme byli na její oslavě na 90.
0: Ano.
1: Takže k té 91. všechno nejlepší. Zdravíčko, štěstíčko, boží požehnání, ať se potkáváme pořád někde na těch dechovkových festivalech a na těch poutích, které ona ráda navštěvuje, a taky poděkování patří její dceři Bohunce, která se o ní velice pěkně stará, že se potkáváme spolu a to, takže hezké zítřejší narozeniny přeji.
0: No to je úžasné, jestli ona takhle navštěvuje ty poutě nebo takové ty různé akce v tom svém věku, tak to je neskutečné. No já jsem si dneska utrhla trošku ostudu, protože jsem řekla, že 90 a ona vlastně má 1,90. Tak se mi udělala mladší.
1: Tak
0: snad mi to odpustí.
1: Ani to vydrží, tak až do té stovky. Tak děkuji.
0: No ano, tak pane Miroslave.
1: Pán Buda, jak se říká.
0: Ano, jestli pán Buda. Tak pěkný večer.
1: Jo, tak naschled.
0: Naschledanou. Tak a já si tady vezmu další telefon, které tady mám. Tak, pojďme na to. Halo, halo, tady blahopřání s písničkou.
2: Ano, u telefonu vaša stála posluchačka. Děvčata, ticho. Vaša stála posluchačka Anka Šínková z Kuklova na Záhorí.
0: Ano, vítejte, paní Aničko. Ráda vás slyším.
2: Ano, pozdravujem, já volám z nemocnice zo Skalice.
0: Ano, ano.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Brno a samozrejme aj vás všetkých do štúdia. A ja som v nemocnici v Skalici a pozdravujem najmä pána doktora Červeňa, ktorý ma v piatok prijímal a veľmi dobre to dopadlo. Tak teraz bude, zajtra bude veľká vizita, takže pozdravujem aj moje spolubývajúce. Je to Ruženka Lišková z Kovánovca. Áno, pani Helenka z Mokrého háju, z penziónu, áno, a pani najmladšia naša, volá sa pani Janka z Plaveckého Petra.
0: Ano.
2: Takže im prajem všetkým skorým uzdravenie, lebo mi veľmi pomáhajú a sme veľmi dobrý kolektív. Tak vám, pani Navrátilová, veľmi pekne ďakujem a pozdravujem aj pani Ernesta Vrtišku, ten ani neviem odkiaľ.
0: Z Prietršky?
2: Áno, z Prietršky, prosím vás.
0: Áno.
2: Áno, pozdravte ho, on ma podporil v mojej ťažkej chorobe a zmyslil si na mňa. Tak vám aj pán Navrátilová, vám prajem pekný deň a pozdravujem pani Slabákovú, moju obľúbenú moderátorku.
0: Výborné.
2: A už robí, prosím vás.
0: Áno, už teďko ve štvrtek vysílala. Áno, určite sa spolu nejak uslyšíte, když zavoláte, určite.
2: Ďakujem, pani Navrátilová. Do počutia.
0: Ano, do počutia. A já tady připojím, mám tady ještě vzpomínku a je to na narozeniny otce Jana Boleslava. Narodil se jako syn řídícího učitele Jana Boleslava a Anny Rozené Hoškové v Doubravníku 25. září 1920. Pracoval jako technický úředník v továrně Toskuřim a až do své předčasné smrti 7. února 1966. Měl rád hudbu, též humor i dobré jídlo. Jehož nadměrná konzumace spojená s kouřením a nedostatkem pohybu se mu staly osudným. Zemřel na srdeční infarkt ve věku nedožitých 46 let. Bylo mi tehdy necelých 7 roků. Díky milované mamince a babičce jsem prožil pěkné dětství. Byly obě dvě vpravdě požehnanými bytostmi. Jejich laskavost, dobrota ochota, vstřícnost a radost z poznávání nových věcí i ve vysokém věku byly pro ně charakteristické a příznačné. Bylo to naplnění ducha myšlenky učitele národů Jana Amose Komenského Škola hrou. Tak to byla vzpomínka a písničku dáme a bude to co písnička, bude to přímo směs, polovnická směs a Skaličané.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak vážení a milí, dozněla nám celá směs lidová polovnická zmes, tak se to jmenuje. Dospívali nám Lucie Maršálková, Jarmila Slobodová, Joška Šmukář, Karel Hegner a hráli Skaličané, dechová hudba. No a nedá se nic dělat, vážení a milí, náš čas se prostě naplnil. Budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová. A vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. Za chviličku budou zprávy a také pořad Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou, takže vám přeji dobrý poslech. No a já se s vámi rozloučím orchestrální skladbou Miloslava Richarda Procházky s názvem Letní nový valčík, který pro nás hrají Kumpánovi muzikanti. Takže přeji vám krásný první podzimní den, který bude ve středu. Krásný podzim nebo krásné babí léto. Teď vám přeji dobrý poslech orchestrální skladbě, ale hlavně zdravý a krásný nedělní večer.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 19 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Jihomoravské lékárny loni přijali 94 tun nespotřebovaných nebo prošlých léčiv. Ve Valašském Meziříčí zítra jednají zastupitelé města. Policie obvinila muže, který měl rozeslat desítky výhružných e-mailů. Přes noc očekávejte velkou oblačnost s deštěm a nejnižšími teploty budou kolem 7 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Lidé v Jihomoravském kraji odevzdali loni do lékáren 94 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv. Část léčiv však stále končí v běžném odpadu. Podle průzkumu je vyhazuje do koše každý pátý Čech. Lidé by si měli domácí lékárničku procházet každého půl roku a prošlé léky vložit do sáčku a odevzdat, vysvětluje mluvčí asociace inovativního farmaceutického průmyslu Lenka Hýbl.
3: Správné vracení léku je vlastně velmi jednoduché. Stačí si zapamatovat tři kroky. Zkontrolovat, zabalit a vrátit léky v blistrech, lahvičkách či tubách. Lékárna zdarma převezme a zajistí jich odbornou a bezpečnou likvidaci.
2: Ve Valašském Meziříčí zítra jednají zastupitelé. Na programu mají 16 bodů. Projednávat budou mimo jiné i kroky města v souvislosti se zrušením víkendové a sváteční dětské pohotovosti v nemocnici. Další program doplňuje mluvčí města Jakub Mikuš.
4: Zastupitelé rozhodnou o financování projektové přípravy areálu bývalé Křižanovy pily a budou schvalovat také dotační program na příští rok Mobilita výtahy v bytových domech. Dále se budou zabývat rekonstrukcí bytů v městském domě na Zašovské ulici a na programu je také návrh na udělení ceny města a čestného občanství.
2: Policie obvinila 39-letého muže, který měl v Praze a Středočeském kraji rozeslat nejméně 36 výhružných a poplašných e-mailů. Vyhrožoval v nich zabitím nebo vážným násilím konkrétním lidem i skupinám obyvatel. Jedna ze zpráv například hrozila útokem na žáky základní školy. Největší zásah vyvolalo podle policie oznámení z konce srpna o údajné bombě na staroměstském Orloji. Policie tehdy evakuovala zhruba 650 lidí. Muž skončil ve vazbě. Za šíření poplašné zprávy a další trestné činy mu hrozí až 3 roky vězení. Dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České republiky navštívilo za oba víkendové dny zhruba 150 tisíc lidí. Podle pořadatelů tak na mošnovské letiště zavítalo přibližně stejně návštěvníků jako loni. Na akci se představily armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. Mezi hlavní atrakce patřilo vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows a ukázka německého letounu Tornado.
0: Počasí.
2: V první části noci očekávejte velkou oblačnost, na většině území s přeháňkami nebo deštěm. Po půlnoci začnou srážky od severozápadu postupně ustávat. Nejnižší teploty v noci budou kolem 11 až 7 stupňů a vítr povane mírný severozápadní až západní.

0: Zelená vlna. Doprava aktuálně.
1: Požár vozidla se řeší na nábřeží Dukelských Hrdinů v Rožnově pod Radhoštěm. Dále bourala dvě osobní auta na silnici 43 u Svitávky na Blanensku. Tolik zprávy Českého rozhlasu a teď začíná pořad Cesta k uzdravení. Pohodový nedělní večer u poslechu našeho vysílání vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup. A také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezizubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přijdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček teďko na základě vlastně doporučení pana doktora, hygienistky, používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitída ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitída ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv. Nejenom parodontitída, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně.
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, panu Petrovi.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitída způsobuje úbytek kosti protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chobot je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž by jsme tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dásen jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže
1: to
3: fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, ono to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

hudba laskavá.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Francouzský institut chystá lancmanovské dny. Začne svátek stánků Sukot. A co je to parochet? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. O holokaustu se dlouhá léta příliš nemluvilo. Jeden z milníků, které ticho prolomili, bylo 9-hodinové dokudrama Shoah od francouzského režiséra, spisovatele a scénaristy Claude Lanzmanna z roku 1985. Přehlídku jeho dalších filmů chystá od 22. do 30. září nakladatelství Prostor, Francouzský institut a Židovské muzeum v Praze. Co všechno lanzmanovské dny nabídnou, prozradí rusista, překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Dobrý večer, co všechno lanzmanovské dny nabídnou?
2: Lanzmanovské dny nabídnou 6 filmů Claude Lanzmanna, tedy téměř všechny, kromě jeho slavného filmu Shoah. Ten už byl v Československu a v České republice promítnut několikrát. A ty dalšího filmy téměř nikdo nezná. 3 z nich se týkají válečného období u nás, především v Terezíně. Poslední z nespravedlivých je film o posledním a jediném přeživším židovském starším z Terezína, Benjaminu Murmelsteinovi. To je taková kontroverzní, ale přitom velmi charismatická osobnost. Ten film je především o tom, zda a nakolik je možné spolupracovat se zlem pro dobro věci. Ale je o tom, že Murmelstein i mnozí další vězni terezínského geta přežili v podstatě díky jeho brilantní inteligenci. Pak tam bude další film zasazený tady do českého prostředí a to je Člověk, který šel okolo. Je to o švýcarském představiteli Mezinárodního červeného kříže Morisi Rosilovi. Ten navštívil Terezín v roce 1944, kdy z něj nacisté udělali to Potěmkinovo geto, nebo jak to říct, a podal o něj zprávu pochvalnou. A Lanzmann z něj doluje nějaké přiznání, takže to hodně o tom, jak těžké je přiznat si staré chyby. No a pak tam bude film 4 sestry, jehož hrdinkou, jednou ze 4 hrdinek, která vypráví své přežití ve vyhlazovacích táborech, je česká židovka Ruth Eliášová. Ale cílem toho festivalu je také představit Lanzmanna jako angažovaného intelektuála 20. století, který se celý život snažil žít svobodně a v souladu se svým svědomím čelit všem jeho výzvám, které mu přinášel čas.
1: Vy jste říkal, že 3 z těch filmů jsou spojené s českým prostředím. Měl Lanzmann nějakou speciální vazbu na Česko?
2: Pokud vím, měl Československo tedy spíše velmi rád. Rád jsem přijížděl. Ostatně celá řada hrdinů jeho nejslavnějšího filmu Shoah jsou buď Češi nebo Slováci. A opakovaně i v těch svých memoárech připomíná, jak důležitá byla svědectví českých a slovenských přeživších.
1: Proč jste se rozhodli uspořádat lanzmanovské dny právě nyní?
2: Na začátku byla kniha Lanzmannova memoárová próza Patagonský zajíc, kterou jsem se rozhodl přeložit krátce před vypuknutím války na Ukrajině. Možná proto, že mi došlo, že výzvy toho našeho století nejsou o nic méně palčivější než toho 20. A ta Lanzmannova suma zkušeností nám může být nějakým poučením. Kniha vyšla minulý rok v nakladatelství Prostor. Společně s nakladatelstvím jsme si řekli, že by stálo za to seznámit čtenáře i s tou částí Lanzmannovy tvorby, která tu není vlastně příliš známa. A přizvali jsme tady jako spoluorganizátory Francouzský institut a Židovské muzeum a nakonec z toho vyšel takovýto festival. Potom jsem se ve Francii seznámil s Lanzmannovými bývalými přáteli a spolupracovníky a rozhodli jsme se je na festival pozvat. Takže přijede Juliette Simontová, která vedla s Lanzmannem takový kultovní intelektuální časopis Le Temps Moderne, a Laura Kopelová, která byla Lanzmannovou asistentkou režie, mimo jiné právě, když se v Terezíně v Praze natáčel ten film Poslední z nespravedlivých.
1: Říká rusista a překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Děkuju moc a hezký večer.
2: Naschledanou.
1: Píseň Má suka ke svátku stánků Sukot naspívali děti z pražské Lodrovy.

0: Vypadá jako citron, ale není to citron. Co je to? Řeč je o žlutém citrusovém plodu, který se nazývá etrog. Ten hraje důležitou roli při slavení svátku stánku. Sukot letos začíná večer 25. září. Proč k jeho oslavě patří právě etrog, přibližuje v následujícím příspěvku Leo Pavlát.
1: Svátek Sukot připomíná Biblí popsané putování Židů pouští a zároveň jej provází vděčnost za plody podzimní sklizně. Na znamení toho se věřící modlí i se čtyřmi rostlinami. V pravé ruce se svazkem z palmové ratolesti, větvičky vrby a snitky myrty, v levé s etrogem. Zatímco první tři rostliny dobře známe, o etrogu, citrusovém plodu podobném citronu, se to většinou říct nedá. Botanicky se nazývá citrus medica, ale jeho název se nejspíš nevztahuje k léčivosti, nýbrž k dávné představě o jeho původu z oblasti Médie na území dnešního Iránu. Během téměř 600 let trvání druhého jeruzalémského chrámu se etrog stal široce rozšířeným židovským symbolem, jehož vyobrazení se zachovala na historických mozaikách a mincích. Když pak Židé po porážce ve válce s Římany roku 70 ztratili státnost, pěstovali etrog v podnebně příhodných místech svého nejistého vyhnanství. Slovo etrog v Bibli ku podivu nenajdeme. Píše se zde o plodu krásného stromu. A o tom, proč má být tímto plodem právě etrog, se zachovaly staré rabínské diskuze. Podle jednoho vysvětlení se hebrejské slovo pro krásu hadar dá také vyložit jako ten, který přebývá, tedy plod, který na stromě dlouho vydrží. A zde již židovská tradice umožňuje i hlubší výklad. Co je opravdu krásné, není jen přitažlivé na pohled, ale obstojí i v čase. Jeden ze starých midrašů, tedy výkladových textů Tóry, pak význam etrogu posunul ještě dál. Podle něho má etrog chuť i vůni a stává se tak obrazem člověka, v němž se spojuje studium Tóry a dobré skutky. Chuť a vůně zde již nejsou jen vlastností plodu, ale nabízejí metaforu, která odkazuje k židovské náboženské tradici. Jako takový je etrog při bohoslužbě i součástí zvláštního požehnání, je zahrnut do modlitebního rituálu. Také proto se etrog v ortodoxním židovském prostředí pečlivě vybírá a najít ten pravý pro svátek Sukot je pro věřící vážná záležitost. Na trhu nejprve vybírají očima, potom jeden etrog z mnoha opatrně vezmou do ruky, obrací jej ze všech stran proti světlu, zasnad není vyschlý nebo prasklý, a především věnují pozornost výstupku na květovém konci etrogu a stopce, která spojuje plod se stromem. Právě zde staré rabínské prameny jemně rozlišují, co je ještě drobná vada a co již narušuje celistvost etrogu, což by ho učinilo nezpůsobilým k rituálnímu užití. V tradičním židovském světě prostě etrog není obyčejným ovocem. Jeho pravým místem není jídelní stůl, ale synagoga při oslavě svátků stanu Sukot.
0: K svátku stánku Sukot se váže i píseň Hosté do suky, kterou opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: A jestli pak víte, co je to parochet? Toto hebrejské slovo označuje tradiční oponu, která v synagoze chrání svitky Tóry. Nezaměnitelným rukopisem je uchopila výtvarnice Iva Vodrášková. Do konce září svých 10 pestrobarevných látkových děl vystavuje v brněnské vile Šťastny. Tamní vernisáž výstavy poselství parochetu navštívila během festivalu Štetlfest také Martina Pouchlá.
1: Vystavený výtvarný projekt Ivy Vodráškové vznikl před mnoha lety v souvislosti s její osobní a rodinnou historií.
2: Její babička zemřela v Osvětimi a spousta příbuzných a ona se rozhodla uctít nejen svý předky, ale samozřejmě i tu samotnou židovskou kulturu.
1: Vysvětluje autor čin partner Miroslav Vodráška. Cyklus 10 textilních artefaktů vznikl pro synagogy v Čechách a na Moravě, které byly během nacistického a komunistického režimu zdevastovány nebo zcela zničeny. Hotová díla umístila umělkyně na dané místo a jeho přítomnost zdokumentovala.
2: Ten symbol vyzdvižení je vlastně i symbolem i živé kultury, se obnovuje tím z určitá paměť a určitá energie místa.
1: Autorka pracuje s nalezenými a použitými látkami, zdůrazňuje její manžel.
2: Ona pracuje takovým ekologickým způsobem, to znamená vybírá látky, které už jsou třeba poškozené, nebo jsou to jenom kusy látek, nebo starého oblečení. Rozstříhá to a opravdu takovým jako trošku chaotickým způsobem je uspořádává na nějakou základní látku jako podklad a vytváří různé asociace a vztahy, kdy pracuje samozřejmě i s židovskými symboly, jako je třeba sedmiramenný svícen, sloupový, šalamounova chrámu a tak dále.
1: Vrstvení látek připomíná mapy paměti, rozptýlené příběhy i křehké vazby mezi minulostí a současností. Nahodilost sousedství jednotlivých fragmentů není pro ní jen výtvarným principem, ale i metaforou diaspory, přerušené kontinuity a hledání nových forem spojení.
2: Je to určitá taková hra různých vztahů a vytváří to opravdu velice intuitivně a základním pocitem je vždycky to určení, že ty vztahy jsou tak, jak mají být, i když to je uspořádáno právě mezi, dal by se říct, mezi řádem a chaosem.
1: Výstavu si se zájmem prohlédly i děti brněnského rabína Štěpána Menaše Klimenta, které Iva Vodrášková už řadu let provází výtvarnou výchovou.
3: Moc se mi líbí, když se jako zapojuje nějaký tradiční faktory z židovského života takhle do umělecké tvorby.
4: No, my jsme jednou dělali něco podobného, že jsme si jako na papír načrtli obličej a my jsme ten obličej polepili látkama a ten papírový obličej jsme nalepili na látku a právě jsme to potom pověsili na tyč, tak to jsme jenom dělali takhle pod něco podobného.
3: Jo, to jsem si vzpomněl, že Iva nám vlastně dala za zadání udělat něco takového s látkama vlastního uní na výtvarce.
1: Samotná autorka se vernisáže ze zdravotních důvodů zúčastnit nemohla. Výstava bude ve vile Šťastní k vidění do konce září.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Do Izraele se během uplynulého židovského roku přistěhovalo více než 20 000 židů z téměř stovky zemí. Nejvíce nových přistěhovalců je z Ruska, Francie a Spojených států. Výrazný nárůst zaznamenalo také přistěhovalectví z Británie. Federace židovských obcí Španělska se rozhodla oslovit veřejnost krátkými videi o židovské kultuře, tradicích a náboženských zvyklostech. První dva snímky jsou již dostupné na internetu. Projekt má srozumitelnou formou posílit povědomí o judaismu a blíže představit židovskou komunitu španělské veřejnosti. Od 24. do 27. září se v Mikulově uskuteční Dny židovské kultury. Návštěvníci budou moci navštívit výstavy, divadelní představení, koncerty a diskuse s židovskou tematikou. Chybět nebudou ani ochutnávky židovské kuchyně. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou, v porovnání s loňskem jich je dvakrát víc. Rajecký potok v Karviné čekají úpravy za víc než 30 milionů a zítra se ochladí, bude do 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
2: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
3: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
2: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
4: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
2: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Karviná chystá úpravy části Rajeckého potoka. Práce se týkají úseku od ulice Polské po jeho zaústění do Olše. Opatření mají pomoci zvýšit ochranu okolí před povodněmi. Náklady přesahují 30 milionů korun. Město nyní připravuje žádost o státní dotaci, potvrzuje Jana Majerová z radnice.
5: Projekt počítá s úpravou a zpevněním koryta a břehu, vybudováním nových protipovodňových zdí a úpravami v místě zaústění do Olše. Cílem je především zlepšit odtokové poměry, současné poškození břehu a zvýšit kapacitu řešeného úseku tak, aby zvládl průtok odpovídající takzvané stoleté vodě.
1: Jizersko-Horský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na Vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystupovat příští rok.
6: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v 9. kole šance ligy z Plzní 2-1.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 z Hradce do Prahy zůstává u Chlumce na 63. kilometru po nehodě neprůjezdná. Všechna auta z kolony už vypustili, odklon ale trvá na exitu 68 Nové Město. Před ním čekejte dlouhé zdržení, brzdí se na 70. kilometru a ke sjezdu se popojíždí 20 minut. Stejný čas necháte i na následné trase k Chlumci. A dálnice D1 z Brna do Prahy a čerstvá potíž na začátku omezení před Šmejkalkou v levém pruhu. Fronta je zatím kratší. Delší čas ztratí na D1 dál k Praze nesouvislým popojížděním mezi sjezdy na Benešov a okruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď je tu hitparáda Česká 12.
7: Česká 12.
8: Novinky dnes budou mít Roman Procházka a Marie Putnerová, Václav Noid Bárta a skupina Miraj a jednomu z těch, kteří mají novinku, také za chvilku zatelefonujeme. Ale to je až za chvilku. Hned na úvod, to je také za chvilku, zaspívá vítěz první československé Superstar, vítěz této soutěže z roku 2009 a také ten, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 za písničku, kterou uslyšíme. No a k tomu samozřejmě ještě musím říci dobrý den. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Mám pro vás logicky nejen tři novinky, ale také žebříček, který jste sestavili vy svými hlasy, a to od 9. až po první místo. A právě k tomu žebříčku mám jedno překvapení, ale to překvapení právě, protože to je překvapení, vám samozřejmě teď neprozradím a nechám si ho ještě chvilku pro sebe. Jsem rád, že hlasujete, jsem rád, že posloucháte, jdeme na to. Hned teď zaspívá vítěz první československé superstar Martin Chodur.

Naše první, tedy česká superstar, je navždy Aneta Langerová, ale Martin Chodur je první československá superstar a ta se konala v roce 2009. Martin Chodur zpíval písničku, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. A v tom roce dostali toto ocenění například i Ondřej Hejma, Eva Šindelářová, Lucie Vondráčková, Honza Jareš, nebo Raní dvojka také a Patrik Stoupa, no a mnoho dalších. Ale teď se vraťme zpátky k této hitparádě a k roku 2026. Před námi je 112. novinka letošního roku a naspívali Roman Procházka a Marie Putnerová. Právě Roman Procházka, což je člen skupiny Divokej byl, připravil další solovou nahrávku určenou pro filmové využití. Není to poprvé, co napsal nějakou písničku pro film a ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a vznikla jako úvodní píseň k filmu Máma a táta jsou boží. Já jsem ten film náhodou viděl na letošním Zlým film festivalu, kde byla oficiální premiéra a do distribuce přichází právě teď, to znamená na podzim roku 2026. Tak tu písničku tam určitě uslyšíte, když půjdete do kina.

0: České dvanáctky.
1: Hostem hitparády Česká dvanáctka je úřadující český slavík Václav Nojt Bárta. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Martě, moc se zdravím všechny posluchače, dobrý den.
1: Seš na telefonu, protože nemáš čas, tak jak se máš?
2: Prosím tě, mám se skvěle, včera jsme hráli s kapelou Dimitry v Mělníku, takže jsem takovej jako lehce, se trošku unavený, ale plný euforie a šťastný.
1: Já vždycky, když se koukám na to, co všechno děláš, tak mi prostě to hlava vůbec nebere, že to všechno stihneš. A do toho ještě děláš novou muziku a ty máš ode dneška, od této chvíle, nebo můžeme říct třeba za 120 vteřin, novinku v hitparádě Česká dvanáctka, která se jmenuje Svítání. Tak jak vznikla ta písnička?
2: Zaprvé jsem strašně moc rád, děkuji za to, že jste mi vzali také do té úžasné hitparády, to mě strašně těší. A za druhý, ta písnička vznikla tak, že s kapelou Back Back Clan, což je moje jako solová kapela, jsme si řekli, že vlastně budeme dělat veškerý hudební styly, který nás baví a který nás zrovna napadají, že nechceme být uvězněni v nějakém jednom hudebním stylu. A tak jsme si řekli, že tahle ta písnička bude ve stylu country, country rock. A no, tak jsme ji prostě natočili a co zatím se týká posluchačů, tak máme dobré, což jsem strašně moc rád. No a písnička se jmenuje Svítání, text napsala moje žena Eliška, já jsem udělal hudbu, no a písnička je venku.
1: Já z toho mám taky velikou radost a přeju šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
2: Moc děkuju, všichni vás zdravím, mějte se hezky, ahoj, nashledanou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Václav Neud Bárta a novinka, která se jmenuje Svítání, celkově 113. novinka letošního roku. A teď něco o malinovém syrupu. Malinový syrup patří mezi základní ingredience limonád, koktejlů, dezertů a zmrzlin. Malinovka, limonáda z malinového syrupu a perlivé vody s ledem je jedním z nejoblíbenějších letních nápojů u nás. A jak připravit takový malinový syrup? Potřebujete kilo zralých malin, vložíme je do hrnce a rozmačkáme vidličkou, smícháme s půl litrem vody a pomalu vaříme, dokud se maliny nerozvaří. Ovocnou směs propasírujeme přes sítko, tím ji zbavíme zrníček, pak vymačkanou šťávu doplníme do 1 litru, přisypeme 1,5 kg cukru a 0,5 lžičky kyseliny citronové. Pak zahříváme na mírném ohni, dokud se cukr úplně nerozpustí. Nevaříme. Plníme do sterilizovaných lahviček a skladujeme v chladu, pak už si jenom nalijeme ten syrup a přidáme sodovku. Takový je tedy recept na malinový syrup, ale když to řekneme nespisovně, je to malinový syrup a to je poslední dnešní novinka skupina Miraj.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Číslo pro hlasy je stále stejné. 900 1103. Je to 900 1103. A teď jsem si vzpomněl na to, že jsem chtěl říct hned na začátku, ale zapomněl jsem na to, že přišel pátý největší počet hlasů v letošním roce. Takže hlasy posíláte, je po prázdninách, máme víc času a můžeme v klidu poslouchat hitparádu Česká 12 i s tím, že hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou. Hlasujeme pro jednotlivé písně, hlasujeme SMS-kou a to ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro 3 novinky a 9 hitů v žebříčku, ale dnes bude jedna výjimka. K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď si zrekapitulujeme novinky a ještě také připomenu, že pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, chtěl bych ti říct, filmový hit, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Václav Noid Bárta a Svítání, tady je SMSka hit mezera 11. A novinka číslo 3, skupina Miraj a malinovej syrup hit mezera 10. Tolik 3 novinky a teď už aktuální žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo. A právě na tom místě 9. je hit, který byl minulý týden na místě 6. Číslovka se tedy obrátila a Ellen s hitem Hey Lala je právě tady.

0: Zatím v roce 2026 vyhrálo v této hitparádě jen 10 hitů. Jetplane, Ruda Sakala, celkem 12 vítězství. Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství. Loďky, Venuše, 4 vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3x vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství. Příběh, Premiér a Bigo, 1 vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha. A také 1 vítězství. Děti jsou také lidi, Holky Tong, 2 vítězství a 2 vítězství má zatím také skupina České srdce s písničkou Jak 2 řeky. No a 1 vítězství má i hit, který je teď na místě 8. a jmenuje se Léto pod peřinou. Honza Nedbal zpívá.
1: Léto.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Léto pod Peřinou, Honza Nedbal, autorská dvojice Tomáš Kolařík a Honza Nedbal. To je hit, který je v hitparádě 13 týdnů, má už také jedno vítězství a ocenění Zlatá česká dvanáctka. A písničky, které zvítězí v této hitparádě a nebo mají ocenění Zlatá nebo Platinová nebo i Železná česká dvanáctka, tak můžete také slyšet v nočním proudu, a to každou noc na dvojce od 23. hodiny a 30. minuty až do 2 hodin do rána. A pustím vám tu písničku třeba já, Martin Hrdinka, nebo Miloš Skalka, nebo Zdeněk Vrba, nebo Jitka Benešová a nebo mnoho dalších. Na 7. místě je jedna z novinek z minulého týdne a tady musím říct to překvapení. Už dlouho se nestalo, ale skutečně už dlouho se nestalo, aby všechny tři novinky z toho předcházejícího týdne prošly vaším hlasováním a byly v žebříčku. A dneska to tak je. Takže na 7. místě je novinka Do očí, skupina Cukr. Když

Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali písničku Do očí a tohle byla skupina Cukr. Minulý týden skupina Cukr načala své působení v hitparádě Česká 12 a dnes je to 7. místo. Teď to řeknu tak trošku zvláštně, ale je to nejhůře postavená novinka z minulého týdne, protože ty dvě, které ještě zbývají, budou jedna o stupínek a jedna o 3 stupínky výše. Ta o stupínek se jmenuje Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.

Yellow Sisters a Andrew, novinka z minulého týdne, Máme tu víkend. A teď nás čeká hit, který si poslechneme naposledy v hitparádě Česká 12, protože se s ním loučíme. Je v hitparádě 12 týdnů, podívám se, tady jsem si napsal úspěch.

Úspěchy jedenkrát místo deváté, dvakrát místo osmé, jedenkrát místo sedmé, dvakrát šesté místo, čtyřikrát páté a dvakrát čtvrté místo. A právě ta dvě čtvrtá místa jsou největšími úspěchy pro písničku Massachusetts skupiny Čtyři tenoři. Čtyři tenoři, tedy mají velký úspěch v hitparádě Česká dvanáctka, protože tady zůstali 12 týdnů. Už pro ně nehlasujeme, já jim tady tleskám a je to pro dnešek pětka.

Čtyři tenoři a Massachusetts, jejich podání tohoto legendárního hitu skupiny Bee Gees a vlastně také Václava Neckáře, slavil veliké úspěchy v této hitparádě a dnes jsme se s ním rozloučili, takže už pro něj nehlasujeme. Naopak hlasujeme pro další hity, které v hitparádě jsou. Čekají nás ještě čtyři největší hity týdne. Přesně před týdnem, představte si, když byla premiéra hitparády Česká 12, tak v tu chvíli jsme se potkali s Dašou na jednom pódiu, bylo to v Praze na Proseku. Já jsem uváděl jí, ona měla zpívat s Epoch kvartetem a ještě než šla na pódium, tak v tom zákulisí říkám, víš o tom, že dneska máš písničku v hitparádě? A ona, ježišmarja, jakou? Vyplouvám. Já jsem říkal, jo, vyplouvám, tak to si musím rychle poslechnout. Už to nestihla, ale to nevadí. Každopádně v hitparádě je a dnes na čtvrtém místě, takže je to nejvýše postavená novinka.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo páté a dnes je to trojka, tedy bronzová medaile, Duše a Lucie Vondráčková. Hit, který je v hitparádě už 10 týdnů, 5 týdnů. Je to hit, který má dnes stříbrnou medaili a jmenuje se Chci ti říct. Zpívá Petr Kusko.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, pro každou z nich jen jednou, s výjimkou hitu Massachusetts skupiny 4 Tenoři. Novinky, chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit Mezera 12, Svítání, Václav Noid Bárta, hit Mezera 11 a Malinovej syrup, Miraj, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Hey Lala, Elin, hit Mezera 9, 8. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 8, 7. Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7, 6. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 6, 5. místo Massachusetts, 4 Tenoři, to je hit, pro který už nehlasujeme, místo 4. Vyplouvám, Daša, nejvýše postavená novinka z minulého týdne, hit Mezera 4, 3. Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 3, 2. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 2 a vítězný hit dostává zlatou medaili a bude mít SMSku hit Mezera 1. Písničky, které už v parádě nejsou, po 8 týdnech chybí Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, po 14 dnech Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima a po 15 týdnech jsme se rozloučili s písničkou Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk, která dostala zlatou českou dvanáctku. A po 3. za sebou vítězí hit Jak dvě řeky skupiny České srdce, který je v parádě 7 týdnů. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit, že

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Vedení Jeseníku investovalo na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Zítra bude oblačno, teploty se dostanou maximálně na 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlí. A myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za víc než milion korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
6: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojově odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve dvou frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody, elektrického zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
2: V Ústeckém kraji přibudou mobilní výdejny potravin. Jídlo a drogerie se tak dostávají s nás potřebným. Nové zastávky vzniknou například v Krupce nebo Trmicích, říká ředitelka Potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
7: Pokračujeme po 3 letech projektem Výdejny 2, takže to je projekt na další 3 roky. Máme v současné chvíli 25 výdejních míst a hodláme ta výdejní místa dále rozšiřovat během těch 3 let.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slávie v 9. kole šance ligy zvítězili nad Plzní 2-1 a dál zůstávají bez porážky. V nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Slávia má v tabulce 3bodový náskok na 2. Liberec. V dalších zápasech 9. kola Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3.
1: Počasí.
2: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat a nejvyšší teploty zítra budou 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená u Chlumce nad Cidlinou po nehodě 2 aut. Poslední možný sjezd je na 68. kilometru. Před ním je ale kolona na 30 minut. Sjet můžete dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se nevyhnete ucpanému Chlumci. Pozor, nájezd za Chlumcem na 62. kilometru je uzavřený. A na dálnici D1 z Brna do Prahy stále brzdí provoz nehoda za odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru 2 auta v levém pruhu, zpomaluje se už na 19. kilometru a je to taky na 30 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
8: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v Přecíni a nakukuju, je tu někde Ivan? Ahoj Ivane, ahoj.
1: Zdravím, že jsem brzk, čověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
1: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
1: Akorát z těstovin a na tu jsem teďko velký machr na fidea.
0: Fakt, to já miluju.
1: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladké blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
1: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to na se naučit, na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
1: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého a myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
1: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt, Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
1: Aha, jo, jasně. No tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
1: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
1: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo? Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo? Ale co pak jsem blázen, ne? Otevřít si podniky koule u nohy, že jo? A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i ve tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, a nebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péc nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl ten mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže teďko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjí, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle to tlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se, šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, roztodivných marmelád, Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup, z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáte na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělitu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a podruhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají, ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co to by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě

0: pořad o pečení.
1: Je to pravda, protože svým způsobem Vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem. Teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
0: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
1: Doporučuji. Těšíš ty se, až ji budeš mít v ruce, až ji se prohlídneš? Jaký máš vztah ke knížkám?
0: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihu prolistuju si.
1: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
0: Tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Dukonvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Dukonvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému. Co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak ne, je to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to si myslíš ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě. Protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo
1: na
2: záchodě nebo
1: posteli? Pánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížil a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní. Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. No. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Takže
2: jsme v celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndaval věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadi, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplně vojnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit z patra, aby ten přípitek nečetl, čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší z patra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo i vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMSku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovirok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce. A když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovirok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Šéf Škody Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem Volvo Cars. Ve starých Heřminovech se sešli pěstitelé lnu na oslavě první úrody. A zítra čekáme oblačno a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Příští rok se současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Zahradníci a drobní zemědělci zapojení do programu Pěstuj len sklidili první úrodu a v sobotu to oslavili ve starých Heřminovech na Bruntálsku. Do úsilí o návrat lnu předaného do české krajiny se v prvním roce zapojilo 180 zahradníků a farmářů po celém Česku. V příštím roce chtějí osít ještě větší plochu a sklidit tak víc lnu. Podle Moniky Michaelové z nadace Mosty a Prameny chystají i programy pro základní a mateřské školy.
2: Nejenom i pro firmy jako team building, ale pro ty školy a školky budeme mít sérii povídání v průběhu toho roku, co vlastně s tím lnem udělat a ukázku zpracování toho přadného lnu, který se ty děti vypěstujou. To znamená, že my navštívíme tu školku, ať už je to kdekoliv v republice.
0: Radnice v Litvínově získala téměř 900 tisíc korun od ministerstva vnitra. Podle vedení města jsou peníze určeny hlavně na příspěvek na mzdy 4 asistentů prevence kriminality na období 10 měsíců. Součástí projektu jsou také supervize, školení a další vzdělávání asistentů.
3: Dalších zhruba 900 tisíc korun musí ze svého zaplatit město. Podle starostky Litvínova Kamily Bláhové z hnutí ANO působí asistenti prevence kriminality hlavně v okolí litvínovských škol a také v městských částech, které obyvatelé označili v pocitové mapě bezpečí jako problematické. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští tenisté včera po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
4: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni do třetíce. Já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni.
1: Počasí.
0: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty budou zítra 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na D10 směrem z Prahy do Turnova mezi 0. a 4. kilometrem pokračuje údržba a krajnice je uzavřená. Stejně tak na D5 z Prahy do Plzně opatrně na 20. kilometru probíhá tam práce na silnici. A v Praze ve Strakonické ulici se srazila 2 osobní auta, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následují hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
6: Už je to tady.
5: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
6: Já jsem bás. Bás.
5: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
6: No, mám jednu dceru.
5: To jsem ani nevěděl.
6: A ty máš nějaké děti?
5: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
6: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
5: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka, trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne, no drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil, kde
3: no, tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
2: Ne, děkuju, ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment, usmějte se ještě jedno.
4: Zuby.
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: No tak, jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já... Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a... Hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano. Já neslyším, to mi řeknete až potom. No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
0: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně, 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle mám vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Jo. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby slibně. Aby jsi se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby jsi se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimopražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Groteskce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Saidla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a neboštíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti?
1: Správně, excelence.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřeváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté Přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Neuhodné, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Dobrý večer, Baluško. Koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Co pak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: No depak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Marca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Marca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zabonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte, někdo sem vtrhne?
3: Tak to šlo. A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký kadr, ale soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelec.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: Jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Helgo, to je materiál tohle.
5: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
6: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlístek.
4: A mě pošlou soudru vedoucí tam makam jako kač.
6: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: Jo, já jsem to měl připravený na pátek.
7: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
7: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
6: No, vosáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
7: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel pasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
7: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
7: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
7: Počkejte, tak to teda, jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
7: Jo, běžte. Hele, pětihvězdičkovej, páni. Ti opraváři si ale žijí.
8: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
7: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čertven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
7: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
7: Ale chraň, soudru, řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
7: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
8: Pochopitelně.
7: Ano.
8: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
7: My máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte, no a přijeste ty výkazy v pondělí.
7: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mě ho zavolejte.
7: Zajste, soudru, zajste.
6: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
9: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
9: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
9: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty.

0: Ne skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
1: To mám...
2: Dobrý den,
1: pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
1: Já bych byl moc rád, kdyby vaše Seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše Seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
1: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to náš ženich, náš host.
1: Ano. Děkuji.
2: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano, naschledanou.
1: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
1: No.
2: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
1: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
1: Ano.
2: Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano.
1: Ano.
2: Kvůli kybernetu. Ano,
1: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
1: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul.
1: Ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pan potom trošičku přikrčil. Ano, a hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás.
1: No.
2: Tady. Prosím. Bohatá.
1: No.
2: Hezká.
1: No.
2: Moudrá.
1: Jo.
2: Jen trošičku starší.
1: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Kašlete na nic.
1: Jo.
2: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička,
1: no.
2: Skoro zajíček.
1: No.
2: A už bohatá.
1: Jo.
2: Ano, hezonka,
1: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
1: A je. To není nic pro mě. Na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
1: no.
2: Hezká, chudá, kašlete.
1: Jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá,
1: no.
2: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
1: Já vím,
2: kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No, ale... Že s váma cejtím, pane, tak tuhle to? Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte? Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím. No. Mladá, krásná, bohatá, no. Moudrá,
1: no.
2: Cizí státní příslušnost.
1: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
1: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Iver. Přišla hodina vaší smrti.

0: dovolte, já jsem myslel...
1: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
2: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala: Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
1: Prosím, pokračujeme.
2: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
1: Vemte to od Bohem, přátelé. Kdo tam dal ty vosty? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
3: Jak je vám? Milostivá paní.
4: Evelíno.
3: Jak je vám?
4: Mohl mě zabít.
3: To je šok.
2: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl: Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila: ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
1: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
2: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky, jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech, jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili, nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
5: Soudruhu vedoucí.
6: Ano.
5: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
5: Identifikovat.
6: Ano.
5: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, no, pozor.
5: S dovolením. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice PČ6653/4. Ano. Ano, 6653/4.
5: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
5: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
5: Prosím.
2: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
6: Opatrně, nepoškodilo.
2: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydá hnůj anebo přendavá sláma.
5: Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím, jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
7: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
5: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodneme.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého? Možná začal spát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno, pan farář už na vás čeká v zákristi. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíš? A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Po uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No. Je a proč?
2: Ve vaší prekérní situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Netrýkáno.
6: Anděl, opravdický anděl.
7: No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám odřený. Co na to můžu vybodnout? Když na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat, Boža. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
5: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte, to... Jako to, ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
5: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco... Dones, kdybyste se na to mohl podívat.
5: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
5: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance.
4: No.
5: Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum, bum. No.
4: Kde pak, já ne bum, bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. Básník. Sice mladej.
5: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyžením se.
5: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
5: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
5: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
5: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
5: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Te... Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž. Te...
4: To je švagrova.
5: Čeče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
5: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňou manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy. A ono je to světový?
5: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emně Kaprové bytem tamtéž.
5: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
5: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
4: Já si, vidíte?
5: Ale já si snad kvůli vás jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Přeju vám klidný nedělní večer, vážení přátelé. Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánčik. A v zápětí se hned zeptám, jací byli rodiče vašeho manžela, vaší manželky? Jaká byla vaše tchýně? Jaký byl váš tchán? Jak se tak někdy říká, povedená, povedený? Tchán, který rodině vládne železnou rukou, nebo dědeček, se kterým si vaše děti užili nejkrásnějších výletů a chvil? Milionová tchýně, která vás přijala za svého či za svou? A nebo tchýně, na kterou přesně sedí drsné vtipy? O povedených i v uvozovkách povedených tchýních a tchánech se doufám dnes rozpovídají posluchači a posluchačky Noční linky na telefonu 731 800 900. A jestli raději svůj příběh o povedené tchýni či povedeném tchánovi svěříte klávesnici počítače, směřujte jej na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám nerušený poslech a budu se těšit na vaše telefonáty a na vaše psaní. Je neděle 20. září 2026. Poslední letní.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a o povedených i povedených tchýních a tchánech jako první přichází povyprávět paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás velice zdravím, zdravím i všechny noční, co budou poslouchat. Já vám teda řeknu, já jsem měla velice povedenýho tchána z prvního manželství, takže mě bylo 18, vdávala jsem se, nemusela jsem, ale chtěl manžel, protože bylo 7 roku starší. A představte si, tak prvně bylo to, že když se žádá o ruku, tak prvně se jde rodiče ženíka k nevěstě. No samozřejmě to tak nebylo, že pan tchán budoucí řekl, že on nikam nepůjde, aby jsme přišli my. To už něco znamenalo. Přišli jsme tam, dobře. Naši řekli, že teda jak si to představujeme. No když jsme řekli, že budeme mít svatbu ve šlapanicích a v kostele a na radnici a budeme tam mít i hostinu. To byla prohlášená ta restaurace u Fialů. No tak to začal prvně řvat, že on měl jednu dceru, dělá svatbu pro 100 lidí a on si nemyslí, že bychom měli být v restauraci. No tak nakonec teda, on že na žádnou svatbu nepůjde. No tak jsme si říkali, no tak nechoď, chlape. No a tak byla svatba. Nakonec tam byl, ale v půlce utekl.
0: Tak, nebavilo ho to, no.
1: No prosím vás, tak bych se vůbec ještě zastávat. A dále, to nebylo všechno. Já jsem potom byla těhotná až za rok a bydleli jsme tam u něho. Oni měli barák a oni nám poskytli dvě místnosti a on byl zedník, celý život byl ve světě, tak neuznával ženy, tak. A já jsem byla těhotná a to byl pátek a my jsme šli do kina do Brna a přijeli jsme domů k večeru a viděli jsme, že bylo uhlí. No tak my jsme nemohli vidět, že přijde uhlí. No ten tak začal křičet, že co si to dovolujeme, že jsme nebyli doma. Takže a já jsem mu na to řekla, vy tady na mě nebudete křičet, já jsem měla už břicho. Představte, co na mě vzal nůž. Začal mě honit kolem stolu. Tak manžel se mě teda zastal, já jsem utekla k jeho sestře, tam jsme měli auto našich rodičů, který on používal, ten můj nastávající, teda už byl manžel. A museli jsme se odstěhovat, já jsem říkal, že tam nevkročím. A on řekl, že prej jsem přišel s holým zadkem, že mám 3 šatečky ve skříni. Takže ona chodil pro líže, co
0: kontroloval,
1: kde máme.
0: Kontroloval prádlo dokonce v prádelníku, jo?
1: Naši normálně mě koupili ložnicu, koupili mě kuchyň a on to bude vykládat. A on je mrtvej samozřejmě, proto to říkám. A tak to byl jeden tchán, jo?
0: Jo, ale ano, vy jste zmiňovala dvě manželství, že?
1: No poslouchejte, ale tchýni tu neuznával, který potom prodal ten barák nad hlavou, koupil si svobodárnu na Lesné a on se dostaral, kam půjde. Až ona potom musela skončit u dcery, ta dcera byla na ňu zlá a on potom vám dostal infarktněla matričky, ale dvě, a on ju nakonec chtěl dát do toho Lesnu, aby mu sloužila. Ona byla tak hloupá, že tam teda šla, jo. Takže takhle toto byly tchán v tchýni z prvního manželství.
0: Jo.
1: Z druhého manželství.
0: Neříkejte, že to bylo taky tak strašný.
1: No tak bylo to něco lepší. Tchán mě miloval, tomu jsem se já líbila, já jsem byla hodná, já jsem je hostila, já jsem je zvala vždycky na oběd nebo na večeřu, ale než mě přijali, tak já jsem měla dvě děti samozřejmě, a umír svobodný. A byli jsme stejně staří. A ona na mě, že mám být ráda, že si vůbec on mě chce vzít s těma dvoma dětskama.
0: Uh-huh.
1: A já jsem čekala už to jeho. To byl go. A tak nakonec teda mě přijala a psát mě říkal, nebudeš jde to nic s ním lehký. Takže prvních 5 roků to bylo dobrý. Jo, všechno bylo dobrý. Až potom on začal dělat rozdíly mezi mýma dětskama a tím malým, s malou holčičkou, s čím jsem dělal. Ale strašně rozdíly. Že nakonec teda syn odešel bydlet do Brna k rodičům mojím a dcera teda v 18 letech šla bydlet ke klukovi, který taky pocházel z takového manželství, že mu zemřela maminka a vlastní tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho manželka. Takže nakonec oni bydleli u jeho strýce a vdávala se teda 20, myslím. Jo. No a já jsem byla potom po operaci na přežlučníku, byla malá, měla 4 roky a on za mnou přišel do nemocnice a začal tam vyvádět, že ať si zpamatuju, že furt budu nemocná, tak mě bylo 38, nebylo mě moc. Za 3 roky jsem musela jít na operaci na gynekologickou, no tak to už se mu taky nelíbilo. Po 11 letech teda jsem se s ním rozvedla. Zepsánem to teda toho můžu chválit do nebes. Ten normálně mě říkal, a přestěhovala jsem se do Brna. On mě říká, cokoliv budeš potřebovat, zavolej, protože ty jsi nám dala jediný vnouček, který my máme a já vím, že ty jsi to neměla s ním lehký. A ta tchýně, ta zase, když jsme se rozváděli, tak mu psala seznam, co nám dala starou keramiku a takové věci. A já vždycky, když jsem s dětskama odjela k rodičům na víkend, tak se něco ztratilo. Takže takhle já jsem měla tchána a tchýně potom, když jsem byla na operaci s těma zádama a nemohla jsem chodit, takže jsem... A já jsem byla hubená. Tak ona si ke mně přišla sednout. Já jsem tam nevydržela, já jsem mi to všechno vycingala. A ona si zčervenala. A já jsem vám sloužila, já jsem jemu sloužila a vy tak takhle budete ještě mě psat seznam, co si má vzít. Já mu klidně dám ještě výbavu, ale už s ním teda nechci být ani zajít.
0: No řeknu vám, některé příběhy ani nepotřebují žádný doprovodný komentář. Tohle byl jeden z nich. Ludmilo, já vám děkuji za vaši upřímnost, děkuji za to, že jste zatelefonovala a že jste, byť ne zrovna optimisticky, ale přece jenom otevřela naši dnešní noční linku na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Díky a přeju zdraví.
1: A já už od té doby jsem žádného chlapa neměla. Jako.
0: Já se vám nedivím, protože to vždycky sebou nese tchýni a tchána. Po vašich zkušenostech, jak říkám, se nedivím.
1: Vůbec nechtěla a já žiju jenom pro děcka a pro ty vnoučata a ještě už pro vnoučata. Protože jich mám 6.
0: Tak je, všechny pozdravujte a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji, že jste mě vyslechl, mě se třeba uleví.
0: Věřím tomu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, že partnerské vztahy nejsou nic jednoduchého a navíc, že vztahy s rodiči vašeho partnera opravdu nemusí být idylické, myslím, není sporu. A ani bych se nedivil, kdyby po tom prvním příběhu, který před malou chvilkou v noční lince zazněl od paní Ludmily, jste vlastně neměli ani náladu do něčeho takového jít. Tak jsem zvědavý, jestli Vlastina, která telefonuje z Krnova, vylepší dojem z tchánů a tchýní. To je téma dnešní noční linky, kterou posloucháte. Povedená tchýně, povedený tchán. Vlastino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček. Od vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A chtěla bych říct od prvního manžela rodiče, kdy byli tak skvělí, jak tchán, tak tchýně, senzační lidé. Kdy jsme přijeli vždycky nachystáno, postarané o nás, strašně hodně lidé.
0: Hlídali vaše potomky? Starali se i o ně?
1: No, měli jsme tři potomky. Do rodiny jsme přijeli tři potomky a pak jsem se rozvedla po 10 letech ze zdravotních důvodů a protože to byl tyran, tak jsem se rozvedla, ale s nima jsem s celou rodinou nestratila kontakt. To je jejich poslední chvíle, jak svegry, tak brácha. S těma jsem pokračovala dál a pak jsem se vdala po druhé, po dlouhé době a tam to nebylo nic dobrýho. To bylo pravý opak. Teďka jako to druhého manžela ještě jak však. Ale matka byla strašná.
0: V čem?
1: To byla ožralkyně. Jedu normálně, šli na pivo. A ztratila, opak ho hledala, on byl kudáček v nemocnici. Švagrova vystračená mě volá a já říkám, ne, děda u nás není. A já říkám, volala do nemocnice, víš, jaká je babka. Byl i dobrý nápad, zavolala do nemocnice a děda byl tam, oni nevěděli, on neměl u sebe občanku, že oni si jenom na procházku tady v Krnově, je, tak neměli sebou občanky. No a babka se opila s odpuštěním a děda netrefil, byl unavený už, on byl už nemocný a byl unavený, tak normálně lehl si na mes, že si odpočine a se babci ho načili. No a tak ho nechali přivezt do nemocnice. On nevěděl už, jak se jmenuje nic. Tak ale dobře to dopadlo, no. Tak takové moje vyprávění.
0: Vlastino.
1: A pozdravuju, prosím vás, Pipína Valaška a jeho paní. Doufám, že je po operaci šila už. A potom Roberta z Olomouce. A děkuji vám moc krát, pan kapitánčík. Děkuji vám.
0: Rádo se stalo a já děkuji vám. Naslyšenou. Abych aspoň částečně korigoval ten celkový dojem z tchánů a tchýní, o kterých si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu, tak zkusím ocitovat to, co napsal František. S mou tchýní jsem nezažil moc legrace. Byla to pracovitá žena, která myslela jen na svoji práci. Tchán to už byl jiný frajer. Když se trošku napil, tak ho bylo slyšet na celou dědinu. Ale všechno v dobrým. Je škoda, že odešli z tohoto světa dost brzo. Bylo jim něco málo, přes 60 roků. Napsal František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dneska už nám žádný nepoví, kdo pak ji tam dál.

0: Na telefonu, který spojuje vás, posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu a v tomto případě Brněnského rozhlasového studia, tedy na telefonu s číslem 731 800 900, už čeká paní Marie. Ale já si dovolím ještě něco na odlehčení. Ona to vlastně přesně takto pojmula a pochopila i naše posluchačka Ivča, která na web rozhlas.cz/linka napsala něco na odlehčení. Víte, jaký je trest za bigamii? No přece dvě tchýně. Dobrou noc. Já přeju dobrý večer paní Marii a ptám se, jaká byla její tchýně, jaký byl její tchán. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. No, to byly příběhy, že se mě z nich dělalo úplně na nic. Protože můj příběh byl trochu lehčí, nebo úplně lehčí. Já jsem skončila se svou školní láskou od 6. třídy a můj pozdější manžel měl nevlastního otce, protože jeho vlastní zahynul a jeho maminka si vzala muže se sedmi dětmi, odrostlými. Takže on byl nejmladší. Jediný neštěstí u toho bylo, že její manžel prostě byl šetrný, byl pracovitý, ale držel peníze a ona jako neměla k ním žádný přístup. Takže my, když jsme spolu chodili, tak jsem prostě on nejdřív se vyučil, pak vystudoval a prostě byl bez peněz, takže když jsme někam šli, tak já mu musela dát peníze, aby platil on. Nakonec jsme se vzali, protože jsme se museli brát, že jo? A nebyly peníze na svatbu, protože mě zemřel taky otec a tehda v té době v zemědělství to bylo bez peněz. Takže jsme měli jenom svatbu s dvouma svědkama, z jeho strany dva, z mý strany dva, měli jsme to v Praze. A nejlepší na tom bylo, když jako jsme řekli, že se budeme brát. No tak to bylo tím, jenže můj budoucí tchán mě viděl a říkal mý tchýni, jako já si myslím, že budou mít rodinu. No, jeho maminka prostě říkala, to není možný. No tak ho vyspovídala a řekla, no tohle, že by můj fanoušek udělal. No bylo to směšný teda. Ale
0: takový jako, fuj, že jo?
1: No. No, ale prostě, abych to řekla takhle, nebyla špatná, jako vždycky jsme měli uchystáno, když jsme tam přijeli, protože jsme bydleli u mý maminky. Ta už byla trošku horší, protože ona prostě nemohla pochopit, že si beru takového mladého, že jsme stejně starý. To bylo v době ještě, kdy jako byly větší ty rozdíly věkový, ale žilo se tak, jak se žilo. A měli jsme dvě děti. A když maminka mýho muže stonala a pak byla v nemocnici, tak vnukovi bylo 15, vnučce bylo 11. A můžu vám říct, že ona tam mě řekla, že mě děkuje, že prostě je tak ráda, že prostě jsme se, že jsme ty děti měli tak brzo, že se jich ona mohla dožít. Hmm. To by asi tak skončilo ze strany tchýně. No, můj muž byl dost takovej jako prudkej, no tak s mou maminkou se tolik nesnášel, ale oni se dovedli pohádat, museli jsme odjet a pak jsme se, my jsme měli být v Hradci potom, ale mohli jsme se vrátit a oni mluvili normálně.
0: Někdy úplně odloučení, normálně. Někdy odloučení pomůže. Chvilku.
1: No, úplně normálně, ale můžu vám jen říct, že prostě ty, že jsme s manželem prožili 62 let a prostě bylo to taky vždycky, to víte, říkal mě. Ona jedinou vadu, která měla moje tchýně, byla, že neměla ráda zvířata, neměla ráda psy, neměla ráda kočky a když k nám přišli, ona to nesnášela. No a manžel s tím jako přišel, ale kdybyste viděli, jak já jsem ho prostě k tomu přiměla, že on pak měl milovanou kočku, on měl milovanou kočku a když ta kočička, ona k němu chodila spát do postele, nebo k nám, že jo, ale k němu hlavně. A když ta kočička prostě mu umírala a on ji pak kopal v sadě hrobeček, tak já myslela, že v něm bude dřív on než ta kočička. Ale zase něco pro zasmání k tomu, když jsme pak lehli do postele večer a on mě říká, a kočička už nepřijde. A já mu říkám, no to je krásný, ale že tu jsem já, to ti nevadí. No a to bych, tím bych to asi zakončila a jsem šťastná, že jsem s jedním manželem prožila to, co jsem prožila. Už jsem 6 let vdovou. Nejhorší, že syn nám před 10 lety umřel, takže jsme ještě byli spolu, byli jsme u toho, měli jsme ho doma, když umíral. A já jsem zas u něj na druhou stranu byla v hospicu. Nechtěl tam beze mě bejt, i když začínal v té době covid. A tam nepřibírali, ale poděkování do Červeného kostelce ještě panu doktoru, který to vzal na svůj ten, že jsem u něj mohla bejt do poslední chvíle a drželi jsme ho se sestřičkou každá jednou z jedné strany za ruku. Takže tak, takhle jsme spolu skončili.
0: Paní Marie,
1: to je asi tak všechno.
0: Obdivuju.
1: A mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám a já jsem dneska čekala na vás, když jsem věděla, že to já jinak usnu, ale taky poslouchám vám, já se budím, ale já jsem ani neusnula a jsem ráda, že jsem vás slyšela.
0: Takže teď už můžete jít spát, paní Maruško, že jo?
1: No, budu ještě chvilku poslouchat, ale asi usnu u rádia. Mějte se moc hezky a přeji všem dobrou noc.
0: Já vám moc krát děkuji, obdivuju vaši sílu, to jsem chtěl říct. A přeju vám krásný podzim, který začíná už za pár dnů. Naslyšenou.
1: Ano, ano, ano. Děkuji moc.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Téma noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A můžete do ní psát na rozhlas.cz/linka anebo volat. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a po písničce Standy Hloška, já mám takový pocit, že původně to byl Meatloaf, je čas na další telefonát na čísle 731 800 900. A je to opět paní Marie, ovšem tentokrát jiná, ta, která telefonuje z Otrokovic. Takže vlastně zdravím na Baťov. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. No, já bych to řekla asi tak.
0: Od Chánovi a od Chýni, ano.
1: Ale já bych nikdy neřekla od Chánovi a od Chýni. Byli to pro mě vždycky manželovi rodiče. Protože byli to tak vzácní lidé, kteří mě přijali od prvního dne, kdy jsem tam přijela. Když jsem k ním poprvé šla, tak jsem tak prstem jela po zdi a říkala jsem si, kdybych měla kam uteču. Protože jsem měla 400 kilometrů domů, takže jsem utéct nemohla. A musím říct, že když jsem přišla k ním do rodiny, tak jsem byla tak vřele přijata. Takovou úctu mi prokazovali a prokazovali mi to 30 let. Celou dobu, co jsem jako byla jejich snachou. Byli to zlatí lidi. Babička ta, to bylo prostě, ona pocházela ze strašně chudobných poměrů. Za Německa byla i v sirotčinci, protože její maminka neměla na to, aby uživila. Prostě ona se dobře učila, tak měla pan řídící ji ubral jednou týdně na oběd, aby něco měla na jídlo. Prostě byla to zlatý člověk. A její manžel nebyl vlastní otec mého manžela, ale měl ho velmi rád, byl na něho pyšný a když jsme se potom vzali a měli jsme první dceru, nebyla to jejich první vnučka, vlastně byla to první vnučka, za dva dny se narodila druhá od sestry od manžela. Ale on, jakož my jsme byli z Moravy, tady se ty děti dávali do peřinek nakulmovaných, prostě načančaných, jak se říká. A on jako dědeček s ní rád chodil na procházku, chodili jsme spolu a on každému vykládal, to je jen domů z Moravy, on byl na to dítě tak pyšný. A musím říct, že až do své smrti v životě neublížili, tak jak já jsem se vždycky snažila prostě jim vycházet a nikdy jim neublížit. A musím říct, že když dědeček umřel asi o 3 měsíce dřív než babička, ale když babička ty 3 měsíce strávila u nás v Otrokovicích, tak mi říkala, že se nikdy v životě neměla tak dobře, ale to bylo jednoduché. Moje maminka 5,5 roku ležela a my jsme se o ní starali prostě se vším všudy, opravdu byla ležící. Když to tato babička byla strašně bolavá, ale ještě se sama najedla a takhle. A když potom odjela, protože v lednu už měla mít nějaké vyšetření v Mostě, tak mi zavolala 26. ledna a řekla mi, že umírá a že ještě mám dárek tam na jednom místě na skřínce. A manžel říká, kdybych neměl druhý telefon, abych ti to nevěřil. Jak ona, prostě ona mě měla tak ráda a já jsem ji měla.

0: ti tak ráda. Takže říkám, opravdu žádná tchýně, maminka a tatínek.
1: Maruško, já vám moc krát děkuju za váš příběh. Krásný, upřímný.
0: Ano, ráda na ně vzpomínám, velice často na ně vzpomínám a můžu říct, že když zemřela babička, tak jsem měla i jsem mluvila nad hrobem a musím říct, že to jsem nesla velmi těžce. My jsme tenkrát měli 5 pohřbů za 5 měsíců. Prostě umírali moji rodiče, manželovi rodiče, ještě můj bratranec. To bylo to hrozné. Ale když babička umřela jako poslední, tak já jsem to nesla strašně těžce. Protože ona mi opravdu v životě strašně schází.
1: Vaše vzpomínka ale zůstala. A já za to děkuju. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A dobrý večer vám přeje Iveta, tedy soudě podle toho, co napsala na rozhlas.cz/Linka. Tchýně to není téma na jeden večer, píše Iveta, ale aspoň na týden. Na začátku manželství, než jsme postavili, jsme bydleli u manželových rodičů. I když jsem se snažila, nikdy jsem tchýně nezískala, nic jí nebylo vhod. Pro ní jsem byla zlodějka, která ji ukradla jediného syna. Nikdy jsem jí nedokázala říci maminko. Vždycky jsem se nějak oslovení vyhnula. Až když jsme měli děti, začala jsem jí říkat babičko, ale nikdy jsem jí netykala. Také mi to nikdy nenabídla. Opakem byl můj tchán. Byl to opravdu pracovitý, tolerantní a milý pán. Já ho měla snad raději než vlastního tátu. A také jsem mu tatínku říkala a na jeho přání mu i tykala. Byl automechanik, já auta milovala a on mě moc ze svého řemesla naučil. Po mém manželovi to byl nejlepší chlap, kterého jsem v životě poznala. Dneska jsem už já 6násobnou tchýní a zatím se svými získanými dětmi vycházíme. Tuk, tuk, tuk. Vycházíme dobře a doufám, že to tak zůstane, pokud se i nadále dokážeme vzájemně respektovat a tolerovat. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: téhle písničce, kterou vám zaspívali Adam Ďurica a Emma Drobná, je čas na další telefonát v noční lince Českého rozhlasu. A můj další pozdrav směřuje do Uherského Hradiště. Odtud volá pan Radek. Pěkný večer.
1: Pěkný večer. Především bych chtěl pozdravit všechny posluchače. Chtěl bych se podělit jakože o svoji takovou životní zkušenost, kterou jsem měl. V podstatě budu ale krátký, jo, abych nezdržoval, ale začalo to tím, když jsem byl ještě svoboden, když jsem měl chlapec, tak jsem chodil třeba s jednou dívkou a potom ještě s druhou dívkou a já jsem měl nadstandardní vztahy, jak kdyby s těma potenciálníma tchýněma. Že mě vždycky měli strašně rádi, jako já jsem si to užíval. A pane Borku, nakonec to dopadlo tak, že když jsem se ženil v 25 letech, tak bohužel jsem si bral manželku a už jsem tchyní, no měl, poněvadž brzy v 55 letech umřel na rakovinu. A asi za 2 roky jsem si aspoň užil toho tchána, ten bohužel na rakovinu taky brzy odešel jako za tou manželkou. Takové ty, jak jsou různé vtipy na tchýně a to, tak já jsem si to v podstatě nikdy neužil, ale byla to úžasná žena, co znám jakože z vyprávění manželky a tak to, tak je mi to celkem jakože líto, ale aby to nebylo úplně tak krátké, tak co můžu říct, poněvadž moje maminka ještě žije, tatínek umřel loni, ale tak ta moje žena aspoň měla ty druhé rodiče v těch mojich rodičích, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím vám velice dobře a myslím si, že máme pár věcí společných. Já jsem vlastně svého tchána taky nepoznal, ten odešel do věčných lovišť ještě předtím, než jsem si vzal svoji manželku. Ale na druhou stranu mi to vynahradila moje tchýně, která byla mojí druhou maminkou.
1: Takže perfektně víte, o čem hovořím.
0: Vím,
1: Radku. Mně se strašně líbí, jak manželka se teď stará o moji maminku. Jo, že, protože tu svoji už prostě 30 let nemá. No, tak,
0: já vám i v tomhle rozumím. 2 roky jsem
1: cokoliv
0: se...
1: Cokoliv mámka potřebuje, manželka se nedá auta, jasné, jo, jedeme to, zařídíme, vyřídíme, jo, tak to už prostě tak nikdy ten osud v tom životě se potká, že mě to strašně mrzí, že jsem, protože, a já tomu věřím, jo, že ta její maminka byla úžasná ženská, stejně tak, jak je úžasná moja žena, jo, že...
0: Naprosto vám rozumím, nic v životě se neděje samo o sobě, jen tak pro nic za nic. Na tom já trvám. Poslední 2 roky jejího života jsem strávil u postele své druhé maminky, tedy své tchýně. Děkuju, Radku, a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuju, že jsem se mohl svěřit.
0: Naslyšenou a jsem taky rád.
1: Naslyšenou.
0: Eva z Klimentova napsala na rozhlas.cz/Linka k tématu dnešní noční linky, kterým je povedená tchýně, povedený tchán, následující. Moje tchýně i tchán byly nejlepší. Tchýně tedy byla ze začátku tak trochu metr. Neustále hlídala, abych se o jejího syna jak se patří starala. Abych vařila každý den teplé večeře, protože synek je na to zvyklý. Abych taky o víkendu pekla buchty nebo koláče. Taky mi kontrolovala, jestli mám srovnané věci ve skříních, pěkně v zákrytu a v komíncích. Ale pak jsme si ujasnili pravidla a pohoda. Hodně jsem se od ní naučila, protože ona byla excelentní kuchařka. Tchán byl nejlepší chlap mého života, milionový člověk, velký srandista a pohodář. Škoda, že už tu ani jeden z nich není. Evo, děkuji za vaše psaní a vám, kteří třeba váháte, zda zatelefonovat a hlavně, jaké je telefonní číslo do studia Noční linky, nabízím ještě jednou tu kombinaci, která vám umožní o svých tchýních a svých tchánech pohovořit do vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tchýních i tchánech, těch povedených i povedených si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A jakže se představil ten další posluchač čekající na 731 800 900? Pepek ze Šlapanic. Pepku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům taky. Já bych chtěl říct, když jsem se v 58. poprvé ženil, tak jsem měl manželku jako ze Šlapanic. A jako svadební cestu jsme měli výbornou. Na Maltu a na Písky. No, co s tím chci říct, to, že jsme prostě chodili, stavěli a na druhou stranu Šlapanic, kde jsme prováděli stavbu rodinného domku. No. No, můžu říct, že jako Tchýně ta byla výborná, ale s chánem se dalo dost jako těžko domluvit. No, to, já jsem včelařil tenkrát a přišel jako jeho bratr tam odlitovali někde, že můžeme si dovést dřevo za 20 korun, že tam byly polomy a takový. No tak jsme jeli týden, já jsem měl motorku v tenkrát jenom, já měl jsem domluveno ve třesku s vlekem, no bohužel vlek nejel, a tak jsem odjel jako domů z toho, co jsme nachystali dřevo. No přijel jsem tam do toho lesa a bohužel jsme se k tomu našemu nedostali. On tam přijel nějaký řidič od ČSAD ze 111 a s vlekem a odvezl si jako dřevo svoje a k tomu, co jsme měli nachystany, oni ještě, no prostě cesta zarubaná. A že tu 111 s vlekem mu slíbil, že doveze. No já jsem, bohužel jsme naložili jenom to, co jsme jako unesli na tu V6, no a místo na pilu, no tak jsem to složil doma, že něco manželka, že jako včelínek, že si postavu na zahradě, já jsem včelaril, měl jsem tam 4 včelstva a tak z toho zešlo, z toho, co jsem dovedl, tak tam vyrobil bolševické armárky pro Šlapanice, no po druhé, co jsem jako si koupil dřevo, tak manželka, že by chtěla ten skleník, no tak to se použil na šalování a zabetonování prostě toho základu, aby jsme mohli ten skleník postavit, no tak to byl skleník 2,5 metru krát 4,5 metru, no teď využívá můj syn, no tak to chci říct, čili to Chánem se dalo dost těžko jako dohodnout a zatímco Tchýně, tak ta byla výborná. Z míšatu, co jsem měl, potom když jsem skončil vojenskou službu, synům jako nadělala, no prostě využila ty látky a ušila jim kalhoty a jenom to oblečení. Takže tak jsem jako dopadl.
0: Tak to, děkuji za váš příběh i za tu ilustraci, kterou jste použil s dřevem, které původně mělo sloužit včelínům, jestli tedy tomu správně rozumím. A jsem rád, že jste svěřil svůj příběh právě noční lince. Mějte se hezky a děkuji.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naslyšenou hlavně.
0: A hlavně naslyšenou.
1: Já jsem váš věrný posluchač, ale když se mi podaří takovýto téma, jako je dneska, a se dovolat. Takže,
0: jo. Je to tak trošku záležitost štěstěny. Pepku, díky a naslyšenou.
1: Vám se mě už táhne na 90, jak jsem jednou říkal.
0: No ale pořád podle hlasu jste velmi vitální, ať vám to zůstane. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, vítám vás v novém týdnu. Teď už píšeme 21. září 2026. Malou chviličku po půlnoci otvírám druhou část noční linky dnes na téma povedená tchýně, povedený tchán. A to povedená může být jak bez, tak s úvozovkami. první hodině jste vyslechli 6 příběhů na tohle téma. A další volání, to je před námi. Tak věřím, že se vám to povede, tedy že se dovoláte na 731 800 900 a že už po písničce Hany Zagorové uslyšíme další příběh. U mikrofonu je Borek Kapitančík. Přeju vám štěstí při telefonování.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak, začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu. Na téma povedená tchýně, povedený tchán, teď přichází promluvit na čísle 731 800 900. Aneška a já ji zdravím na Vysočinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám taky jeden příběh, i když musím říct, že teda není dobrý, že jsem se nesetkala s dobrou tchýní. Tchána jsem nikdy nepoznala, ten byl dávno po smrti, když jsem začala s manželem chodit. A tchýně mě po začátku, když jsme spolu chodili s manželem, tak byla jak máslo, prostě mě tam zvala k sobě a strojila mě prostě. A tak jsem nevěřila lidem, kteří mě říkali, ať si manžela vezmu, ale tam ať se nestěhuju.
0: V čem byl problém?
1: Já jsem nevěřila, no a tak jsme se rozhodli, že se vezmeme, ale sotva jsme jí to řekli, tak bylo zlé. Okamžitě mi řekla, že jsem jí syna ukradla a tak jsem jaksi myslela, že se časem všechno srovná, že si zvyknu. Bydleli jsme společně, protože jsme byt nedostali, tak jsme si museli přestavovat domek, ve kterým ta tchyně žila. A nikdy jsme k sobě nenašli cestu. Prostě byla jsem jaksi vetřelec a jako neměla mě opravdu ráda.
0: A to je zvláštní. To je zvláštní, vy jste říkala, že ze začátku byla tchýně, řekněme, jako máslo, že vás zvala neustále a přitom logickým vyústěním vaší známosti měl být sňatek a potom jste jí ukradla syna. Tak v čem byl problém?
1: No, ona totiž uvěřila takovým nepravdivým pomluvám. Já jsem jako jediná ze vši jsem se dostala do školy a musela jsem teda daleko do pohraničí, abych vůbec jako mohla tu školu udělat. To bylo, tenkrát byl takovej režim, že děti ze zemědělství nikam jinam nesměly. A tak jsem byla v pohraničí, ale vrátila jsem se domů a nějak se dostali nějaký řeči sem do té vesnice, kam jsem se přivdala, že jsem údajně prostě měla další známosti a nebyla to pravda. Mm-hmm. No a takže ona prostě žila v tom přesvědčení, že jsem špatná. No.
0: Takže uvěřila zlým řečem.
1: Cizím řečem, no, který nebyly pravdivý, no, a tak, no prostě, že jsem jí ukradla peníze, mě taky naškla, načež já jsem utekla teda, protože jsem nechtěla, aby můj manžel uvěřil, že to je pravda. No a on se za mnou, utekla jsem k matce, on se za mnou vrátil a donutil mě, abych se teda s ním vrátila zpátky, no tak jsem se vrátila a měli jsme potom vlastně vymodlenýho syna jako po 5 letech, no a syn bohužel byl nemocný hnedka po narození a tak to byla další taková věc, která jí dávala jaksi vodu
0: vám
1: na její
0: vinu.
1: Mlejn. No a tak zase začala, že jsem já to zavinila, tu nemoc a nakonec jsem se dostala i já do nemocnice. Musela jsem na operaci se žlučníkem, poněvadž to bylo asi zřejmě všechno psychický. No a vrátila jsem se i se synkem domů a už byl potom v pořádku. Takže jsme ho v pořádku vychovali a měli jsme z něj velkou radost. Ale s tchýní jsem nikdy, už nenašla jsem k ní nikdy cestu. A i když teda na sklonku života jsem jí vařila a snažila jsem se o ní starat, když nemohla už, tak na sklonku života se snažila se to nějak dát dohromady, urovnat, ale já jsem opravdu už neměla k ní důvěru. Takže to
0: myslím,
1: nakonec
0: že to
1: dopadlo, že zemřela teda bez nějakého smíření teda, no.
0: Mrzí mě to, ale Aneško, děkuji vám za příběh, který jste všem, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, řekla. Mějte se hezky a přeji vám zdraví a krásný podzim.
1: Děkuji vám a všechny zdravím i vás, pane redaktore.
0: Děkuji mockrát a naslyšenou. Na telefonu si vás za malou chvilku znovu dovolím vyspovídat na téma povedená tchýně, povedený tchán, ale na webu rozhlas.cz/linka, kam chodí vaše psaní na tohle téma, si teď dovolíme vytáhnout jeden z třířádkových vzkazů. Inka napsala: já jsem měla štěstí na maminku bývalého manžela. Hned po svatbě mě přijala jako dceru, kterou neměla, a pro mě to byla druhá maminka, se kterou jsem si někdy rozuměla líp než s tou mojí. Dokonce když jsme se s bývalým manželem rozvedli, chodili jsme se navštěvovat, přát si k svátku, k narozeninám a na Vánoce. Chodila se mi vyzvedávat a vracet do knihovny, když ona nebyla zdravotně schopná. A když skončila v nemocnici, byla jsem já poslední, kdo ji zažil naživu. Každému bych přála získat druhou maminku. Pro mě to nebyla tchýně, ale maminka. Přeji všem hezký zbytek noci, Inka z Hradce Králové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem jsou povedené tchýně a povedení tchánové. Jak v úvozovkách, tak bez nich. Tak jsem zvědavý, kam že spadnou tihle dva v podání paní Jany. Zdravím vás do Alojzova, že jo?
1: Ano, přesně tak, Borečku, nezapomněl jste. A jsem ta Jana s tím rubínem na krku,
0: ano,
1: s tím
0: talisman. Tak, poslouchám, jaké
1: jste
0: měla? Já vás
1: zdravím, Borečku, zdravím všechny sovičky, sováčky. A budu mít takový jedno přáníčko mám, jenom vyřídit Marušce z Prostějova, že žiju, ale těžko se dovolávám a mám blbý signál, ale teďka, jak je tam Boreček, tak je to dobrý.
0: To není moje práce, ale jsem rád, že si to myslíte.
1: Já vím. A teďka k tomu tématu. Bohužel budu tam na té straně těch horších, protože můj muž si mě teda vybral a když mě poprvní vedl do rodiny, vezl, jeli jsme autobusem, tak já pro jistotu zůstala stát v průjezdě a řekla jsem běž a řekni jim, že jsem přijela s tebou. Bylo to v roce 64 a v roce 64 koupit nastávající tchýni, která měla zrovna i svátek, bomboniéru za 47 korun, nebylo pro 17-letou holku tak jednoduchý. Ale vezla jsem. Ale neumíte si představit ten kravál, když on řekl, že jsem s ním přijela, jak řvali, že mu řekli, že mají pro něho vybranou nevěstu a ať si to dobře rozmyslí a že žádný ho nechcou. No a co já? Já to tam neznala, tak jsem říkala, tak půjdu pěšky do Prostějova dom, nedá se nic dělat. Jenomže vyšla manželová stařenka a říká mě, tak pojď panenko ke mně. Tak jsem šla ke stařence do výměny a nebyt té stařenky, tak ten pán, co spí vedle v ložnici, by tady 62 roku nebyl. Hmm. 26. září to, Borečku, bude 62 roku, co teda jsem dvakrát řekla to ano. A dneska o 8:30 večer moje dcérenka bude mít 51 roku a syn 21. listopadu 53. Takže všechno dobře dopadlo, ale tchýně a tchán prostě nemohla jsem jim ten řev, který tam byl, to ze mě nevyprchalo. To ve mně zůstávalo a oni se tak chovali, ale nejlepší bylo, že za necelý 2 měsíce za mnou přišel nastávající tchán teda, tehdejší, a řekl mě, ať mu říkám tatínku. No to já jsem řekla v žádném případě, protože mě krátce předtím tatínek zemřel, můj. Mm-hmm. Takže říkat tatínku znovu někému po člověku, který byl pro mě nejnej, to nešlo. Mm-hmm. No a takže až byly děti od bratra manželovýho, tak to byl děda a babí. No a pak naše děti přišly, vymodlené syneček po 9 letech a po 11 dcerenka. No takže všechno by bývalo, bylo dobrý, ale takový to napětí bylo až do chvíle, kdy jsme tam přijeli na návštěvu a děda nám jenom řekl, babička je nemocná, ale já myslela, že má chřipku, tak jsem dětka nechala na dvoře a šla jsem, no ale jenom jsem vešla do místnosti, jsem věděla, že je úplně jinak zle. Říkám, dědo, pro boha, od kdy to je? Od noci. A my jsme tam přijeli ve 4 hodiny odpoledne. Ona se dusila, ona nemohla dýchat. On mě řekl, já jsem mi dal už 6 prášků těch, co má na to dechání a furt tak funí. Říkám, no nic, Staňo, berem ju do auta a jedeme do nemocnice. Tak jsme jeli do nemocnice, tam se sestřička podívala, volala pana doktora, no to trvalo 5 hodiny, pan doktor za 5 hodiny přišel. Mezi tím teda Já jsem zjistila, že babičce začínají modrat nechty a lalučky uši, tak jsem šla pro manžela, říkám, Staňo, ty se rozloučit s maminkou, maminka tě odchází. Ty nejsi normální, spustil na mě, říkám, nekřič a biješ. No tak šel, sedl si vedle ní, já jsem tam pak přišla, ona naznačila svýmu mužovi, aby odešel, já jsem si sedla vedle ní, ona mě položila hlavu na rameno a tím se mě asi omluvila, protože už víc nepromluvila. Takže tchán ten teda byl pořád takové, nemám dobrý vzpomínky, ale babička tím, že si mě vyžádala, abych já u ní byla do poslední chvilky, tak jsem to vzala, že se mě omluvila. Neměla jsem to lehký, ale říkám si, že třeba já jsem dobrá tchyně, protože náš syneček bydlel 9 roků v jižních Čechách, pak se přistěhovali v 2-2 sem. No, bydleli jsme pod jednou střechou, jenomže jim vyrostly dcérenky, jedna se odstěhovala a jedna tady zůstala. Přišlo děvčátko, pak přišel chlapeček, bylo toho moc, tak syn s manželkou si postavili svůj domeček. A když já bych vyšla, já nemůžu, protože mě musí někdo pomoct ze schodů. Když bych vyšla na dvůr, tak je to takových 15 metrů, mají od našich dvorových dveří svůj vchod do svýho domečku. A tady bydlí vnučka s manželem a 8letá nejstarší pravnučka a nejmladší ze 4 pětileté pravnouček, takže myslím si, že to jakž tak jde. Děvčata se o mě starají a i o manžela, protože ten už je 6. rokem onkologický pacient, byl to chlap, něco jak Borek, 190 cm, chlapisko 90 kg, dneska má 57, ale je tady. Je s náma, takže to tak berem. Tak Borečku, tak to bylo se mnou. A ta Maruška z toho Prostějova, když bude chtět, ať si přes obecní úřad, ať mě pošle svoje číslo, já ji zavolám a může za mnou přijet.
0: Paní Janu, já vám děkuju za všechno. Za všechno, co jste řekla, za všechno, Borečku, co jste udělala, třeba ještě i pro vaši tchýni. A jsem rád, i když to přišlo pozdě, v tu nejpozdější možnou chvíli, že aspoň na tom posledním loži došlo ke smíření. Mějte se hezky a přeju vám zdraví.
1: Borečku,
0: vašemu manželovi pochopitelně mě taky.
1: Borečku, můžu mít jedno přání?
0: Nevím, jestli ho budu moci splnit, ale poslouchám.
1: Já si myslím, že budete. Pozdravujte maminku.
0: Děkuji.
1: A protože někdo, když měl tu krásnou 60, se válel někde u sluníčka, tak bych mu chtěla popřát a poslat velkou pusu babičkovskou, protože já jsem, Borečku, už skončila do té 80, jak maminka vaše.
0: Vyřídím, zítra za ní jdu.
1: Ta to měla někdy v květnu, že?
0: V březnu. V březnu a zítra ji to vyřídím.
1: A kolikátýho?
0: 17.
1: 17. Moje maminka byla 11. Borečku, jsou šťastná, že jsem s váma mluvila a Marušce z Prostějova děkuju za to, že měla o mě strach, co se se mnou děje. Děkuju, mějte se všichni krásně, krásný podzimní poslední dny a snad si přejme, ať jsou další dny pořád pěkný.
0: Já si to přeju.
1: Naschledanou. Já věřím, Borečku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, ta aktuální na téma Povedená tchýně, povedený tchán, vstupuje do své poslední půl hodiny. A s telefonátem na čísle 731 800 900 se teď můžeme seznámit tedy hlavně s příběhem, který nám řekne Láďa. Zdravím do Zlonína.
1: No, dobrý, hezkou noc, nebo jak bych to řekl. No.
0: Hezký večer, dobré ráno. No prostě, zdravíme se navzájem.
1: Tak jo, no já jako jsem se seznámil se ženou, ta byla ze 6 dětí, ale byla čtvrtá. Pak ještě se narodili dvě a jako tchýně byla bezvadná. Ta nám podstrojovala, jak mohla, jo. Opravdu nemůžu si stěžovat. My jsme tam jezdili, pak jsme se vzali, vydali jsme teda v Praze a opravdu tchýně, tchán už nebyl, ten zemřel 2 roky předtím, než jsme se seznámili. No ale zase moje máma s mojí ženou prostě...
0: Nesedli
1: tam
0: si?
1: Tam byl ten vztah jako tchýně, to jsem cítil jako, jo.
0: Mm-hmm. Jako, čím si to vysvětlujete, čím to bylo?
1: No to nevím, já jsem měl ještě bráku, ten byl mladší teda, ten se ženil dřív, nevím. Ale ten vztah tam byl hrozný, já to žena říkala, bydlet dohromady, tak jsme se už dávno rozvedli. Nevím, čím to bylo, ale jako už nežije nikdo, tak jako...
0: Párkrát se tady ozvalo, že tchýně někdy mají tu tendenci označovat snachu za tu, která jí ukradla syna.
1: No, tak něco na tom asi bylo, no.
0: Vy jste byl prvorozený, vy jste říkal, že máte bratra?
1: No, tak já jsem byl starší, no, než brácha, no.
0: To je možná to byla příčina, ale to se jenom dohaduju, samozřejmě.
1: Ale tak jako to jsme přežili, naštěstí jsme nebydleli spolu, bydleli jsme na druhé straně Prahy, takže, no a měli jsme 3 děti, nebo máme 3 děti, už mám 8 vnoučat, no, tak jako... V pohodě, ale žena už je 5 roků nahoře, no.
0: Takže teď jste vlastně tchánem vy.
1: No, zatím ještě ne, ještě jsou všechny těm nejstarším vnučkami kolem 20, no, a pak je to tam od těch 9, kolem těch 15, 16 se to láme, no.
0: No, tak máte vnučky, tak jsem předpokládal, že jste tchánem.
1: No, tak zatím, no tak to jo, ale zatím ještě jsou svobodní a uvidí se, jak se to bude vyvíjet.
0: Jo,
1: jako já, jako s téma, jak by to řekl, nevěstama nebo dcerama se vdali, tak jsme všichni v pohodě, jako všichni, jako no.
0: Takže vy jste zatím jenom stínový tchán a jestli někdy dojde ke sňatku, no tak to budete mít i se štemplem.
1: Ale tak oni už jsou, to mádi, už mají všichni děti,
0: no,
1: že jo.
0: No to říkám, jako... takže jste tchán vy.
1: No, tak mi to nějak nedošlo.
0: Jo. No, ano,
1: my jsme tohle ten pojem neužívali, tchána, tchýně, nikdy. Jako,
0: takhle
1: no.
0: Je to, jo. Tak teď už si rozumíme. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám hlavně zdraví a krásný podzim. Naslyšenou.
1: No, děkuju. No, tak zdraví mi zatím slouží, tak je to dobrý, no.
0: Tuk. Mějte se hezky.
1: Děkuju, Borku, a přeju všem posluchačům hezkou noc a zítra krásný pondělí.
0: Tak a úspěšné vykročení do nového pracovního týdne. Ono se to musí nějak ten rozpočet naplnit. Takže další vzkaz, ten je z webu. Na něj můžete psát. rozhlas.cz/linka na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Napsala Dana a posílá vám krásné noční pozdravy a následující všem posluchačům a teď k tématu. Měla jsem štěstí na tchýně i tchána. Ne ovšem na manžela. Je to minulost. Tykali jsme si vzájemně a jsem vděčná za rodiče i milovanou tchýni a tchána. Bohužel syn se jim nepovedl a rozvod byl nuceným zklamáním i poučením, zklamáním bolestným. S láskou zdravím do nebe a vzpomínám. Dobrou noc z jižních Čech, Dana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsem už dlouho, nevím jak vy, ale já už dlouho neslyšel Hinka, který telefonuje právě teď na 731 800 900 a chce nám popovídat o té své povedené nebo povedené tchýni a tchánovi. Dobrý večer, Hinku, zdravím tě.
1: Dobrý večer, Borku, tobě i všem posluchačům a jsem tak trošku připraven.
0: Kdo je připraven, nebývá zaskočen. Už mlčím.
1: Doufám. Já jsem moji milovanou Janu poznal díky kamarádce a ta potom nás doprovázela i do jejího rodiště. Já jsem za ní jezdil na motorce a toho chána a tchýni jsem poznal jako už poloviční sirotek, protože tátu už jsem neměl, jenom maminku. Takže vlastně, když jsem tam přišel a byl přivítán samozřejmě, tehdy si pamatuju, že byla

0: že jsem byl, že jsme spolu s ženou chodili 4 roky, než jsme se vzali, to taky nebylo možná na škodu, ale já jsem vždycky říkal, že měli jsme spolu 3 dcery a všichni jsme měli oba dva stejně rádi, ne tak naše tchyně. Tam měla vyhrazenou prostě jednu z těch vnuček a dávala to dost najevo, což já jsem špatně nesl. Až jednou jsem prostě udělal zle a povídám, tak jestli takhle to bude pokračovat, tak my tu vnučku Senka přestaneme vozit a bude to vyřešený jednou provždy. A od té doby sice se mnou 2 měsíce nemluvila, ale ten pořádek jsem si sjednal.
1: A zjistil jsi, Hinku, někdy, čím to bylo, že favorizovala jenom jednu svoji vnučku ze 3?
0: Nikdy jsem to nezjistil. Nikdy. Jako nevím proč, ale bylo to tak, no.
1: No tak vždycky je důležité vyjasnit si věci. Někdo, kdo to odkládá potom na to do konce života, může vlastně nad tím může jenom bědovat, ale ty se z toho chopil jako chlap. No prostě vyjasnili jste si to a nakonec to šlo.
0: Tak nějak. Ale za to tchán, i když on taky byl takový trošku ušlápnutý, protože mamka, jak jsme ji říkávali, tak ta vládla prostě ruku pevnou a on až potom odešla díky své nemoci, tak vlastně potom teprve začal volně dýchat a tak nějak žít po svým. No. A přitom to byl fantastický člověk, tak jak jsem říkal, že už jsem tátu neměl, tak on mě ho naplno nahradil. Naplno, protože on, jak říkal, byl automechanik, já jsem měl auto, cokoliv jsem potřeboval, všechno mě na něm spravil. Já jsem jezdíval prvně na motorce, tu mě taky spravoval kdysi dávno, protože to uměl a tak potom pokračoval v tom automobilu taky a byl to no, prostě parádní člověk, na kterého nezapomenu, už tady taky bohužel není, ale nezapomenu na něj hodně dlouho a jak říkám, do smrti.
1: Ale díky tvé právě zveřejněné vzpomínce na něj tady zůstává vlastně pořád. Hinku, děkuji moc krát za telefonát, za čas, který věnoval Noční lince a přeju ti hlavně zdraví, no a krásný podzim. Naslyšenou.
0: Já děkuji, Borku, i tobě přeji šťastnou cestu domů.
1: Díky.
0: A někdy zase na tu Noční linku doufám, že to nebude tak dlouho trvat jako dneska.
1: Jak říkám, dovolat se, dotelefonovat se, původně mělo zaznít, někdy bývá opravdu otázkou štěstiny. Měj se hezky a naslyšenou.
0: Jak jsem říkal, je to ta štěstí ocasá kočka.
1: Ano, 6 konců telefonní linky 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnešním tématem jsou tchýně a tchánové, ti povedení i takzvaně povedení. Magdalena o tom asi něco ví, čeká na čísle 731 800 900 a já ji vítám ve vysílání. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Já také zdravím a zdravím i všechny posluchače i vás, Borku.
0: Díky.
1: Já mám kladný vztah, nebo měla jsem kladný vztah, protože moje nerada užívám slovo tchýně. Já jsem měla svokru ze středního Slovenska. Tazenku vetchou, ale velice, velice hodnou. A máme teď druhý téma, takový posmutný, protože tady není spoustu let. A pořád na ní vzpomínám. Sice zprvu byla proti, aby si můj muž jako Slovák bral Češku, ale pak jsme si jako vzájemně prostě přišli na to, že se máme velice rádi. A my jsme si ji sebrali přes zimu, vždycky na nějaký měsíc, aby nemusela doma topit. Vždycky jsem s ní tady obešla lékaře a nedej bože, když jsme netrefili, že my tady v Hradci máme lékařskou fakultu a studovali tady i Slováci. Když jsme natrafili na lékaře slovenského původu, tak si popovídali. Chána jsem nepoznala, protože ten zemřel ještě za dětství mého manžela. A stavím svoji okru, stavím pořád mezi ty nejdražší osoby mého života. Takový vyznání a já po včerejším tématu tak na to ráda vzpomínám, že jsem to teď mohla říct, takovouhle vzpomínku na ní a takovouhle úctu jí vzdát po tolika letech, když mezi námi není. Přestože jsem se svým mužem rozvedla.
0: Aby ta vzpomínka byla o něco kompletnější, tak vás ještě o něco poprosím, Magdaleno.
1: Ano.
0: Bude stačit křestní jméno. Jak se jmenovala vaše svokra?
1: Pavlína.
0: Jak?
1: Pavlína.
0: Pavlína.
1: Ale psaný Pavlína.
0: Tímto ji zdravíme tam nahoru. Mějte se hezky.
1: Já vás taky zdravím a zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Protože to je asi to největší štěstí, co máme. Tak vám oběma hodně zdraví.
0: Děkuju. Mějte se hezky a vyřídím. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Na tohle téma možná stihneme v dnešní noční lince ještě i ten 12. telefonát po písničce, kterou vám za chvilku zaspívá Miloš Birka. Ale já bych měl stihnout ještě přečíst to, co napsala Alena na rozhlas.cz/linka. Moje tchýně a tchán, na ně to fakt sedí. Nebyli to dobří lidé, ale protože o mrtvých jen dobré, tak to dále nebudu popisovat. Ale snad postačí jen to, že když se k nám manžel nastěhoval, tak mojí mamince, kterou měl nesmírně rád, říkal maminko snad od prvního dne, kdy ji uviděl. Svojí mamince říkal vždycky jen matka. Přede mnou byl manžel už jednou ženatý. Tu ženu měla tchýně ráda a přestože se s ním ona rozvedla a vzala si jiného, tak ona ji pořád zvala k ním, dokonce i tehdy, když jsme tam byli my na návštěvě. A vždycky z toho byly hádky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaká škoda, že noční linku bohužel neobohatí další příběh v podání paní Marie. Ta před mnou chvilkou sice zavolala, dovolala se, já jí říkal, že má ještě chvilku počkat, ale bohužel nevyšlo to. No takže ještě ten poslední telefonát na čísle 731 800 900 je před námi, než definitivně skončí noční linka na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Děkuju za všechny vaše příběhy už teď. A ptám se naposledy, kdo pak je teď na telefonu? Haló? Bohužel. Ani v tomto případě jsme nebyli úspěšní. Zkusím tedy ještě jeden konec naší telefonní linky. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: Ahoj Borku, tady Olin, zdravím tě.
0: Nazdar Oline. Máme už, to je bohužel, musím to říct, jen 3 minuty na to, abys nám řekl něco o své tchýni a svém tchánovi. Byli povedení nebo takzvaně povedení?
1: Byli dobří, bych řekl. Počkám, vypnu rádio, protože se slyším.
0: Ano, ano, zpětná vazba. Je nepřítel živého vysílání?
1: Byli dobří. Začalo to tím, že vlastně jsem byl na vojenské základní službě. Stačil jeden opušťák, potkali jsme se s manželkou, byli jsme na zábavě, skončili jsme, samozřejmě šli jsme spát v noci. No a tak dopadlo tak, že jsem se za měsíc dozvěděl, že budu tatínkem.
0: No vzal s to fofrem.
1: Ano, ano. Takže potom jsem přijel na další opušťák, jsem přijel tady jako k jejím rodičům. Přivítala mě tchyně, protože tchán byl on dělal na energetice, měl 24 služby, 24-hodinové, ale to mi trošku jako naštvalo, nebo nedal jsem to najevo, protože mi řekla, jestli se vám to nehodí, tak vůbec se nic neděje, nemusíte si nikoho brát, nemusíte se, my to zvládneme, my si to děcko vychováme. Tak jsem se jako trošku rozštílil.
0: To je nešťastný začátek, no.
1: No, dáno, ano. A nicméně potom řekla, no tak tchán přijde zítra domů, je trochu takový prudší povahy, tak se držte trošičku jakoby od něho. Tak když přišel domů, tak jsme byli nahoře v kuchyni, uprostřed byl stůl, tak já jsem vždycky byl na opačné straně toho stolu, jak on chodil.
0: Pro jistotu.
1: Pro jistotu, tak jsme tak prostě udělali 3-4 kolečka. A on potom říká, no mladej, co si budeme vykládat, je to tak, jak to je, potřebuji vědět, kdy se chcete vzít, kolik přijde z vaší strany lidí, jako rodiče, příbuzní a moje známí, a to je vlastně všechno, ostatní zařídím já. Tak jsem jako poděkoval, aniž bych se zmínil, že žádám o ruku a tak dále, to bylo už prostě jasný. No takže jsme se tak nějak z toho začátku to tolerovali, pak se to jakoby roztálo, toto napětí. Vykal jsem jim teda celou dobu, respektoval jsem jejich názory, oni respektovali moje, tchán říkal, když něco budeš po mně potřebovat, přijdeš s předstihem, protože on měl Nimrod a měl spoustu koníčků a tak dál. Vždycky jsme se domluvili, takže to bylo celkem v pohodě a zvládli jsme to.
0: Zvládli jsme i poslední telefonát dnešní noční linky. Oline, děkuji za něj. Omlouvám se, že ho takto de facto utínám. Blíží se 1 hodina. A já moc krát děkuji i za tvůj v pořadí 12. příběh na téma povedený tchán, povedená tchýně. Přeju dobrou noc a hlavně zdraví.
1: Já jsem tě slyšel, měj se krásně, ahoj.
0: Díky, naslyšenou. Během posledních 10 vteřin, které mi zbývají, vám ještě řeknu, že ta příští noční linka bude v režii Jarky Barboříkové a že jejím tématem bude žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel. Dobrou noc vám přeje Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
2: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
3: Mně však láska velí vložit rozhodnutí.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danuško, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý den.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli před
3: tebou,
2: peklo. Zapomněli. No, ale to ne, že to jsou archivy, ty
3: nežou. No, tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě na
3: DAMU. No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla,
2: že?
3: Ale jo? Doma, myslím, no, se odstla až někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač a pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později, ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas, protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Sága rodu Forsenatu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsajty.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Sága rodu Forsajtů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Irena? Dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsajtová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsajtové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsajty imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, Čun. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dámy.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron. A byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to
2: neponičil. No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka. Aho.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole taky,
3: ano,
2: viď?
3: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: on se protřás životem.
3: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: Sto denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
3: no,
2: manželku
3: Ninušku.
2: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupy například absolutně všecko dělala ona.
3: Řekla schody, že stavila.
2: Ano, všecko.
3: Ano?
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel, 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
6: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
6: O paní Chilternové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Chilternová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
6: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
6: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
6: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
6: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
6: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
6: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
6: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
6: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambičkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté, vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj. Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Proč to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku s ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Právě mi, drahý Vicomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dánceným mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánceným natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. Sbohem, Vicomte, jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

a jen ozvěna se vrátí. Zavolám, zní chvíli, pak se ztratí. Nejspíš čas ho odnes a já čekám do dnes,

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka

0: musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
1: Že zrovna vstávání.
0: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
2: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
0: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
1: Ráno?
0: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
2: Co to provádíš?
0: Otvírám okno. No, pojď blíž.
2: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
0: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
2: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
0: Psst, slyšíš něco?
2: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
0: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: Ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, no co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala?
2: I...
1: Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, já ještě najdu, nestydo, to píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
3: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jako bys nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
2: Předpovídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděl. Až někde zaplzní.
4: Pak tu budeš 3 měsíce sama. Pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
2: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
5: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
4: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
5: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
4: Komu tak asi? Kuchá rybu.

0: Co?
1: Rybu k obědu v kuchyni.
0: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
1: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
0: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
1: Tobě se taky zavděčit.
0: Co?
1: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
0: Co říkáš?
1: Že se ti třesou ruce.
0: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jakživ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
1: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
2: A třesou se ti.
0: Víš tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro nejzrádnější čas.
1: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
0: Cože se dělo v noci?
1: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
0: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
1: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
0: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše hřích. Tak budeš ale mu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
1: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
0: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
1: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
0: Ovšemže i do kostela, každý den a to hned na raní. No co koukáš?
1: Říkáš, na raní?
0: Na raní. Ona, aby zpřímši usnula.
1: Paní, to bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až předpolednem na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
0: Právě že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
1: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká.
2: Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
1: Co?
2: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
0: Jaká voda zase?
1: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
0: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
3: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
0: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám přitom chutnat?
3: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
0: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
1: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
0: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč. Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto? Je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
1: Neříkej na věky. Běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
3: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
0: Nemusíš.
3: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojí.
0: Nesmysl. Čeho?
1: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
0: Ještě ty, babo, stráž.
3: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
0: Dům bude na zámek. Tak co?
3: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, Do ložnice mi svítí měsíc.
0: Pověz přes okno šátek.
3: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
0: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
3: Takový neklid, víš?
0: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
3: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
0: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
6: 23.6.1975. Zdenka Verichová Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
7: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl za přeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerství bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.